0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
2: Well, first of all, I'll show you that Harry. That's incredible.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Giallo.
1: Big smoke.

Český rozhlas. Radio Wave.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

další písničku. Jednu sám.

0: Tennessee.
1: Yeah.

Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: krásné sobotní ráno s německou DJkou Horse Girl jsme doklusali do 8. hodiny v sobotu 8. srpna. Začíná víkendový on air. Od mikrofonu vám hezké ráno, dobré vstávání a dobrou a chutnou snídaní přeje Vojta Záhora.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: No a ještě jednou krásné dobré sobotní ráno, milé posluchači a milé posluchačky Rádia Wave. Je tady víkendový On Air s Vojtou Záhorou a ten pro vás bude ke slyšení následující 4 hodiny a k vašemu stávání a k vašemu vaření sobotního oběda. Tak doufám, že si to spolu náramně užijeme. Já už jsem připravený playlist na celé 4 hodiny dopředu se mnou také a spoustu také určitě nových ukázek z našich podcastů a pořadů, které jste ještě neslyšeli. V této hodině si žádný nepustíme, však po 9. už se s naším Hergotem zaměříme na počítačové hry. Každopádně k tomu více za hodinu, to nebudu předbíhat. Máme sobotu 8. srpna, zrovna 8 hodin a 10 minut. Léto nám běží v plném proudu, stejně tak festivalová sezóna. Pokud by vás lákalo vyrazit tento víkend na nějaký festival, tak vězte, že v každém koutě naší republiky jeden běží. V Brně můžete zajít na festival Popmese, v Praze právě probíhá Prague Pride. V Plzni máte poslední den možnost zajít na festival Inspiral Garden, no a nebo si můžete vyrazit do takové malé vesničky v západních Čechách, která se jmenuje Valeč, kde se můžete zúčastnit krásného a velmi, velmi oblíbeného tady u nás na Rádiu Wave festivalu Povaleč. Je toho plná spousta, ovšem z toho se dnes budeme bavit, ale já už nebudu odkládat ten playlist, který na nás neúprosně tlačí. Teď je novinka tohoto týdne, nebo vlastně spíš minulého týdne, postaral se o ní domácí rapper Cringe Prince, a jmenuje se Who Did a uslyšíte na ní spoustu náboženských referencí.
1: Servus, já jsem Cringe Prince since 98, právě posloucháte Radio Wave.
2: Novinka na Rádiu Wave.

0: Dělám.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.

Tohle byl Benny the Butcher na tracku Bron. Máme 8 hodin 19 minut v sobotu 8. srpna a tak jsem si říkal, že když nám ta sobota momentálně začíná, je dobré se podívat, jaké významné dny si můžeme dnes připomenout. A jeden takový mě moc potěšil, protože dnes si připomínáme a slavíme Mezinárodní den koček. Ten byl vyhlášený už v roce 2002 z iniciativy Mezinárodního fondu pro ochranu zvířat. No a je samozřejmě určený k tomu, aby zvýšil povědomí o tom, jak žijí takováto toulavá zvířata, nebo právě i zvířata domácnosti, a že i tisíce, ba ne, statisíce koťátek stále čekají na osvojení lidmi. Bylo prokázáno, že z osvojení má prospěch ale nejenom kočka samotná, ale také i její majitel, a to z emocionálního, psychologického či i fyzického hlediska. Péče o osvojeného domácího mazlíčka, v tomto případě kočku, vašemu životu může dodat smysl a pocit naplnění, pokud ho zrovna do této doby neměl. Zvyšuje také naši sebeúctu k sám sobě. Staří lidé nebo lidé, kteří žijí sami, a tak těm potom pomáhá taková kočička třeba překonat pocity osamělosti. A kočky jsou často velmi zábavné a v těžkých chvílích dokážou člověka podržet. Tak to můžu dosvědčit pokaždé, když se koukám na nějaká kočičí videa na internetu. U majitelů zvířátek se také prokázalo zlepšení jejich fyzické kondice, a majitelé koček třeba lépe spí, zejména právě v přítomnosti svých mazlíčků, a úroveň jejich stresu je snížena, což také znamená, že jim méně hrozí a nebezpečí a nějakých srdečních záchvatů či podobných stresových onemocnění. Ale abychom se nebavili jenom o kočičkách, dnes 8. srpna si také připomínáme Mezinárodní den ženského orgazmu. Tento den není úplně uznávaný v Česku, vznikl však v Brazílii v roce 2006 a vznikl v malém severovýchodním městě Esperantina v Brazílii, kde se jeden radní rozhodl věnovat tento den ženskému orgazmu, a to jako kompenzaci za v uvozovkách sexuální dluh vlastní manželce. Od té doby existuje Mezinárodní den ženského orgazmu, který má za cíl mluvit otevřeně o lidské a ženské sexualitě, připomenout si, že ženské vyvrcholení je stejně tak důležité jako to mužské. A pokud třeba nevíte, co byste dneska chtěli poslouchat, tak si rozhodně pusťte s podcastovou sérii Slast od Rádia Wave a Lindy Bartošové, která se ženskému orgazmu velmi podrobně věnuje. No a teď už zpátky do playlistu. A tady je G.U.D. a písnička Hard to Breathe.

tohle byli Worry Club s písničkou Pretty Face, no a já žádné obavy nemám, že zrovna váš obličej bude dneska také pretty. 8:30, už půl hodinku společného času trávíme a teď si také povíme, nebo spíš se vydáme do české historie, protože se obrátíme na naše letopisy a zjistíme, co se dělo v naší historii během 8. srpna. A dnes začneme v roce 1877. V tento den totiž taneční mistr Josef Vidra poprvé vzlétl balónem ze zahrady nad Nuselským pivovarem. No a stal se tak prvním českým pilotem a hlavně prvním českým amatérským pilotem. V roce 1956 archeologický výzkum doktorky Vlasty Fialové potvrdil umístění bratrské tiskárny vypomáhající žákům nebo vypomáhající žáky ze ZŠ. A potom našli také na výkopu první tiskovou literku a velmi důležitý archeologický objev v 50. letech. Zajímavostí pak přicházíme do roku 1993, už do moderní historie. 8. srpna tohoto roku a zásahové komando dopadlo Jiřího Kájínka v Praze, hledaného pro vraždu už od 30. května stejného roku. V roce 2002 potom český atlet Roman Šebrle se stal mistrem Evropy v desetiboji. Já si pamatuju, že jsem byl velmi mladý, ale tuhletu událost mám dost jasně otisknutou v paměti. V roce 2008 se bohužel 8. srpna stalo železniční neštěstí na studence Eurocity 108 Comenius. Narazil do zřícené mostní konstrukce a nehodu bohužel nepřežilo 8 lidí. Každopádně radostnější zpráva je už potom z roku 2017 a zase jedna atletická Barbora Špotáková přivezla z Londýna zlato v mistrovství světa v lehké atletice. Ve druhé sérii hodila dvojnásobek olympijská šampionka a hodila tak 66,76 metrů. Tak tohle byl výlet do české historie pro 8. srpna. Teď už zpátky do playlistu a já už vám slibuju, že se dnes do historie otáčet nebudeme, jedině do současnosti a možná i trochu do budoucnosti. Teď už Lorraine Hibbert a písnička Sugar Daddy.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na

Československá spolupráce Anet X a taky Nobody Listen společně s rapperem Taomi na tracku Stejný sny. 8 hodin 42 minut, krásné sobotní ráno vám přeje Vojta Záhora. V playlistu na nás už teď čeká zase domácí hudebník Darko Don. Ten v poslední době přišel s nejnovějším projektem a ten se jmenuje

anglická indie rocková kapela Wetlag a písnička Your Mama hraje v 8 hodin a 50 minut. Blížíme se k závěru té první 8 hodiny, ale ještě 3 hodinky jsou před námi, tak určitě nemusíte zoufat. Víc k této kapele. Wetlag pocházejí z anglického ostrova Isle of Wight. No a Wetlag je také místní název pro jakéhokoliv cizince, který na ostrov přijde. Jakože si totiž musí smočit nohu, aby na Isle of Wight dorazil. Každopádně písnička Your Mama pochází z stejnojmenné desky, nebo spíš stejnojmenné s názvem Wetlag, kterou tuhleto skupina vydala v roce 2022. Já si moc dobře pamatuju na tohleto léto. Bylo to jedno z nejvíc užitých let, který jsem zažil, a bylo to právě taky možná i kvůli tomu, že Wetlag vydali svoji desku tento rok. Do konce hodiny nám zahraje třeba také hudebník Q na písničce Hello, anebo domácí hudebnice Margery s trackem Only a Dream. No a v příští hodině už se podíváme na ty PC hry, ale trochu ze spirituálního a náboženského hlediska, a taky se vypravíme do naší rubriky Kulturistán, tak rozhodně je na co se těšit. Hezké sobotní ráno vám přeje Vojta Záhora.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Americká rapperka Doja Cat a její track Omen z loňského alba Vie doznívá v 9 hodin a 5 minut. Vy pořád posloucháte Radio Wave a také víkendový On Air s Vojtou Záhorou. Díky moc, že nás sladíte. No a já pro vás mám teď pozvánku na už třetí edici naší letní série Riviera, kterou každoročně pořádá Radio Wave ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy právě v zahradách a zámku Troja. A vy už se toto úterý 11. srpna můžete zúčastnit druhého večera letošní série. Ta vám samozřejmě jako vždy nabídne ze začátku a trochu takový performativní zážitek. Vy můžete zajít a zabloudit právě v labirintu a zahradu a zahrad zámku Troja a společně najít sochu, která bude performativně odhalena. Socha s názvem Circle with Many Centers a společně se tanečníky z uskupení Sesta vám choreografie tuto sochu představí. Jakub Choma a Hana Polanská pro vás zatančí už od 17 hodin. Potom můžete následovat debatou naší kolegyně Terezy Havlínkové, která bude na téma Spor v umění. Tato série, nebo spíš tento koncert, má totiž podtitul Ráj konfliktu. A co když je takový spor v umění je jenom dobře načasované PR, tak nad tím se Tereza Havlínková bude zamýšlet se svými hosty a hostkami. No a samozřejmě tradičně od 20 hodin potom začnou koncerty. Jako první vystoupí Klára Voden ve spolupráci s producentem Silencem a jako druhý s rapovou show vystoupí Josef K. Pokud jste se žádné Riviery ještě nezúčastnili, tak vězte, že je to opravdu krásný letní zážitek, když slunce začne zapadat přímo nad zahradami zámku Troja. Nabídne se vám taková neskutečná, neuvěřitelná podívaná, kdy různé stíny a světlo se začnou odrážet o nejrůznější zákoutí právě zámku i jeho zahrad. Tentokrát se všichni společně sejdeme u barokní kašny, což je hned vedle paláce, kde častokrát právě pořádáme tyto rapové koncerty z naší letní série Riviera. Vy už můžete na Rivieru tedy vyrazit toto úterý 11. srpna, tak si ji nenechte ujít. A pokud by vám z nějakých důvodů náhodou ušla, tak vězte, že máte i třetí šanci. To potom 25. srpna se znovu vrátíme do zámku Troja na poslední večer letošního léta. Teď už zpátky do playlistu a s playlistem vyrazíme do Brna. Tady je Jantrej a potom producent Essay s písničkou nazvanou Heatwave. Myslím, že tahle ta písnička je jako šitá pro počasí, které momentálně máme, tak snad vám přinese alespoň trochu úlevy od toho vedra.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Tohle byl vídeňský trapový vizionář Gola Gianni s písničkou Two Handsy a já jsem vám slíbil výlet do naší rubriky Kulturistána, tak to nebudeme odkládat.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám tu pro vás dva tipy, a to pro čtvrtek 13. srpna a začneme v Ostravě. Tady pro vás antikvariát a klub Fiducia, totiž ve čtvrtek 13. srpna organizuje velmi zajímavou přednášku s názvem Věžové vodojemy ve Slezské Ostravě. Tyto vodojemy patří k nepřehlednutelným, ale přesto často přehlíženým stavbám Ostravy. Během terénní přednášky u dvojice vodojemů ve Slezské Ostravě si přiblížíte, jak tyto nepřehlednutelné ostravské dominanty fungují a čím jsou výjimečné. Přednášku povede Robert Kořínek, což je specialista na věžové vodojemy a industriální dědictví a také vedoucí ostravské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka. Součástí programu bude také křest nové skládačky Ostravské vodojemy, která představuje vybrané stavby a jejich příběhy. Sraz je u secesní vodárny na Hladovně na ulici Nejedlého 14 a začíná to v 18 hodin, tak si nenechte ujít přednášku Věžové vodojemy ve Slezské Ostravě. Druhá moje pozvánka pro čtvrtek 13. srpna je potom do Českých Budějovic, do kasáren Žižkárna. Tady totiž od 17 hodin můžete zajít na instalaci Kolem jdoucí. Uvidíte tady 6 bytů, které jsou jako zrcadlo české společnosti. Tahle ta instalace je spíš takový narrativní prostor, je inspirovaná sociologickým výzkumem rozdělení svobodou česká společnost po 30 letech. Jenomže místo grafů a statistik tohoto výzkumu vám nabídne 6 zmenšených bytů, které reprezentují různé sociální třídy dnešní české společnosti. Návštěvníci, tedy vy, v nich můžete vstoupit, otevřít různé zásuvky, číst si osobní dopisy, prohlížet si osobní předměty a postupně tak objevovat příběhy obyvatelů těchto bytů. Instalace využívá principy takzvaného narrativního designu, inspiruje se také počítačovými hrami a inverzivními instalacemi a zve vás právě k novému pohledu na, jak by se to dalo říct v uvozovkách, ty druhé. A to bez předsudků, skrze prostor a hlavně osobní zkušenost. Instalace Kolem jdoucí je k vidění od 17 hodin ve čtvrtek 13. srpna v Českých Budějovicích v kasárnách Žižkárna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď už nám hraje domácí umělec Bob Bleedy s písničkou Insane. Pokud si pamatujete, Bob Bleedy byl také finalistou naší hitparády neobjevených starter, a to právě loni v roce 2025. Skončil na krásném třetím místě, ale za mě to byl tak trochu vítěz tohoto ročníku.

Shit Show od I'll Be Ready doznívá na vlnách Rádia Wave pár minut před 9:30 a my se teď společně podíváme na platformu OnlyFans. Vy dost možná víte, že tahle ta platforma je často spojovaná pouze s lechtivým či pornografickým obsahem. Každopádně můžou se na něm objevit i účty, které takové nejsou. A jeden z nich založili výzkumníci z laboratoře na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Zveřejňují na něm totiž videa svišťů zachycených ve volné přírodě. No a tak fanoušci lechtivého obsahu z platformy OnlyFans si můžou předplatit i za videa samiček a samců svišťů právě z lesů v okolí Koloráda. Důvodem založení tohoto účtu je ale mnohem víc, než jen rozšířit povědomí o svištích. Podle jednoho z vedoucích projektů Daniela Blumsteina k němu vedly i federální škrty výzkumníkům a univerzitám napříč celými Spojenými státy, které zasáhly právě i jeho výzkumné středisko. Pro Daniela je tohleto skvělá příležitost nejen se něco naučit o svištích, ale také se dozvědět o hrozném stavu, v jakém je financování vědy a rozšířit tak povědomí o dlouhodobém výzkumu a taky o tom, jak udržovat při životě projekty, které jsou považovány za pro společnost prospěšné. Účest se nazývá Only Marms, tedy v překladu výhradně svišti, má přes 1700 odběratelů a na příspěvcích vybrala univerzita a výzkumný ústav od uživatelů přes $5,000, tedy v přepočtu více než 100 000 korun. No a po odečtení 20% provize pro poskytovatele sociální sítě, tak svišti na výzkum a prodejem svého video obsahu vydělali už přes $4,000. Zájemci můžou svišti videa také sledovat i na Instagramu, a to zdarma. Pokud vás tahle ta zpráva o svištích na OnlyFans zaujala, tak se rozhodně neváhejte vydat do naší sekce Wave News, kde se o ní dozvíte více a samozřejmě i o dalších zajímavých tématech, třeba i o tom, jak britští a britské společnosti začaly vyvážet svůj obsah do Turecka a kde to samozřejmě dělá potíže. No a teď zpátky do playlistu. Před námi je kapela February s písničkou Incandescent Beat a také Semilevin Life, slovenský hudební producent na tracku Do teba.

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.

0: Doznívají Veneer s písničkou Colorblind a teď už je tady pro vás nachystaná ta krátká ukázka z našeho nejnovějšího dílu Hergot, God of War, taky Zaklínač nebo Assassin's Creed Originals. Všechny tyhle ty videohry mají společné to, že se v nich objevují duchovní, magické nebo spirituální motivy. A jejich obliba roste. Zabývá se jimi Veronika Herníková z Univerzity Palackého v Olomouci, která byla hostkou právě posledního Hergotu. Poslechněte si ukázku z tohoto dílu a celý díl už potom najdete na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích.
1: Řekla byste, že celkově vlastně díky těm náboženským prvkům ve hrách, co ti lidé hrají, jsou třeba obecně ti lidé otevřenější spiritualitě, že například třeba předtím o ničem takovém vůbec nepřemýšleli, spiritualita je vůbec nezajímala a vlastně díky té hře se tomu tématu jako obecně otvírají, a nebo třeba vyloženě, jak jste zmínila tu hráčku, že mají třeba už nějakou svoji spirituální příslušnost a skrze tu hru ji vlastně proměňují. Dokážete to nějak zobecnit?
2: Jo, tak pokud jde o ty hráče, jak vlastně k tomu náboženství přistupují v těch samotných hrách, tak vlastně vyplývá, a nejenom jsme ho výzkumovali z jiných, že ti hráči jsou poměrně jako té tematice jako otevření, a což mi přijde jako hodně zajímavé, a jedná se například i o jedince, kteří už mají například nějaké kdyby odlišné právě jako náboženské zázemí, náboženskou identitu odlišnou než tu, která je právě vyobrazená v té videohře. A z těch dat vlastně vyplývá, že jsou tomu poměrně otevření a rádi, jak kdyby vidí ten pohled někoho jiného na něco jiného, ale vlastně zažívají to skrze sebe sama, skrze vlastně toho avatára v té videohře. Úplně jak kdyby na otázku, zda tomu inklinují nebo ne, tak ta odpověď, dejme tomu, v tom tradičním slova smyslu ne, ale netradičním slova smyslu ano. Protože moji respondenti, dejme tomu, ne všichni, ale jak kdyby neprošli úplně takovou klasickou konverzi v tom klasickém slova smyslu, ale ta hra pro ně fungovala jistým způsobem jako nějaký katalyzátor a přechod vůbec k té náboženské tematice, aby se právě o tom jako začali zajímat i v reálném životě. A dejme tomu, ten přechod vedl nebo vyústění nějaké uvědomění si nějaké vlastní identity, takže ti jedinci si potom jako začali stavět nějakou svoji alternativní individuální spiritualitu na základě právě těch zkušeností s hraním jako těch videoher, kde ta tematika náboženství byla pro ně jako velice důležitá. A já osobně jsem to jak kdyby nazvala takové jak kdyby transmediální rozšíření, kdy v podstatě je to jak kdyby proces, který jako ten hráč projde skrze jako to médium té videohry, a s tím, že kdyby on samotný, když dohraje tu hru, tak nezaklapne počítač nebo prostě notebook, nevypne ten PlayStation, a kdyby je konec. Ta zkušenost pro něj byla tak důležitá a tak v podstatě kdyby nosná, že si to vlastně převedlo i do svého

Hraje nám Mede, písnička Mama's Eyes, blížíme se k 10. hodině ranní v sobotu 8. srpna, tak ať už stále vstáváte, ještě ležíte v posteli, třeba ještě v ní zatím jenom sedíte, anebo už jste z ní vylezli, tak i tak vězte, že vám přeji hezké sobotní ráno. Trávíte své ráno při poslechu Rádia Wave a také víkendového On Airu s Vojtou Záhorou, díky moc za to. Do konce 9. hodiny nám zahrají třeba Papillon s písničkou Open Up Yourself a poté 10. už se moc těším, Slow Motion Dancer a GB Clifford na tracku Lifeline, anebo také Pink Panthers na loňském hitu Illegal. Přeju vám příjemný poslech a hlavně, ať máte třeba nějakou chutnou snídani.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byla britská hudebnice Pink Panthers a písnička Illegal, 10 hodin a 4 minuty a my si budeme povídat dál v tématu této písničky Illegal, protože řeč bude o lidskoprávním festivalu Prague Pride Festival, který dnes tak trochu vrcholí. Právě už od 10 hodin, tedy od odbitých od 10 hodin, se začíná shrocovat na spodní části Václavského náměstí známý Pride Parade, tedy Pride průvod, který zde nebo odsud později vyrazí na svůj pochod Prahou. Už právě od 10 hodin je pro vás nachystaný program. Začíná hrát DJ Jan Vítek, který se i ujme role moderátora. Od 11 hodin se potom tento průvod začne pomaličku šikovat do svého zástupu, ale předtím, než vyrazí ve 12 hodin, tak v 11.55 bude společné držení minuty ticha za oběti teroristického útoku v Berlíně. Pokud se na průvod chystáte, tak určitě vězte, že byste se měli vybavit dostatečným počtem tekutin a hlavně organizátoři prosí, abyste se o sebe navzájem starali, abyste své kamarády i ostatní kolem jdoucí hlídali, zda se jim neděje něco zlého, zda třeba jim nevadí dav, anebo právě by nepotřebovali doplnit takovou tekutinu. Trasa pochodu se tento rok mění. Ze spodní části Václavského náměstí se vyrazí na náměstí Republiky, kde později průvod zahne do ulice Celetná směrem na Staroměstské náměstí. Potom Pařížskou ulicí, jak už je průvod zvyklý, na Dvořákovo náměstí, pardon, nábřeží, ale od tamté části, po nábřeží, vyrazí směrem na nábřeží Ludvíka Svobody, tedy po proudu Vltavy dojdeme až na Těšnov a potom se přes Havlíkův most dostanete, nebo průvod dostane na ostrov Štvanice, kde právě celý dnešní program Prague Pride Festivalu bude probíhat. Jak jsem říkal, průvod začíná už teď se šikovat od 10 hodin, no a vy můžete vyrazit s průvodem od 12. A jak lépe oslavit takový Prague Pride Festival než novou deskou od Madony, která se jmenuje Confessions 2. Tenhle track Danceteria je v našem vysílání už takové 2 týdny a já si myslím, že je jenom příhodné, abychom si ho teď pustili.

0: Britská zpěvačka Georgia Smith a její písnička The Way I Love You doznívá ve 10:45. No a o lásce se budeme bavit tak trochu i teď, protože je dost platné, nebo je hlavně velmi známé, že taková láska hory přenáší. A jedna láska, která přenesla hory, právě navštívila náš cestovatelský podcast Casablanca. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti si Pavel Sladký do svého pořadu pozval úžasnou bikepackingovou dvojici Tomáše a Kláru Novotné, aby vyprávěli o svých neuvěřitelných cyklistických dobrodružstvích. Já jsem na tom natáčení byl a můžu vám slíbit, že ta dobrodružství jsou opravdu neuvěřitelná. Třeba o tom, že Tomáš s Klárou podnikli svoji svatební cestu právě takhle bikepackingově na kole, nebo také o tom, jak přejižděli albánské hory a najednou vyslyšeli výstřel a dokonce cítili i tlakovou vlnu. O tom ale, kdo na ně střílel a kam ta kulka doletěla, tak to už se však nedozvěděli. Co se víc vy můžete dozvědět, tak to je všechny jejich zážitky právě v novém díle Casablanky už teď na našem webu a nebo samozřejmě v aplikaci Můj rozhlas. Já vám teď pustím krátkou ukázku.
1: No, já jsem vlastně zjistil, že pro mě tady ten diskomfort, že pro mě je vlastně komfort. Pro mě je diskomfort být v práci a takový ten všední život. Takže takový to být špinavej, někde v lese, spocenej, je pro mě vlastně přirozenější, než být v práci.
2: No a začalo to kdy?
1: U mě to přišlo až jako v pozdějším věku. Já jsem se vlastně o mílích, který mě k tomuhle bikepackingu přivedli, dozvěděl až někde ve svých 25-27 letech. A vlastně až od té doby jsem zjistil, že to je to pravý pro mě. Předtím jsem žil běžný život.
3: A chodil do práce.
2: A zažíval diskomfort.
1: Přesně tak.
2: A Kláro, vy jste právnička, psycholožka a ultrabikerka, což mi teda připadá samo o sobě jako super kombinace, že tam je od každého něco. Tak kde se to vzalo?
3: Já si myslím, abych byla upřímná, že jsem to tak nějak měla jako v sobě odmala. Sedí tady moje máma ve druhé řadě, která by to asi potvrdila, že mě to vždycky táhlo někam prostě ven do přírody. Čím míň konzumně, čím větší dobrodružství, čím větší explore, tak tím lépe. A to kolo pak k tomu přišlo nějak jako samo. Když jsem se dozvěděla o mílích, tak jsem si řekla, tyjo, tak to je velká výzva, to prostě musím zkusit. A tak nějak jako jsem zjistila, že jsem se v tom taky našla, no, že mě ta cesta ke kolu nebo k těm závodům vedla přes spíš jako chození po horách, nějaké slabší lezení a vodu a podobně, ale pořád je to prostě jeden pytel toho, že člověk je prostě někde venku a hledá si to dobrodružství a spí pod čirákem a cítí, že žije.
2: Jezdíte takhle závody i v zahraničí, nejde zdaleka jenom o 1000 mil. Jaké patří mezi ty nejvýživnější nebo na které nejradši vzpomínáte?
1: No za mě je to určitě skotský Highland 500. Je to vlastně závod vedoucí Skotskou Vysočinou, brutálně odlehlými místy. Ani se nechce věřit, že to je Evropa ještě. Je to fakt, tam člověk nepotká den živou duši. Tam jsem si vlastně asi jednou jedinkrát myslel, že umřu. Že jsem fakt šel za hranu do totálního vyčerpání a neměl jsem vlastně moc jídla, moc pití. Neměl jsem si vlastně kam lehnout pořádně, že jsem jel se spacákem. Tam spousta lidí vozí sebou i nějaký tarp nebo stan, to jsem já nevez, protože jsem velký minimalista. Tam jsem na to málem doplatil. Takže asi za mě to Skotsko bylo určitě jako nejtěžší a zároveň asi i nejhezčí zážitek z bikepackingu.
2: Takže šlo o to přežít nějakou klíčovou noc?
1: Přesně tak. Že jsem tam vlastně spal fakt v močále, klepal jsem se zimou, usnul jsem jenom díky úplně totálnímu vyčerpání, ale fakt jsem se bál, že se ráno už neprobudím, jak jsem se jako cítil mizerně tu noc.
2: A ráno teda?
1: Ráno jsem se probudil, jel jsem dál. Dobře to dopadlo.
2: Ale s pocitem jako odpočinku a jako nově nabitých baterek?
1: Vůbec ne. Byl jsem zmačkaný jak papír odsekaný.
4: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcast.

0: Máme tady 10:30, dohrává nám písnička My Parade a podíváme se teď do rubriky kulturních typů.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám pro vás dvě pozvánky pro úterý 11. srpna a obě dvě jsou do Prahy. První z nich je komentovaná prohlídka na ostrově Štvanice. Od 18 hodin tady totiž můžete zajít na Camp Tour, tedy takovou prohlídku, kterou organizuje Centrum architektury a městského plánování Prahy. Vltava a její břehy procházejí v posledních letech výraznou proměnou. Tahle ta komentovaná prohlídka s odborníky a odbornicemi z kanceláře veřejného prostoru IPR Praha vám představí dlouhodobou koncepci rozvoje pražských břehů. Společně se podíváte na to, jak se mění vztah Pražanů k řece, jakou roli hraje Vltava v rozvoji města a jak třeba nová pěší a cyklistická propojení v podobě Štvanické lávky ovlivňují každodenní pohyb například mezi Karlínem, Holešovicemi a centrem. Připomínám, že Camp Tour o proměně vltavských břehů začíná v úterý 11. srpna na ostrově Štvanice od 18 hodin. A určitě nemůžu zmínit, když už se bavíme o úterý, to, že právě v úterý pořádáme, tedy Radio Wave, ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, druhý event v rámci letní série Riviera. Tentokrát se sejdeme v 17.30 na performativní odhalení sochy v zahradách zámku Troja. Představí se vám tady socha Circles with Many Centers a jako tanečníci a choreografové se vám představí Jakub Choma a Hana Polanská. Potom bude následovat debata Terezy Havlínkové s názvem Rai konfliktu, protože bez jiskření a není žádná jiskra, co když takový beef není jen dobře načasované PR, ale je to hnací motor právě současného umění, ať už v hudbě, ve výtvarném umění, třeba i nebo v audiovizi. No a samozřejmě vrcholem večera budou dva koncerty, jeden z nich vám zahraje Voden a Silence a jako druhý potom rapper Josef K. Riviera s podtextem Raj konfliktu začíná v úterý v 17.30 11. srpna na zámku Troja.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Dávali jsme si dva pražské tipy, tak nám teď zahraje i pražská kapela. Tohle jsou Island Mint s písničkou Suburbs.

Výborná spolupráce James Blake a Rosalía na společném tracku Barefoot in the Park. 10 hodin 41 minut a jedna taková skvělá spolupráce je teď před námi. Vy moc dobře z našeho playlistu a určitě i ze svých playlistů znáte hudebnici a také rapperku Rico Nasty. Ta se po reprokové desce Lethal vrací zpátky ale do žánru, který sama moc dobře zná. Je to totiž Sugar Trap. Deska RX vyšla na konci července, no a dobrou zprávou právě je, že na ní rapperka spojila síly s producentem Kenny Beatsem, který s ní natočil její největší hity. Ale pozor, Kenny Beats už si nyní říká Kenneth Bloom. Každopádně Rico Nasty o tomto spojení dvou známých kolegů povídá, že jí chyběl někdo, kdo k ní bude stoprocentně upřímný. No a v tvůrčím procesu bychom podle mě všichni chtěli přesně takovou osobu. Kenny Beats stál i za její průlomovou deskou Anger Management, tak jenom skvělé, že se dospojili na tuhletu novou desku RX, ta už je venku, vy si ji můžete celou pustit a já bych vám to určitě doporučil, jenomže vám s ní teď pustím malou ochutnávku. Písnička Cupcake je v našem playlistu už nějaký ten pátek a dáme si ji i teď v 10 hodin 42 minut. RX.

0: zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
0: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
2: Léto s Rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizi.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
2: Krásný večer, těsně před 8 hodinou posloucháte Starter na Rádio Wave, hitparádu neobjevených, od mikrofonu vás zdraví Filip Černý a dneska tu není Martin Scholz, kterého zdravím na dálku, protože pokud mám správné informace, tak by se v tuhletu chvíli měl nacházet na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde teda taky nějakým způsobem reprezentoval Český rozhlas, takže fandíme a zdravíme, ale nebude tu na dnešní speciální rozhovor, což už mi říkal, že je mu hrozně moc líto a pozdravuje naše dnešní hosty, které si už za chvilku představíme. Já ještě chci upozornit na to, že je před námi ještě jeden letní starter live, to znamená živák. Konkrétně proběhne v pátek 7. srpna na festivalu Povaleč a tam můžete stále ještě zaslat tracky. Ten formulář najdete na sociálních sítích startéru, právě třeba instagramovém účtě, který je starter_radiowave. Dneska už další rozhovorový speciál, po tom, co jsme se zaměřovali třeba na festivalové pozvánky, tak tady máme zase počase nějaké jméno, které soutěžilo v tom uplynulém ročníku a nedostalo se potom do finálové trojice, ale třeba z nějakého důvodu si myslíme, že na to mělo velké šance a že pokud jsme neměli doposud příležitost si s nimi popovídat, tak dneska si to potřebujeme vynahradit. Takže já už v tuto chvíli v našem studiu vítám rapovou skupinu Upground. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Je tady hodně lidí u hodně mikrofonů. Máme tady Žakuse, máme tady Vodníka, máme tady Adonika Delika, máme tady Batika. Ve dvou případech se mi to už jakoby podařilo přidělit k těm civilním jménům, ve dvou ne, protože ty přezdívky absolutně nesouvisí s vašimi pravými jmény. Takže potřebuju pomoct přiřadit si hlas ke jménu u Žakuse.
3: To jsem já.
2: Výborně, ahoj, takže Vojtěch Pech a taky u Batika.
3: Vojtěch Lukáš, Pech je vedle mě Batik.
2: Tak ale vy jste dva Vojtěchové, tak to je náročný.
3: Kilián, no. Vojtěch Pech a
2: no
3: Vojtěch,
2: jasně, ty
3: Lukáš.
2: Máš tři jména, on dvě, tak nezávidíš mu taky trošku někdy to třetí jméno?
4: Já mám právě ty tři.
2: Tak ty nezávidíš mu.
3: Jo, jako někdy ten Kilián je hodně zajímavý, no, ale tak já jsem rád s Vojtěchem, takže prostě pohoda.
2: Já věřím, že se v průběhu té dnešní hodinovky nějak jako nacítím na to, že je vás tady tolik a že se různě jmenujete. Jinak upozorňuji na to, že budeme spouštět další ročník startéru už na podzim, klasicky na začátku října, takže pokud máte nějakou ambici poslat vaší písničku, tak je to stále možné a vždycky bude na starter@rozhlas.cz. Tam přijímáme vaše tracky, stejně tak, jako to udělali právě Upground. Čekací doba, mám pocit, byl, pokud se nemýlím, váš úplně první prostě debutový track, který jste vydali na SoundCloudu. Nakonec skončil na tom EPčku Patent, ale byla to první věc, která šla ven za Upground.
3: Jo.
2: Ale nebyla to třeba první napsaná věc?
3: Vlastně byla.
4: No. Napsaná věc, první napsaná věc.
2: Mm-hmm.
4: Jako ta skladba, no tak.
3: Tak vznikala.
4: Tak čekací doba má hrozně dlouhou historii.
3: No to je.
4: Jsme dělali strašně dlouho tu skladbu, takže tak vlastně jako.
2: Řekni nám o čekací době.
4: Tak v původní sestavě, mám to říct až takhle do historie.
3: Můžeš.
4: V původní sestavě to bylo prostě Vodník, Žakus a Adonika Delik. A měli jsme v plánu začít ten Upground právě že čekací dobou a tvořili jsme ten beat u mě pod postelí.
2: Pod postelí teda,
4: protože
2: jo?
4: Mám Palandu. No.
2: Jasně. Já jsem měl takovou ještě se sestrou, že to bylo v rohu a musel jsem vlastně zasunout svoje nohy pod její postel. Cítil jsem se jako ve formuli. Ty jsi to měl trošku lepší?
4: No, my máme, no, mám Palandu asi 2 metry nad zemí, takže pod tím jsem měl stůl.
2: Ale 2 metry měříš zhruba, takže to je problém trošku, že?
4: No, já mám 1,80 m.
2: Tak dobrý.
4: Takže pohodě. No ale jako fláknu se občas o tu poslu, to je strašný. No ale to je úplně mimo. Tvořili jsme čekací dobu a jednou jsme to nahrávali asi v těch třech. A bylo takový zvláštní a pak se k nám přidal Batek.
3: No bylo to vlastně asi 2 roky dozadu teďka už. Bylo to vlastně no, ke konci prváku nějak.
4: Má to hodně verzí. hodně verzí.
5: My jsme se vlastně už jako bavili teda všichni čtyři a když Batik poprvé slyšel vlastně jako nějaký to demo té skladby, tak se mu to jako zalíbilo a vlastně jsme pak do toho šlápli jako všichni.
3: Já takže jsem si jako řekl prostě, že potřebuju mě, že jo, k tomu, aby prostě to no, byl jasně. Celý ten upground, takže
2: jestli to chápu
3: přidal.
2: Správně, tak Batik je u vás ten tastemaker prostě, který jako určí, jestli se vydávat tímhletím směrem konkrétního beatu, anebo ne.
4: To jsme tak nějak všichni.
2: Jsem si to myslel, že to řekneš. No a když jsme u beatu, tak kdo u vás nejvíc stojí za těma beatama právě?
4: Beaty dělám já.
5: Mm-hmm. Všechny.
2: Jo, všechny, no, bez rozdílu.
4: Všechny, co jsou vydaný, tak jsem dělal já.
2: A jak se srovnáváš s tím, že dostáváš, nebo minimálně třeba na začátku, když jste úplně poprvé spolu třeba zkoušeli něco vymýšlet, skládat, tak jak se vyrovnával s tím feedbackem, který přicházel, když to je něco, co si sám prostě doma vařil a pak najednou kluci k tomu mají třeba nějaký kritický poznámky?
4: No, zatím se jako nestalo moc, že by měli kritický poznámky.
2: Je příliš dobrý teda, jo? Chápu to správně.
5: Naším je perfektní, prostě. Jako...
6: No, být čekací době, když to vznikalo, tak jako...
4: Jako byly tam trable, to se pamatuju, když fakt jsem měl ten původní sám takový to... Tak jsme tam se snažili dát nějaký breakbeatový bubny a kluci na mě furt byli jako... Tak resampuj nějaký jiný a dej tam tyhle. A furt to nefungovalo.
2: Byli
4: pak oni
2: prostě.
4: Ode mě odešli, já jsem to tam nějak ještě něco zkoušel s tím a přidal jsem tam další na ten breakbeat. Oni se vrátili a v tu chvíli jsme řekli, damn, to zní dobře, že to jako, pamatuj si to, ne? A pak no, jsme šli k tobě, Matej.
6: No, tam jsme to právě, to bylo první amatérské nahrávání, které bylo pod peřinou vlastně, aby to nerezonovalo.
4: To bylo v obalu od kytary a pod dekou.
6: No.
4: Do mikrofonu a tam jsme měli hlavu nastrčenou.
2: V obalu od kytary, teda byl někdo nastrčený normálně na majku.
4: To bylo poprvé nahrávání.
2: Opravdu bojový podmínky teda tím pádem, ale vyplatilo se, protože tahle nahrávka měla ve startéru velký úspěch. Já si moc dobře pamatuju, když jsme ji slyšeli poprvé s Martinem a první, co samozřejmě vyvstane, je ten možná až příliš dlouhý úvod, to intro, který prostě natýzuje
4: čekací
2: člověka.
4: Doba.
2: Ano, a to je ta čekací doba. Já už jsem potom to pochopil samozřejmě, při opakovaném poslechu jsem to začal oceňovat, ale proč zrovna tuhle skladbu, nebo kdy přišel ten moment, že jste si řekli, hele, on existuje starter, pojďme to zkusit poslat tam? No.
3: Já to řeknu přesně, to protože no. My máme našeho zvukaře, mýho spolužáka Krištofa Lukeše,
2: zdravíme.
3: A tomu děkujeme, protože nám právě starter doporučil a bylo to fakt takový jako první nakopnutí toho groundu, že šel vlastně ven a i podle mě kvůli tomu vzniklo to EPčko tak rychle, že nás prostě ten starter nakopnul a šel.
4: Nastartoval. Okay.
2: Ale ještě před tím přihlášením do starteru už to vysilo nějakou chvilku na SoundCloudu, takže přece jenom nějaký odezvy musely přijít na váš účet, protože jste s tím šli prostě ven, šli jste z kůží na trh, tak jaký byly ty první reakce třeba jako od vašeho blízkého okolí, anebo klidně od neblízkého okolí, co se k vám dostalo přes internet?
5: Všechny jako reakce byly hrozně jako pozitivní, všem se to jako hrozně líbilo a nám to jako dodávalo takový pocit, že nás to jako bavilo vlastně víc a víc, čím víc bylo tý pozitivní jako zpětný vazby. A no a celý vlastně jako to jako nastartoval ten starter prostě, no jakože tím úplně jsme pak hnedka začali makat intenzivně na tom EPčku prostě a tím se to rozjelo celý prostě, no.
2: Pojďme se to předělit právě zmíněným trackem Čekací doba, tady jsou Upground, kteří jsou zároveň hosty dnešního startéru.

0: Posloucháte Starter na rádiu Wave, tohle byly Upground a jejich čekací doba, kteří jsou zároveň se mnou aktuálně ve studiu. Je tady Žakus Vodník, Adony Kadelik a taky Batik, jak už jsem na úvod zmiňoval, ještě jednou ahoj kluci. Vy jste hrozili tady během toho, co to hrálo, že klidně dáte živej rap. Kéž by jsme na to byli připravenější, co se týká techniky. Sluchátka jsou tady jenom tři páry, takže mohlo to být jako v takový omezený formě, ale kéž byste to řekli dřív, mohlo to být speciální moment, ale možná i taková jakoby předzvěst toho, že někdy by měl být Upground pozvaný na Radio Wave Studio Session. Co byste si o tom mysleli?
1: Určitě.
0: Jo?
1: 100%.
0: No tak beru to jako věc do budoucna a už teď se na to těším. My jsme v rámci rozhovoru skončili u geneze čekací doby jako takový a u toho, že právě Adony Kadelik je beatmaker, zároveň jsem se ale teďka mimo mikrofon dozvěděl, že je i takový dotahovač té vaší crew, protože potom se věnuje i té postprodukci, to znamená míchá, mástruje, než jde nahrávka ven, tak je to právě jeho práce. Vnímáte, že tohle je obecně jeho role v té crew, že to je ten tahoun jako v něčem? Že on je ten, který vás jako sune kupředu, co se týká třeba nějaký i celkový motivace?
2: Já bych řekl, že on určitě z nás má nejdelší jako tu historii v hudbě celkově. A celý je vlastně to prostředí, jako v kterém se pohybuje a má největší přehled, podle mě to i jako nejvíc slyší ty detaily z nás. A potom samozřejmě jako posílá několik těch různých verzí, máme tam hodně těch efektů, takže ty se taky jako měněj. A na všem se teda shodneme, my teda dáváme nějakou zpětnou vazbu k tomu a potom to ale zase jako Adony Kadelik vrací.
0: Tohle je možná ten moment, kdybychom měli dodat kontext, přestože vy to úplně jako nevokalizujete někde veřejně, tak tvoje jméno jako není tajný a nějak tak se ví, kdo se zajímá o Upground, že tvůj otec je Ondřej Sifon Anděra z VVček. To znamená, že ty máš prostě signifikantní hudební kořeny v rodině, máš na co navazovat, zároveň jako asi tušíš, jak se v tom chodí, i tvoje sestra dělá hudbu, prostě jste obecně jakoby z hudební rodiny. Má i někdo další z Upground podobný kořeny nebo prostě nějaký základ v tom, že věnovat se hudbě je tak trochu přirozený?
3: To asi úplně ne, no. Ale teda jako všichni jako se v nás začal v jednu dobu hodně jako rozvíjet zájem o tu hudbu, že vlastně úplně všichni tady jako by my tři jsme taky tvořili jako v jeden moment jako nějaký věci, že k tomu máme jako taky nějak trošku jako blízko, ale žádný kořeny si myslím, že úplně jako to.
0: Jako asi v duu, že jste tvořili spolu předtím?
3: Ne, každý jako individuálně.
0: Každý sám.
2: Ale ne, že asi tvořili, ale všichni tvoříme, mi přijde, a jako no. I když teda používáme primárně ty beaty od Adony Kadelika, tak všichni jako si děláme své beaty a do budoucna si nemyslím, že se nevydají ven.
0: To znamená, že nejsou vyloučený potom nějaký solový dráhy třeba bokem.
4: Jo, tak.
0: Zároveň Upground, předpokládám, je první vaše jako skupinová věc. Jaký vnímáte, že jsou benefity z toho být v rapové skupině, spíš než být jako rapové jednotlivé?
3: Strašně moc.
1: Já si myslím, že extrémně jako energie, která na těch koncertech jakoby, kterou máme, tak jako jednotlivec to prostě by tady to plně jako takovýmhle stylem jako nezvládl. Že jako my čtyři se extrémně tak jako doplňujeme, že ta energie z toho jako šíří asi nejvíc prostě. A no a myslím, že i ten jako kreativní proces ve čtyřech prostě vzniká mnohem jako líp a máme víc nápadů, prostě víc to sedí. No.
0: Má k tomu někdo nějaký opačný take, třeba no, že si myslí, že být ve skupině má i nějaký nevýhody?
3: Já bych řekl, že tam ta nevýhoda není snad jako, no samozřejmě tam jako nějaký jsou, ale spíš bych chtěl ještě jako dodat to, že vlastně třeba i na ten začátek je to skvělý, že jsme čtyři, každý máme jako svoji nějakou jako skupinu přátel a když jsme vydávali tu čekací dobu, tak bylo hrozně jednoduchý si sehnat aspoň nějaký základ lidí, co to poslouchají, co chodí na koncerty, což je hrozně jako skvělý a úplně jsem nad tím vlastně kolikrát přemýšlel, jak strašně těžký to musí být na to sám vlastně na všechno. A my si vlastně jako všichni můžeme rozdělit i nějakou jako práci, že vlastně jako Kilián se třeba hodně jako řeší vlastně veškerou komunikaci jako s různýma jako nabídky jako na koncerty, všechny festivaly, stará se hlavně o ten Instagram a tak no, jakože jsme hodně, bych řekl, jako samostatný v něčem, no, což je super.
0: Naťukávali jsme tady tu rodinnou historii, minimálně v případě jednoho z vás nějak trochu blíž, ale když se podíváme na vás čtyři jako na individua, tak z jak moc jako rozdílných sociálních bublin třeba přicházíte? Je to prostě, byli jste spolužáci, měli jste nějaký společný přátelé, anebo jste se potkali někde random? Kolik jste měli blízkýho předtím, než vznikli Upground?
4: No, já a Vodník, tak jsme chodili spolu na základku. On byl o ročník níž než já a setkali jsme se na výletě v Londýně.
0: Hezky.
4: V autobus.
0: International prostě.
3: No.
4: A pak on mě představil klukům.
3: Který jsem vlastně seznámil se s nima ve skateparku v Michli. Mm-hmm. Vlastně jsme všichni jako starý skejťáci.
0: Jasně. Věnuje se tomu někdo ještě dál?
3: No, už jsme v důchodu.
4: Žáků občas.
0: Přišlo nějaký zranění teda a už jenom prostě pobíráte nějaký
3: no.
0: Nějaký jakoby odstupný z toho, jo? Nebo...
3: Přišla hudba.
0: Teď sype hudba prostě.
3: No, jasně.
0: Cash by možná, že jo? No a tak k tomu se možná ještě dostanem. K nějakým vašim...
1: My s Batikem, tak jsme vlastně spolu chodili na základku, takže my se známe od prostě druhý třídy. A začali jsme právě jezdit na skate a pak jsme právě potkali Vodníka, který nás pak představil, prostě, jak už Maty říkal, no.
0: Potom, co si to předělíme skladbou, kterou vybrali přímo kluci, jedná se o Let's Push Things Forward od The Streets, což zvukově mě úplně jako nepřekvapuje a zároveň se moc těším, že si tenhle ten track pustíme, pak nám snad k němu i něco řeknete, tak potom přijde nevyhnutelná otázka na vaše pseudonymy, protože samozřejmě nás bude zajímat, jak tohle to vzniklo a proč se někdo jmenuje Vodník a proč se někdo jmenuje Batik například. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: good. Let's push things forward. You say that everything sounds the
1: same. The Streets, to znamená Mike Skinner na Mikeu a jeho Let's Push Things Forward. My se teď posouváme dál v rámci dnešního rozhovorového speciálu ve Startéru na Radio Wave, protože jsou tu se mnou Upground. Tak kluci, jaký vztah máte k The Streets? Už jsme si tady mimo mikrofon a já to prozradím, řekli, že jste nikdy tuhle kapelu neviděli live, ale že vás to vlastně docela mrzí. Je tohle jeden z nějakých vlivů pro aktuální sound Upground nebo pro nějaký přístup k vystupování živýmu třeba, protože ten Mike Skinner je hodně specifický.
2: No, já třeba jako osobně, já si myslím, že tohle to jako víceméně jako sdílíme s klukama, jakože máme hodně blízko jako k tomu anglickému zvuku. Nebo teda hlavně asi jako to je za mě, no, prostě britský zvuk a vlastně ty The Streets jsou naprosto jako naprosto skvělý. Já to úplně jako miluju a tak a hodně jako čerpám z té Anglie, nepřijde, že jako je to pro mě tak jako v něčem taková inspirace velká, no.
3: Mě ty The Streets tak hodně zaujaly tím, jak on si hraje s tím hlasem vlastně, že i když to je primárně nějaký jako rytmický, tak hrozně mění ty tóniny a je to prostě zajímavý, jak s tím pracuje.
1: Mě dokáže díky naší soutěži překvapit lecos u mladých autorů a autorek, například, že prostě písničkář, kterýmu ještě nebylo snad ani 22, tak považuje za svoji hlavní inspiraci The Beatles. To jsem si nikdy nemyslel, že bude jako možný vlastně udělat. A co se týká nějakých samozřejmě jako starších men, původních men, na který navazovat, tak to se hodně týká i vás. Kde přišel ten impuls otáčet se zpátky a teď samozřejmě berte to s rezervou, protože hudba a nějaký vkus hudební funguje v cyklech, vracejí se nějaký vlny. Sami asi dobře víte, že současná vlna rapuje, že všichni se snaží rapovat do Griselda Beats, prostě vrací se takový ten aktualizovaný boom bap. Co vy ale vracíte do hry je taková ta jako devadesátková energie a energie nultých let těch rapových skupin, těch boybandů prostě, kdy je to jako několik týpků na stage a ukazují tu energii na majku, hodně se i křičí prostě přes sebe. Takže logicky jsme zmiňovali během hodnocení třeba Beastie Boys, taky já třeba z těch novějších men Joey Valance and Bray, ale strašně mě zajímá, jestli to byly věci, které vás třeba triggerovaly v rámci toho hodnocení, protože to vůbec neposloucháte a nesouvisí to s váma, protože máte třeba úplně jiný vlivy, tak jak to je?
2: Dobrá otázka.
4: No, takže na mě rap má hodně dlouho velký vliv, protože já to poslouchám už od desítě někdy. V deseti mi začal táta tak jako dávat jeho starý CDčka, který máme doma.
1: Ty jsi možná ani neměl jinou možnost.
4: No, ukazoval mi veškerý ty rapový věci, jako samozřejmě tam je spoustu jiných žánrů, který tam máme, ale mě vždycky zaujal rap, takže to už jedu od desíti, co dělám beaty. A vždycky mě bavila ta energie toho. Vždycky prostě to přesně to přeřvávání na těch stagech, pak ještě při tvorbě té hudby, tak já často sampluju z vinilu, nebo patent, to jsou většinou sample z vinilu všechno.
1: Okay. Ještě kam sáháš většinou, co se týká nějaký selekce vinilů? Třeba, kdyby si měl říct nějaký jako desetiletí, nebo žánr jako?
4: No.
1: Co jsi říkal, Tenerife?
2: Jan Verich.
1: Jan Verich, to je daleko od Tenerife.
2: Z Vericha vždycky rozhovory s Janem Verichem.
4: Jo, my máme vinyl Táto povídej s Verichem a vždycky mě na to bavilo skračovat. My máme doma nějaký starý vinily.
1: Počká, to je v jaký věci třeba z patentu je Verich?
4: Tyjo, to si myslím, že není v žádný věci, ale je, no, tyjo.
1: Ještě to nevyšlo prostě, ty tracky, kde je Verich.
4: To já jsem používal jenom na skračování, jsem nikdy moc nesamploval. Jako je to v jednom beatu, ale to je úplně starý, nepoužitej, zatím se válí jenom my na SD kartě.
1: Mm-hmm. No tak co ty vlivy teda? Na co vlastně navazujete? Jsou to třeba ty Beastie Boys?
4: Tak Beastie Boys bych řekl, že snad poslouchám jenom já ze skupiny většinou, nebo jako malej jsem je dost poslouchal, ale...
1: A co se týká nějakých jako československých potažmo, prostě tuzemských men, že jo, když to tady, já vzpomínám na Chaos samozřejmě, když se bavíme o nějaký jako energii, prostě rapový skupiny a o nějakém přeřvávání, tak tam to bylo. To taky jde úplně mimo vás třeba?
4: Chaos jsem neposlouchal nikdy.
3: Já jsem Chaos poslouchal chvilku, ale spíš mě asi bavili jako pozdější Katovi jako projekty. Jasně. A jako Prago jsem poslouchal Smrt, že je podle mě skvělá deska, ale jako poslouchal jsem to dřív, dneska už moc ne. A z ty jako český scény jako starší, tak to bych neřekl, že jsem poslouchal nějak moc. Spíš právě přesně jako Amerika, Británie a tak. A myslím si, že se všichni dokážeme shodnout na Farsight a Souls of Mischief, jo, který asi jako...
2: Určitě právě jako, no, prostě americký nějaký 90, prostě jako začátky to bylo asi... Určitě při začátku to bylo podle mě výrazný vliv.
1: No a impuls dělat tohle u nás v češtině souvisí třeba i s tím, že vám to tady chybělo?
2: Spíš to je to, co nás jako baví asi, vlastně jako, ale... Já nevím, jakože mi se vyloženě jako neinspirujeme něčím, mně přijde, že to je něco jako ta hudba, to, co v tomhle slyšet, je něco, co je prostě trošku už v nás jako a jde to tak jako přirozeně, že je to trošku v nás, no, ale ještě teda bych zmínil za mě, co se toho českého rapu týče, tak pro mě je takový jako v srdci ten MC Gay. Aha, to je, ta drzost je pro mě taková největší inspirace, že vlastně i v té hudbě kolikrát vlastně ty moje texty jsou takový i někde jako konkrétnější a vlastně asi bych řekl i nejvíc přidrzlý z těch všech, protože to je něco, co mě jako strašně baví a nejenom na tom Gayovi, ale vlastně jako obecně v té hudbě taková jako drzost, no, takže to je takhle za mě.
1: Napadá mě spoustu otázek, například prostě s aktuální přesaturovaností mužských men v tuzemském rapu a s tím, kolik toho vychází, tak jak vlastně třeba ve vaší jako bublině a mezi vašima vrstevníkama, jak moc je jako netradiční, že někdo má rapový projekt a pak případně, jaký jsou na to třeba nároky, kvůli tomu, jak je to přesaturovaný, nároky na kvalitu, myslím, ale spíš vlastně mě to vede k otázce, jestli vy jste sami za sebe a nějak, když se o tom bavíte ve skupině, spokojený se stavem tuzemský rapový scény. Jak na to nahlížíte vlastně?
4: No, tak jako...
1: A čistě osobně, to nemusí být vůbec žádný jako hodnotící názor, ale prostě jestli jedete nějaký současný český rap, jestli ho posloucháte ve volném čase.
4: Já moc ne. A do Nika nedalek moc ne. Právě, že mě Upground, nebo já jsem začal tvořit ty rapový beaty a všechno a vždycky jsem se snažil to dělat co nejvíc, protože to bylo přesně něco, co mi chybělo. Nějaká jako ta uřvaná energie a ty špinavý beaty a řezat a chybělo mi to tady.
3: Mně přijde, že jako ta současná úplně asi jde trošku mimo mě, ale co bych zmínil, že mě bavilo jako v poslední době a i jsem si užil koncert, tak byl Hobson Clark, který teďka vydal jako podle mě dobrou desku.
1: Ok. Zaznamenal jsem. Mhm. Máte někdo nějaký další třeba i jako newcomer jméno, na který byste chtěli upozornit? Protože já vím, že minimálně v rámci dnešního playlistu vámi vybranýho si budeme pouštět jedno rapový duo, který já jsem teda vůbec neznal, ale dostaneme se k němu až po jednom vašem tracku. Tak máte mimo ČT1 Speed ještě nějaký jako mladý koně?
4: Prší
3: určitě.
1: Ok, jasně, tam je i holka, tak to je super, že jo? A zároveň jsou to lidi, kteří měli předtím i nějaký solový projekty a teďka je to vlastně jakoby...
4: To já vůbec jejich minulost neznám, protože mě to ukázala nedávno ségra a ukázala mi skladbu Po tváře a ta se mi hodně líbila, takže jsem to samozřejmě hnedka představil klukům.
1: A co máte kluci?
4: Teďka si to prostě jedem.
1: Teďka si to jedete.
2: Jo, Po tváře je jako super skladba.
1: Nice. Stejně tak my si tady teďka pojedeme Dušičky, což je track z EPčka Patent od Upground. Co nám k němu řeknete? To je otvírák, ne? Podle mě EPčka.
4: Jo.
2: Je to tak.
1: No.
4: Co k tomu říct,
2: přijde mi, že jako to je skladba, která mě strašně baví hrát naživo, protože tam se dá to úplně jako šlápnout, trošku tam jako zařvat a je to skladba, která má jako úplně jako hrozně dobrou energii a skoro mi přijde vlastně teď zpětně po několika koncertech, co máme odehraných, že ta energie úplně vlastně v té nahrávce jako je taková, naživo je to prostě úplně něco jiného.
4: No.
2: Jo, určitě no.
4: Prostě musí to šlapat, nesmí se zastavit, zhluboka dejchat, na nohy se postavit.
1: Krásný úvod, tak to je.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: zapsaný, že jste všichni sráči a že jste hodně posraný.
1: Zrovna tohle jste nemuseli, teda. To byla ta vyklírovaná pasáž.

0: Upground, díky dnešnímu rozhovoru se už nemusíte ptát, kdo dělal tenhle beat, byl to Adonic Cadillac, tohle jsou dušičky otvírák jejich debutového EPčka Patent. Mimo to mají venku taky třeba novej single Dovolená, na ten i dneska dojde, ale já jsem si uvědomil, že jsem úplně vynechal tu slíbenou otázku v předchozím vstupu, takže ještě jednou, ty přezdívky, jak to vzniklo? Geneze, potřebujeme všechny do detailu. A ideálně rychle.
1: Kdo začne?
2: Začneme od nejchytřejšího.
0: Takže od nich,
2: takže, no, moje jako přezdívka vychází od takového drinku.
0: Já už asi tuším, kam míříš.
2: Já nevím, jako, jestli to můžu říkat.
0: No, jenom řekni barvičky možná těch pitíček. Bude stačit.
2: Vodníkovo, jako...
0: Oko?
2: Oko.
0: Takové magické oko je to možná?
2: Spíš vodníkovo sperma.
0: Jo.
2: No a to je takový drink, který jsem jednou jako okusil.
0: Aha.
2: A přišlo mi to hrozně odporný, ale ten název toho drinku, mě to přišlo úplně jako skvělý. Přišlo mi to strašně jako vtipný a vůbec tak to vypadá ten panák.
0: Aha.
2: A pojmenoval jsem se takhle na Instagramu a kolikrát se mi stávalo, že lidi, když mě třeba potkali, tak mi říkali, vodníku, čau prostě, a vlastně takhle jako na mě mluvili a mně se to hrozně líbilo a řekl jsem si, že se to stane jako mým pseudonymem. Aha. A mým alter agem.
0: Hezky.
2: Takže tak.
0: Tak když půjdeme takhle postupně teďka po tvojí pravici batik.
1: Oh,
0: zase
1: no.
0: Špatně?
3: Žakus.
0: Hele, já se to naučím do konce té hodiny.
3: Tak ale vysvětlím,
0: tak jako... Kdo z nich měl ty tři jména? Prostě kdo měl dvě? Ježišmarja.
3: No, já to mám asi o trošku méně zajímavý jak vodník. Já jsem nějak jako přemýšlel a nějak jako... Líbí se mi dost francouzština a koukal jsem na seriál na Netflixu Lupin.
0: Aha.
3: A mám ho hrozně rád. A tam vlastně jako pes v podstatě, který se tam pak objeví u té hlavní postavy, tak se právě jmenuje Jacques. A pak vznikla jako taková, tak já jsem si říkal, ano, Jacques, to je super, to se mi líbí. A myslel jsem si, že si tak pojmenuji jako to jméno, protože ono je, že jo, francouz prostě jméno Jacques. Ale pak jsem jako to se tak nějak jako... trochu jako jsem to zkazil a pojmenoval jsem se jakoby je accuse, což znamená prostě obvinuju nebo žaluju.
0: Sám sebe.
1: Žaluji.
3: No a...
0: Jo, a nebo žaluješ někoho teda, jo?
3: Vlastně jako jo, no. A bylo to takový jako, že to vzniklo takhle, ale vlastně líbí se mi to a Jacques.
0: Jako žalobce vlastně.
3: Je to žalobce, to, ale to jako není úplně...
4: Praška.
0: Tak není úplně pardon za ten switch, teď už batik teda.
4: Jo, teď batik a já to zkrátím hodně, protože já k tomu vyloženě žádnou jako backstory nemám. Mně se to prostě líbilo, líbily se mi ty písmena po sobě.
0: Aha, takže čistě fonetický výběr prostě.
4: Jo, bylo to prostě jednoduchý, takže nechám prostor.
0: Nenosíš batikovaný trička ani koukám,
4: ne,
0: takže
4: ne.
0: S tím to spojený to není.
1: Bylo hrozný.
0: No a to, tak už víme, co máte zakázáno nosit na stage, teda teďka. Řekl Adonic Cadillac, který má zároveň jako nejdelší pseudonym, tak možná bude mít i nejdelší vysvětlení.
1: Adonic Cadillac, tak... Jak to vysvětlí celý? Mě hodně baví slovo psychedelik. A zároveň prostě bych řekl, že i ty beaty, co tvořím, nejen ty, co jsou vydaný, ale ty, co ještě prostě svět teprve čekám, tak bych řekl, že jsou něčím lehce psychedelický a pak prostě mě bavilo si říkat I have done it, I done it, I done it.
0: Nice,
1: a tak jsem si tak jako říkal, tyjo, psychedelik si říkal by bylo trapný, pak Adonit by bylo taky divný a pak jsem si nějak spojil ty dvě slova dohromady a vzniklo Adonic Cadillac. A pak mi babička vysvětlila, že zdravím babičku a dědu, že se poslouchají teďka, že Adonis je řecký bůh krásy a delik jako delikátní. Takže jinými slovy by se dalo říct i delikátní krasavec.
3: Skutku to pasuje.
0: Delikátní krasavec, no výborně.
1: Ale to nechám posoudit svět, až mě potká.
0: Tak děkuju za vysvětlení všech přezdívek. Teď už si jako patentuju tohleto, že to proběhlo ve startéru a kdokoliv další prostě z jiných médií se bude ptát na tuhleto otázku, tak už vlastně jako bylo zodpovězeno.
2: Už to nikdy nezodpovíme znovu.
0: A už byste jim měli říct jako ne, my už jsme to říkali prostě v Českém rozhlase, takže. Nejhorší otázka. Takže děkuju za tuhletu premiéru. Zároveň další track, který si budeme pouštět, je právě od rapového dua, který podle mých informací s váma vystupovalo v Šapouru 4.4. Do dneška z tohoto duo žije, protože to mají furt ještě napsaný v bio na svých sociálních sítích, takže trošku to vypadá, že s nima budete i v dubnu 2027 tam hrát, ale to mě vede k tomu zeptat se vás na vaše dosavadní zkušenosti s hraním, s živým vystupováním, protože už jsem nějak tak pochopil, že než byli Upground, tak byly nějaký jako vlastní projekty, všichni jste si zkoušeli dělat beaty, možná jste už jako pracovali s mikrofonem nějakým způsobem, ale co je to s těma dosavadníma koncertama, který byl třeba nejlepší? Já jsem vás viděl jenom jednou a to si myslím, že furt byla ještě taková ta jako raná fáze prostě. To byl váš druhý koncert, jo? Teďka na mě ukazuješ. Děkuju. Tak strašně rád bych vás viděl někdy.
1: Kdo to ukázal, jak se jmenuje?
0: Jmenuje se Žakus, už to mám. Jmenuje se Žakus. A řekněte mi, kolik vlastně máte za sebou koncertů?
4: Já bych řekl 8.
1: No, kolik? I pár neregistrovaných, ale o těch nebudeme mluvit.
0: Co třeba zatím vnímáte, že jako bývá největší úskalí během toho vystupování společně? Protože v takovýto skupině je strašně důležitý se prostě sehrát na vnímat.
1: Sehraný, no přesně to, tak já jsem nad tím přemýšlel. No jednou jsme si nedali zkoušku před koncertem a já jsem jako cítil, že jsme nebyli tolik sehraný, ale stejně bylo jako pozitivní odezva, že...
3: To vlastně mě dost překvapilo.
1: To vnímáme jen my, no.
4: No, mně třeba přijde nejtěžší na té show, že já se zaposlouchám do těch textů, začnu nad tím přemýšlet a najednou se ze mě tak stane takový jako robot, který tak jako blbě kouká. Ale jako právě s každým dalším koncertem na tom pracujeme prostě a myslím si, že ta nějaká show presence tak je daleko lepší teďka už.
0: Nespěje to třeba k tomu, že budete mít i vlastního DJ, který bude jako ze zádu pouštět, když všichni rapujete?
1: Ne, to neplánujeme. Protože nás baví, jako ono to dodává k těm koncertům něco to, že zatím jenom já, ale že to prostě, že z kompu přepnu i na sampler a hraju to naživo. Sice je to někdy záhul v tom, že když mám svoji část, tak musím rychle běžet k tomu sampleru z druhé strany stage a přepnout si to, což se častokrát nestane a pak mám blbou náladu celý koncert a kluci to často znají, no vidí to na mě, ale DJ neplánujem.
0: Dobře, tak předíleme se to dalším trackem ČT1 Speed, neboli Obizman a Dr. Shut Up společně na tracku Matt.
3: Zdravíme.
0: Tady to je.
1: Zdravíme, milujeme.

0: Čo je to jedna Speed, rapové duo, jeden z projektů, který by chtěli určitě Upground nasvítit. Mí dnešní hosté ve startéru na Radio Wave. Tohle byl Matt, track, který i já jsem si teda dost užil. Děkuju za tip, kluci, neznal jsem to, takže zdravíme ještě jednou, čo je to jedna Speed.
1: Čus, zdravíme.
0: Ahoj.
1: Obizmanšata, what's up?
0: Ty jsi říkal, říká se ti i Adoniku jako zkráceně, nebo?
1: Můžeš mi říkat Adoniku, můžeš mi říkat Deliku. Ne, vlastně. Já budu mít v jednom textu, oslovujte mě pane Delik, a aha, ne pane Deliku.
0: Jo, to
1: takže
0: je
1: Delik, anebo Adonik.
0: To jak má TK z 58G, neříkej Tomáš, že jo?
2: Neříkej
0: tak
2: prostě Tomáš.
0: Rozumím, tak už to nikdy neudělám tady tu chybu.
1: Hele, já jsem to udělal sám, takže
0: dostáváme se konečně k vaší dovolený, která v něčem podle mě byla i osudová. Nějak tak pro všechny tady v místnosti, jak pro mě, co se týká startéru, pro nás jako ze startéru, tak i co se týká pro vás, protože my jsme tak jako vtípkovali, že bylo jako z naší strany dost jasný, že v té finálové trojici startéru budete. I si myslím, že to bylo znát jako z těch hodnocení poroty v jednotlivých dílech. A pak, když my děláme takovou jako tajnou rozesílku a zjišťujeme zatím tak jako nenápadně, kdo by teda mohl vystoupit na Starter Showcaseu, a ještě si ty e-maily tváří, že to je jakoby velmi skrytá věc a že to dostávají všichni, ale vůbec si nemůžete být jistý, dostává to mnohem víc lidí, než tam potom dostane. Tak vy jste byli mezi nima a řekli jste úplně jednoduše, no ale my máme naplánovanou dovolenou. A to jsem si říkal, tak to je nejlepší, to je nejvíc repová věc, kterou mohli udělat, oni prostě starter nepotřebují, stejně se dostanou tam, kam chtějí. A pak vyšel track Dovolená, který na coveru má takovou chatovou bublinu a tam je napsáno, kde byste byli, kdybyste nejel, a už to není dokončený. Já jsem si začal říkat, tak buď je to nějaký prostě můj jako ego trip, anebo opravdu reaguju na ten starter. Tak řekněte nám, co se dělo na té dovolené a proč se stalo, že jste kvůli tomu vynechali Starter Showcase v finále?
1: Tak k té dovolené to teďka můžu konečně pozdravit Marka v Austrálii, užívej si to tam, moc tě zdravíme všichni, kluci, pozdravte.
3: Čau Marku.
1: Ahoj, Marku. No a tady to jsme prostě měli domluvený dlouho, odjet na tu dovolenou.
3: Hrozně dlouho.
1: Hodně jsme se užili. Každý den v lihu drinky jsme jeli. To bylo super.
0: To nepropagujeme samozřejmě, ale řekněte nám, kde jste byli. Kde jste dovolenkovali vlastně?
1: Na Kanárech. Kanárský, asi to byl
3: Gran Canaria.
1: Jo, Gran Canaria, no.
0: To byla první teda Upground dovolená?
1: Ne, byli jsme v Miláně.
3: Jo, v Miláně vlastně.
1: To bylo super.
0: A na obou místech vznikly tracky?
1: Ne, to ne.
4: To je vlastně vtipný, že dovolená
0: nevznikla na dovolený.
4: Nevznikla na dovolený, to už je jako starší track.
3: Je to tak.
4: Ale
1: jako jmenuje se Dovolená u moře, se jmenuje od začátku.
4: Jo, jo, ten beat i se tak jmenoval, prostě, že nám to dávalo takový jako vibe.
1: Mně to znělo jak handpany.
0: Takže dovolenou vnímáte spíš jako takový utužování vztahu, než jako nějaký soustředění na vaření nových tracků.
3: To taky máme takový soustředění, to jsme měli teďko na Šumavě, u Batyka na chalupě, to jsme měli takový soustředění, kde jsme vytvořili právě jednu z skladeb, která zahraje.
0: Jsem rád, že český chataření prostě pořád patří do toho hudebního průmyslu. Není to jenom u kytarových kapel, je to prosím vás i u rapových krůz, takže to
1: jsme tam udělali šílený DMBčko.
0: Mm-hmm. No a teď k tomu vzkazu teda na coveru. Co jste tím chtěli říct?
4: To je takový jenom jako ten cover byl
0: pomrknutí.
4: Kreslený jako prostě do skicáku, jsme seděli venku. No a jako už to bylo skoro hotový prostě, ale něco tam tomu chybělo, tak jsme si tak jako chtěli rejpnout trošku, bylo to taky
1: prostě
4: jako
1: jsme si z vás udělali legraci.
0: No tak děkujeme za tohleto pomrknutí. Samozřejmě jsme si všimli a hned jsme si cítili o něco líp, že na nás někdo taky myslí díky tomu startéru.
3: No, jenom teda bych chtěl podotknout, že nás to jako úplně strašně mrzelo, že jsme tady vlastně jako nemohli být. Ono už to bylo fakt takový, že jsme to měli hrozně dlouho naplánovaný, nebylo to úplně levný a úplně nás to jako
1: Ne, já jsem byl rád, že jsem mohl čekat. Já jsem se naučil backflip na Duně, jsem se tam naučil. Jako, to bylo super.
4: Myslím si, že bychom se rozhodli znovu takhle, ale jako mrzelo nás to.
0: Kluci, já si myslím, že to je úplně jedno, že stejně dosáhnete toho, čeho potřebujete dosáhnout. Pojďme si to konečně pustit. Upground a dovolená, tady to je.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Každej ki, každej se hrcí tím, co se děje. Zrychluje se chůze i srdeční temp. Hlavy křičí hlásek.
1: Upground a jejich dovolená, která track, který vůbec nevznikal na dovolené, jak už jsme se dozvěděli díky dnešnímu rozhovoru. Ještě jednou naposledy tady vítám kluky z Upground. Ahoj.
2: Čau.
3: Ahoj.
1: Mě by ještě zajímalo, takhle než se dostaneme jako k závěru toho dnešního rozhovoru, protože už známe od vás nějaký pohled na benefity toho být v rapové skupině, spíš než být jako individuálně, už nějak tak víme, odkud přicházíte, co se týká nějakých vlivů, co vás baví poslouchat, ale teď, co se týká vlastně nějakého patření do té tuzemské scény, kde se vlastně jakoby vidíte ideálně, kam byste chtěli patřit, jako je to čistě ta vaše crew, která si jede svoje, anebo byste chtěli být vnímaný nějak v rámci té scény, která je v tuhletu chvíli nějakým způsobem strukturovaná?
4: Upground je prostě vlastní projekt, který bude se vnímat jen tak, jak je, takže prostě kdo nás bude poslouchat, tak je fanoušek Upground.
1: Znamená to i zavřený dveře pro nějaký případný spolupráce a feety?
5: Spolupracujeme s ČT1 Speed samozřejmě, to jsme udělali jednu skladbu a máme v plánu, tahle ta skladba, co jsme udělali, tak je jakoby ČT1 Speed s Upground a plánujeme udělat s ČT1 Speed, udělají oni beat a my se přidáme k ním, ale teďka to zatím je, že jsme udělali my beat a oni se přidali k nám a spolupracujeme.
4: A hodláme spolupracovat dál.
5: To
4: a určitě jako když nás někdo bude bavit na té české scéně, tak my nemáme jako problém s žádnou spoluprací. A nemusí to být ani na české scéně, podle mě.
2: Určitě.
4: Ale momentálně si jako...
5: No,
4: takže jsme...

0: si, jako, když se sejdem všichni, tak vlastně to vzniká tak, že pustíme beat a každý si píše svůj čas, pak to prostě nějak dáme dohromady. Když nejsme spolu, tak to prostě Adonika pošle do skupiny a každý se to vymyslí a pak to nějak zvykne potom.
1: A pak se navzájem kritizujeme. My přijde, že máme ty texty takový jako obrázkotvorný trošku, jako máme tam ty různý slovní obraty a nemyslím si, že kdybychom vyložně freestylovali čistě jako na ten beat, tak že by to mělo vlastně tu pointu, kterou tím chcem předat třeba.
2: Rozumím, rozumím. Naprosto pochopitelný. Teď nám ještě uděláte radost na závěr, protože nám líknete nevydaný track. Možná si ho pustíme úplně celý, možná spíš jenom kousek, ať si k němu ještě stihneme něco říct. Tady jsou Upground a nevydaný track Osobní prostor.
3: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.
4: Yeah. Nádech, výdech.

0: sám současný něčeho, co prostor mělo, i tak nevyspělo.
1: Speciální předpremiéra, líkovaný track tady, Upground, osobní prostor ve startéru na Radio Wave. My už do toho musíme vstoupit s klukama, protože nám nezbývá moc času a budeme muset ten dnešní rozhovor uzavřít, ale já, když jsem tohleto slyšel, potom, co jste to poslali, tak jako nejraději mám ranní vzduch, ten, co přichází za svítání, dřív než přijde ranní ruch. To mi už jenom z těch bars přijde prostě obecně mnohem přemýšlivější, hloubavější, takový jako víc introspektivní, než jsme doposud zatím z těch tracků od vás slyšeli. Podporuje to ten i jako klidnější beat. Co to znamená pro nás posluchače, posluchačky? Co máme čekat od Upground v příštích týdnech, měsících, letech?
2: Že jsme multižánroví,
1: nice.
2: Že nezůstaneme jenom u toho řvaní prostě do mikrofonu, ale myslím si, že dokážeme být i melodický a na tu můj čas ještě budete teda muset počkat. To přijde, až to bude vydaný, ale...
1: To znamená, ještě se prodlouží stopáž a nebo tady do toho ticha
2: tady,
1: ještě?
2: No tady jakože ty jsi to katnul prostě, když jsi přicházela můj čas.
1: Takže si budeme muset počkat.
3: Takže no, prostě... No Mike, tak přijde průšvih.
1: No, nesmíme tolik kecat příště,
2: ještě
1: no.
2: Ještě počkej.
1: Já vám moc děkuju, že jste dorazili do startéru. Pojďte ještě na úplný závěr třeba pozvat, jestli vás bude někdy v blízké době možný vidět live.
2: 21-22 v Semilech Meetup Fest, takže tam přijďte a nebo se všechno dozvíte na Instagramu, protože na podzim už máme taky něco naplánovaného. Určitě zase budeme chtít dělat svoje shows, takže určitě nás sledujte na Instagramu.
4: A makáme na albu, na větším projektu už, který bude obsáhlý a zase multižánr, spoustu věcí, spoustu žánrů, makáme na tom.
1: Super, tohle byl Upground, kteří rozhodně nepotřebovali finále startéru, obejdou se úplně v pohodě i bez něj a ještě stihnou 3 dovolené předtím, než vydají novou desku. Tohle byly Žakus, Vodník, Adonika Delik a Batik. Díky moc, že jste dorazili na rozhovor.
3: Díky moc za pozvání.
2: Čus.
3: Čau.
4: Dobrou.
5: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Ano, více, mnohem více na wave.cz. Teď ale ve vysílání Waveu už velká zdravice, krásné a příjemné sobotní odpoledne. Minutku po 14. vám přeje Martina Foldinová ze studia Rádia Wave. Právě startujeme dnešní 4hodinovka. No a dnes a právě v tento okamžik se rozhodně sluší říct Happy Pride.
5: Rádio Wave.
7: Rozhlas Radio Wave.
5: Radio Wave.
7: Radio Wave. Děláme vlny.

Mugan, nebo teď ještě před námi Lily Allen, to byla muzika, co jsme s ní započali další hodinku vysílání a vlastně mou celou dnešní vysílací směnu. Ještě jednou ahoj, hezké příjemné sobotní odpoledne, Martina Foldinová ve studiu Waveu až do dnešní 18. hodiny. No a do té doby za tu dobu, za ty 4 hodinky stihneme společně redakční obsah Rádia Wave, mezi který tentokrát bude patřit třeba ukázka, a to už za chviličku, z naší aktuální audioknihy, která nese název Hody. Taky koukneme na některé z našich pořadů, patřit mezi ně budou Houpačky, Psycho nebo třeba Impact. A co vám rozhodně slíbím do 18. hodiny, velmi žánrově rozkročený playlist a taky vlastně tematické ukázky našich pořadů. Bude to o rodičovství, bude to o našich nějakých vnitřních pohnutcích, ale bude to zároveň taky o filmovém průmyslu, takže dozajista můžu slíbit velkou různorodost až do 18. hodiny. No a co vám slíbím teď, je další muzika. Meaningful Stone, tahle jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin míří k vašim uším.

Energické kytary Paper Lady teď je na vlnách Wave, ale před námi už ukázka z aktuální audioknihy. Na malé moravské vesnici se právě slaví hody. V čase starobylých tradic, hudby, vína a taky rozpáleného léta se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentíny. Obstojí pod tlakem očekávání a předsudků. Citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova můžete poslouchat jako audioknihu do 20. září. No a před námi teď krátká ukázka.

Florentína dýchá mělce a rychle, když doběhnete k rybníku. Je světlá noc. Měsíc se rozlil po nebi a září jasněji než slunce za dne. Obalil vás do stříbrné krusty. Flóra se zdá být utkaná z luny. Lekneš se, jestli je skutečná. Co když je to jen chiméra? Prolétne ti hlavou. Ale v pravé dlani cítíš její měkké sálající prsty, které tě ujistí o skutečnosti tohoto okamžiku. Mlčky hladíte na stichlou vodní hladinu. Pohladíš jí palcem po hřbetu ruky. Uplyne jen pár vteřin. Nádech a výdech. Než se k tobě obrátí čelem, prohlíží si každý záhyb tvé tváře. Její pátravý pohled je plný noci a tebe. Spatříš se jejíma očima. Všechen skrytý a potlačený smutek ve tvém srdci, spojený s hledáním a čekáním, se vzedme jako příliv a udeří tě do hrudi. Flóra se plaše usměje. Přitáhne si tvou ruku k obličeji a upírá na tebe obrovské oči. Přivře je, jakmile se jí dotkneš. Ty se v tu chvíli sám sobě ztratíš. Je jen ona. Hebká a krásná.

audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audioknihy Rádia Wave.

0: na sebe vše. Sobotní zastávka na sousedním Slovensku, tohle jsou Porsche Boy a Van na společném tracku Tour Life Freestyle. No a mám pro vás jedny zajímavé statistiky, které teď přináší nový výzkum, nová analýza plynoucí z Británie a týká se e-koloběžek, tedy elektrických koloběžek. Podle nových statistik totiž mají uživatelé, uživatelky e-koloběžek ve srovnání s motorkáři, motorkářkami 3,5x větší riziko vážného poranění mozku, 1,5x vyšší riziko poranění vnitřních orgánů a více než trojnásobnou pravděpodobnost tepeného krvácení. Elektrické koloběžky jsou zároveň nebezpečnější než jízda na kole. Z čeho vycházím? No tak odborníci analyzovali 23 000 případů z britského národního registru silničních nehod. Ta data ukazují, že víc než jeden z 10 řidičů na e-koloběžce je dítě, které má ještě větší šanci na to se zranit. No a helmu přitom nosí asi jen každý 20. uživatel nebo uživatelka koloběžky. Ještě ke všemu navíc větší riziko hrozí ženám, to ukazuje nová studie, zejména proto, že jak mi vysvětloval kolega Jiří Chábera, když byl tuto zprávu prezentovat u nás ve vysílání v tomto týdnu, tak jde o to, že tyto elektrické koloběžky, které si můžete zapůjčit v nějakém pravděpodobně větším městě, tak jsou defaultně nastaveny na nějakou velikost a ta velikost řidítek je nastavena na mužskou postavu, tradiční mužskou postavu, tedy na vyšší tělo než to ženské. No a potom, když nastane nějaká ta nehoda, tak je pro ženu daleko jednodušší právě mít nějakou nehodu, protože to není nastaveno na správnou velikost. Tak pokud vás tahle zpráva zajímá, tato studie zajímá v plném znění, určitě vyrazte na web Radia Wave, wave.cz, pak do naší sekce Wave News hned na té úvodní stránce. Je to velmi jednoduché.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Kytarovka Spoon, The Hardest Cut, skladba v jejich podání teď na Wave, no a před námi Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Zmíním to hned ve svém prvním sobotním odpoledním Kulturistánu na Wave, protože stále máte možnost se na to místo vypravit. V Praze probíhá festival Prague Pride, a to až do konce víkendu. Letos tedy festival probíhá na 6 hlavních místech a na řadě dílčích míst různě po Praze. Tou největší lokací je přitom Pride Park, úplně poprvé nově na ostrově Štvanice, kde festival právě dnes vrcholí. Ten hlavní průvod je teď v plném proudu, brázdí Prahou, no a samozřejmě bude končit, dorazí právě do zmíněného Pride Parku. V Pride Parku můžete zažít celou paletu, škálu, co se týče nejrůznějších vystoupení. Třeba už mezi 16. a 18. tam na Yellow Stage vystoupí náš moderátor DJ Kevu, takže na jeho vystoupení si můžete zajít, pak od 17. hodiny třeba DJ Telly, od 18. hodiny na Yellow Stage Cleo, ale krom muziky si můžete zajít i na nějaké společné setkání, můžete si zajít na nejrůznější diskuze. Ta muzika samozřejmě bude pokračovat, zajít si můžete třeba i na karaoke, které pro vás bude připravovat Míra Harant, taky náš spolupracovník ze Slejváku, ale ta muzika potom bude prostoupena po celý večer, takže ten program je skutečně velmi bohatý. Vy se na něj můžete v kompletním znění podívat na festival.pragpride.com a já vám to rozhodně doporučuji udělat, stejně jako se na festival vypravit.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Domácí hudebník Kuba Kajfoš, a.k.a. Laser Viking s trackem Bored in Jeans, teď na vlnách Rádia Wave. No a do 15. odpolední v playlistu ještě mý velcí oblíbenci z Austrálie, australské trio Copia, které společně hraje od roku 2018. Je vlastně formace, která v minulosti předskakovala třeba hudebnici Tyrza nebo kapele Bar Italia. No a připravili si pro nás vydání desky vlastně v loňském roce a v rámci tour pak vystoupili i v České republice, v Praze. Já jsem měla možnost slyšet je naživo, takže krom nahrávek teď můžu i vřele doporučit jejich živé vystoupení. Pojďme si pustit ukázku z této zmíněné poslední dlouhohrající desky, skladbu Falter. Uslyšíte už za chviličku. A Copia.
1: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Thank you.

Kousek s hutnou produkcí Deep in Mud od The Bug na vlnách Waveu, ale teď už hudebnice Ella Minus se skladbou Broken. To byly dvě hudební zastávky, které nás provedly startem další vysílací hodinky. Máme 8 minutek po dnešní 15. hodině odpolední. Je sobota 8.8. s tímto magickým kulatým datem. No a ze studia Waveu vás stále zdraví Martina Foldinová. Teď po 15. a už za chviličku vám nabídnu další redakční obsah, který tentokrát bude patřit našim houpačkám. No a houpačky tentokrát vzali na paškál velmi důležité téma, a to je čištění zubů našich dětí. Takže pokud si třeba nejste úplně dozajista jistí, jak k němu přistoupit, tak vydržte, já vám pustím ukázku už za chvilku. Do té doby v playlistu Lucky Day Baby Queen, anebo teď domácí pražský dancehallový král Darko Don. Ano, tenhle rapper hudebník nabízí ukázku aktuální tvorby Lifestyle. Lifestyle je skladba v jeho podání, kterou uslyšíte už za chvilku na vlnách Rádia Wave. No a zároveň připomenu, že Darko Don byl jeden z aktuálních hostů našeho rapového podcastu Excalibur, na který se můžete co 14 dní pravidelně dívat i na YouTube Rádia Wave, to znamená ve videopodobě.

0: Sobotních 15 hodin, 19 minut k tomu. Tohle byl hudebník Lucky Day s trackem Feels Like. No a před námi slibovaná ukázka z aktuálních Houpaček. Právě tady dorazila tentokrát dentální hygienistka Anna Hájková. No a my jsme s ní mluvili o velmi důležitých věcech. A sice o tom, jak a od kdy dětem správně čistit zuby, jaký vliv na kazivost zoubků má noční kojení a jestli můžeme čištěním proti jejich vůli způsobit třeba jejich trauma. Před námi ukázka z aktuálních Houpaček.
1: Kazy nejsou dědičný. Kaz způsobuje bakterie, která se jmenuje Streptococcus mutans. To znamená, že zubní kaz je vlastně bakteriální onemocnění. Spousta rodičů vlastně ke kazu přistupuje jako k nějaký hotový věci. Jako to se prostě děje, mně se to dělo, mojí mámě se to dělo, takže tobě se to bude dít taky. Ale tak to není. Jo? My tomu vlastně zubní kaz je plně... to jsou plně preventabilní onemocnění. To znamená, že já jim můžu tou dobrou péči předcházet. A to je důležité mít na paměti. Taky když já jsem rodič, který nemá sanovaný chrup, to znamená, mám někde kazy sama nebo paradontózu a neřeším to. A pak pusinkuju to svý dítě nebo mu olizuju lžičku a dudlik, tak vlastně přenáším ty kazutvorný nebo parodontální bakterie vlastně do pusy tomu dítěti a můžu mu tím způsobit, že bude mít vyšší tu kazivost.
2: Já no, to je hrůza.
1: Je to hrůza. Proto je důležitý myslet i na sebe v tomhle tom a jít příkladem. To je strašně důležitý, aby to dítě se naučilo mít ten návyk. Jo? Když to uvidí u mě, tak to snadněji převezme a bude to dělat taky. Jo? Takže že kazy jsou dědičný, nejsou. A pak mě ještě napadá, jo, že dítě nepoužívá mezizubní kartáčky, tak používá a několik velikostí, to už jsme si vlastně říkali před chvílí. A že dítě chodí na dentální hygienu a chodí i k zubnímu lékaři, ideálně čím dřív, tím líp. Já vždycky říkám k zubnímu lékaři už s prvním prořezávajícím zubem. Ono to má totiž svoje opodstatnění v tom, že ve chvíli, kdy to dítě má třeba nějakou poruchu skloviny, nějakou genetickou vývojovou vadu, kterou samozřejmě mít může, tak ve chvíli, kdy ten zubař to dítě může monitorovat už od úplného počátku, tak je schopen tomu vlastně předcházet. Ta voda způsobuje to, že ten zub je třeba náchylnější k té kazivosti.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci megalisten roz, chci jen 30 000.

In and Out, tohle byl hudebník Rich Amiri, který dodržel svůj slib, vstoupil do našeho playlistu a teď už zase ale pomalu jistě 100% odchází. Úplně odešel teď v sobotních 15 hodin 30 minut k tomu. Vyladíte dnešní víkendový sobotní odpolední on air na Waveu, kde mám pro vás jeden tip teď, protože pravidelně vám vlastně naše stanice nabízí nějaký hudební obsah, co se týče videoformátů. No a nejinak je tomu v nejbližší době, protože teď jsme pro vás připravili novou Phono Session, po nějakém čase opět Phono Session, no a tentokrát dorazil slovenský, ale v Praze usazený rapper, hudebník Eduv Syn. Eduv Syn vydal vlastně letos v dubnu novou dlouhohrající desku Levý král. Řeč o ní byla i v rozhovoru, který jsem s ním vedla v rámci našeho živého vysílání a vy si ho třeba můžete pustit zpětně u nás na webu. No ale to důležité, o čem chci teď mluvit, je nová Phono Session, na které můžete slyšet hned několik ukázek z novinkové desky Levý král a myslím, že krom vlastně těch ukázek z nové desky uslyšíte taky jednu speciální zastávku, která nezazněla, skladba, která nezazněla vlastně ještě vůbec nikde, takže je to taková velká premiéra i v rámci budovy Českého rozhlasu. Zase v originálním prostoru fonotéky u nás právě v historickém archivu v budově Českého rozhlasu, takže pokud třeba čirou náhodou neznáte tento koncept, běžte teď na YouTube Rádia Wave, koukněte Phono Session Eduva Syna, stojí to za vaši pozornost, myslím, že i mě v skutku velmi příjemně překvapil v tom, jaké provedení této Phono Session nabídl.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.
2: OK.
3: Yeah.
2: Let go.
3: Latino gang.
2: Let go.
3: Yeah. Sky.
2: Maggi.
3: Estamos rompiendo, Maggi. Fuerte como Tyson, Maggi.

0: Tolik hudebnice Kali Uchi s skladbou Moonlight v jejím podání teď akorát doznívá na vlnách Waveu a před námi. Před námi je další Kulturistán.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším pozvánku na jednu aktuální výstavu v Brněnské galerii mladých. Tady totiž až do 12. září můžete vidět výstavu Ancient Girl Starter Pack. Je to tedy výstava Mikuláše Zimuly, multimediální instalace, která je založena na fiktivní starověké queer civilizaci. Je to projekt, který vlastně zpochybňuje dominantní historické narrativy a zkoumá viditelnost, paměť a kulturní legitimitu. Artefakty tady propojují estetiku archeologických vykopávek s módními doplňky současné bedí estetiky, zatímco krátkometrážní film, který tady můžete vidět, Ancient Girl, rozvíjí příběh postavy, která se snaží uniknout minulosti a začlenit se do moderní společnosti. Instalace má satirizovat proces psaní dějin a klade otázky o mýtu, pravdě, touze a cti. Zní to velmi zajímavě, takže Brněnská galerie mladých Mikuláš Zimula Ancient Girl Starter Pack, výstava, která je k vidění až do 12. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Serus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Rádio Wave.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme.

0: Americké hudební duo Boy Harsher teď na vlnách Rádia Wave, tohle je jejich skladba LA v sobotním odpoledni na Waveu. Posledních pár minutek nás dělí od 16. odpolední a já jsem dnes ještě vůbec nezmínila, že v sobotu 8. srpna slaví svátek všichni s krásným jménem Soběslav, což se přiznám, že by mě v skutku velmi zajímal nějaký možná etymologický, lingvistický rozbor tohoto jména Soběslav. No tak kdo ví, nemám tuto znalost, třeba i někdo z vás má, anebo to někoho teďka inspiruje pro to, aby si šel zjistit nějaký etymologický základ. Soběslavům každopádně já tedy 100% ve vysílání Waveu přeji krásné a příjemné jmeniny. Doufám, že máte velmi příjemný den, že máte víkend, že nemusíte vůbec nic a užíváte si vysílání Rádia Wave, pokud posloucháte zrovna v tento okamžik. No a já vám k těm jmeninám pustíme následující skladby v playlistu. Bude to třeba Spill Tap anebo hudebník Perfume Genius. Tak si je užijte.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

Ladíte sobotní víkendový odpolední on air na vlnách Rádia Wave. Máme 5 minut po 4. odpolední. Martina Foldinová vás stále zdraví z našeho proskleného studia. No a když se tak koukám na server wikipedia.org, tak tady vidím spoustu zajímavých událostí spojené právě s dnešním datem, když mám otevřený profilový článek s datem 8. srpna, tak tady vidím historické události spjaté s Českou republikou a vidím tady třeba rok 1877. To měl taneční mistr Josef Vidra vzlétnout balónem ze zahrady Nuselského pivovaru. No a stal se tak prvním českým pilotem. Taky můžu zmínit třeba rok 1993. To zásahové komando dopadlo Jiřího Kájínka v Praze, hledaného pro vraždu z 30. května 1993. V roce 2002 český atlet Roman Šebrle se vlastně stal mistrem Evropy v 10 boji. Můžu připomenout nepříliš optimistický rok 2008, totiž 8. srpna železniční neštěstí ve Studénce se odehrálo. Pokud si vzpomenete, tak vlak se 4 misty cestujícími narazil do zřícené mostní konstrukce. No a nehoda si pak vyžádala 8 mrtvých a asi 95 raněných. Spousta zajímavých událostí spojených s dnešním datem. Dnes je tedy 8. srpna 2020. Je to 220. den roku podle gregoriánského kalendáře a pokud chcete vědět trošku víc, co se týče naší historie anebo třeba i světové historie, tak jak už jsem zmiňovala, veškeré informace jsem teď čerpala ze serveru wikipedia.org, což se rozhodně minimálně o víkendu smí. Jan Trej a Essay, teď tohle domácí hudební duo před námi. Heatwave, vlastně skoro až velmi tematická skladba, teď je na vlnách Waveu.

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Alex G se skladbou Spinning teď na vlnách Waveu, ale před námi už ukázka z aktuální epizody našeho Psycha. Karolína a Pavel v novém dílu podcastu Psycho řeší, proč nás rychlá jízda ve filmech baví, ale v realitě může mít tragické následky a proč má smysl mluvit o rizikovém chování v dopravě i jako o psychologickém tématu. Celý tento díl už teď k nalezení a poslechu na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Před námi slibovaná krátká ukázka.
1: Věřím, že jste třeba viděli ty záznamy z kamer pouličních.
2: Jo, nebudeme se věnovat žádným konspiračním teoriím a podobně, ale prostě teda Filip Turek narazil do toho vozidla, to skončilo na střeše a důležitý uvést, že Filip Turek jel velkým autem, SUVčkem, takže...
1: Jedné nejmenované německé značky. A to je docela jako zajímavé. Dneska právě se budeme soustředit i nejenom na jízdu, nebo že tam teda Filip Turek jak jel nebo nejel, ale i právě na to, vlastně jakým autem.
2: No, to je
1: se tam objevil.
2: To je taky zajímavý. No a on právě teda podle těch zveřejněných záběrů i třeba právě na webu Seznam zprávy předjížděl přesně před strážkou tu kolonu v odbočovacím pruhu. Tak se tam chtěla si zařadit, předpokládám, ale prostě tam projíždělo to houkající auto a srazili se spolu a on teda tomu jeho SUVčku se nestalo nic, to je prostě tank. A jako ten pán, ten se tam převrátil prostě na střechu, skoro na střechu a otočil se to.
1: Já teď vlastně jako nevím, myslím, že nějak jako byl zraněný, nevím jak moc, já pevně doufám, že je v pořádku. Co jsem ještě taky zaslechl, takže vlastně to jako auto, že, který bylo takhle jako sražený a otočilo se, tak proletělo kolem lidí, kteří byli na chodníku, vlastně kousek od nich. No. Takže je obrovský štěstí, že se doufejme nikomu nestalo nic zásadního. Jak říkám, bohužel jako nevím tohle to přesně, tuhle informaci, ale doufám, že to jako dopadlo co nejlíp, jak mohlo. Nicméně, že to mohlo dopadnout i výrazně tragičtěji, je na snadě.
2: Filip Turek samozřejmě se pak různě vyjadřoval v médiích, obhajoval svoje chování a nás to vlastně přivedlo k tomu, že tohle z toho, co se stalo, ta nehoda, nebyla náhoda.
1: Jasně, to bych chtěl, to je takové jako, když jsem se nad tím zamýšlel a četl si všechny ty články kolem toho, mám tady na mysli z psychologické literatury, tak to skutečně jako ta pravděpodobnost, že se Filipu Turkovi stane takovýhle druh nehody, a není zanedbatelná, jo? A je to jenom čistě na základě toho, co víme třeba o tom, kdo má tendenci řídit auta prestižní značky, kdo má tendenci řídit auta, který jsou víc nebezpečný svýmu okolí. Jo?
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Energická jako vždy, tohle byla reperka IMDDB na vlnách Rádia Wave, ale před námi už další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Celý tento týden jsem vás ve vysílání Waveu zvala do Plzně na festival Inspiral Garden a neskončím s tím ani dnes, kdy můžete navštívit program posledního dne. Festival Inspiral Garden, pokud vůbec netušíte, se letos vrátil už po sedmé, probíhá tedy do dnešního večera a proměňuje plzeňské Šafaříkovy a Smetanovy sady v takový živý komunitní prostor plný hudby, DJ setů, nejrůznějších debat nebo třeba street foodu a designu. Inspiral Garden vlastně dlouhodobě propojuje alternativní kulturu s místní komunitou, no a z veřejného prostoru tak vytváří velmi sympatické místo setkávání, sdílení nebo třeba nových zážitků. Stejně jako každý rok i letos zůstává vstup na festival tradičně zdarma. Pokud vás zajímá kompletní program ještě stále posledního dnešního dne, koukněte na web inspiralgarden.cz. Mají velmi přehledné, moc hezky zpracované graficky webové stránky. No a já můžu zmínit, že dnes na programu, mimo jiné, co se týče hudebního vystoupení, tak výtečná slovenská hudebnice Erika Rain, taky slovenský producent, hudebník, DJ Fulcrum, tedy Pišta Kralovič a do třetice Zendom. Takže dnes ten koncertní program věnovaný slovenské alternativní hudební scéně. DJs ale hrají už teď odpoledne, nebo třeba i v pozdních večerních hodinách jako afterparty. Takže festival, plzeňský festival Inspiral Garden, sedmý ročník tohoto festivalu, dnes naposledy v plzeňských Šafaříkových nebo Smetanových sadech.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

skutku výrazná chocholka, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. Pokud teď vůbec netušíte, o čem mluvím, tak se vám snažím popsat jednoho z nejvýraznějších a nejkrásnějších ptáků, kteří žijí v českém kontextu. Mluvím o dudkovi chocholatém, který rozhodně patří k nejnápadnějším ptákům české přírody. No a pokud jste zatím neviděli jeho vzezření v rámci třeba alespoň nějakého dokumentárního snímku, tak vám rozhodně doporučuji návštěvu serveru iRozhlas.cz, sekce Věda technologie a pak sekce Příroda, kde si můžete najít podrobný článek, kde najdete i přiložené fotografie. Co je ale smutná záležitost v rámci českého kontextu, je to, že dudci jsou velmi silně ohroženi. No a aby se jim u nás dobře žilo, tak jim připravují ochranáři na Jižní Moravě teď aktuálně speciální hnízdní budky, které označili za dudníky. No a letos v nich dudci vyvedli už rekordní počet mláďat. Letos tedy zahnízdilo dohromady 21 párů dudků v prvním hnízdění a k tomu se přidalo ještě 9 dalších v druhém běhu, v druhém hnízdění v průběhu pozdního léta. No a dohromady v tom prvním a druhém hnízdění je to přes 85 mladých ptáků, kteří jsou vyvedeni a dokonce ještě určitě nějací přibydou do konce léta. Pro představu, v loňském roce to touto dobou bylo něco přes 50, takže každý rok čísla narůstají, dudníky tedy evidentně fungují dobrým způsobem. Pokud si vlastně říkáte, že jste třeba název dudek chocholatý ještě nikdy neslyšeli, tak je to zvláštní, protože dudci kdysi v minulosti, ještě předtím, než byli v těchto kritických číslech, tak žili vlastně poblíž člověka v českém kontextu hodně blízko lidem. Vždycky se vlastně k lidem měli. Dokonce, pokud si uvědomíte takovéto přísloví nebo pořekadlo, které říkáme spí jako dudek, bylo to vlastně velmi běžný obrat, který se objevoval v české mluvě, myslím, že objevuje dokonce do této doby, ale jak je vtipné a můžete se dočíst v článku, zmíněném článku na serveru iRozhlas.cz, ornitolog Libor Opluštil z Českého svazu ochranářů přírody se vlastně lehce směje a nedokáže tento slovní obrat úplně dobře vysvětlit, protože podle něj dudek nespí úplně výrazně jinak než všichni ostatní ptáci, tak vlastně taková i nějaká možná etymologie, co se týče tohoto slovního obratu. I rozhlas.cz, sekce Věda technologie, běžte se honem kouknout do sekce Příroda a připomeňte si, jak neuvěřitelně krásný dudek chocholatý je. My už zpátky k muzice. Show me the body, teď kytarovka na vlnách Waveu.

0: Sophie and the Giants a se skladbou Don't Ask Me to Change, teď na vlnách Wave v sobotním odpoledni. 9 minutek nás dělí od dnešní 17. hodiny. Do té doby výtečná hudebnice, zpěvačka, taky kytaristka St. Vincent se skladbou Pills, ale Two Hollies taky ještě před námi do 17. Po 17. pak výtečná americká zpěvačka, hudebnice, herečka Willow, Curious Furious v jejím podání, taky skladba v následujících minutkách. No a rovnou prozradí, že po té 17. společně stihneme taky ukázku z aktuálního Impaktu.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

jiholondýnské producentské duo Yawning Portal a taky hudebník producent Oli Excel. Tohle je hudební spolupráce na vlnách Radia Wave, kterou posloucháte právě v tento okamžik. Skladba Silver Plated teď na vlnách Waveu. Já vám přeju krásné, příjemné sobotní odpoledne. Pokud jste naladili Wave až teď, tak vězte, že posloucháte tradiční víkendový sobotní On Air. Je 7 minutek po 17. hodině odpolední. Martina Foldinová stále za mikrofonem v našem proskleném studiu. Už za chviličku po 17. se společně budeme věnovat filmovému průmyslu, respektive, abych byla více konkrétní, tak ženám ve filmovém průmyslu, protože to bylo téma pro aktuální epizodu našeho Impactu, ze kterého vám už za chviličku pustím ukázku, ale stejně jako vždy další muzika před námi, domácí kapela Meluzína, taky Lolo Zuai a teď už americká zpěvačka, herečka, taky tanečnice Tina Shey, která má pro nás singlovou novinku, skladbu Crash Out, což je vlastně ukázka z její další připravované desky Popstar. Zapište si do deníčku datum 25. září, to se dočkáte toho plného formátu. Teď alespoň ukázka aktuální tvorby.

0: Domácí kapela Meluzína, můžete dobře pamatovat z hitparády neobjevených Starter u nás na Wave, ale teď už ukázka z aktuálního Impactu. Ve filmovém průmyslu se mluví o příchodu nové generace. Myslí ale nová vlna taky na ženy? Podle výzkumu tvoří ženy jen 19% hlavních filmových profesí v českém celovečerním hraném filmu, tedy skoro stejně jako na začátku 90. let. Jaké je dnes postavení mladých žen ve filmu? Poslechněte si nový díl Impactu z letní filmové školy s filmovou historičkou Terezou Česány Dvořákovou a také režisérkou Norou Štrbovou. Před námi je teď krátká ukázka. Celý díl pak najdete na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo všude tam, kde rádi posloucháte, včetně našeho YouTube ve videopodobě. Teď už ale slíbená ukázka.
1: Tenhle problém se začal teď vyjevovat i kvůli tomu, že třeba naše generace nebo ještě výrazně ty mladší generace už nejsou úplně ochotný jako celý svůj život stočit kolem své profese a jako vlastně padat kvůli tomu na hubu, což ty generace nad náma na to jsou zvyklejší a že vlastně často se jako odvolává, říkají se různý příklady různých žen, který to zvládly, skloubit kariéru s dítětem a přeci si nestěžovali, no protože byli vlastně, žili v nějakým jako v nějakém takovém jako nastavení, že si nemají stěžovat a že tohle je normální, vlastně takhle makat. A to je něco, co třeba já silně pociťuju, že bych ve svém životě chtěla třeba někdy mít i prázdniny, což fakt nemám.
2: Jako měla svatost, ještě ne.
1: V téhle profesi prostě nejsou. Jako, není čas, musí, člověk furt musí něco psát, furt musí psát nějaký fondy, nějaký žádosti, jako texty na žádosti o fondy, dělat prostě pořád připravovat nějaký projekty, do toho většinou má ještě nějakou práci, aby vůbec se uživil do toho, já jsem třeba teďkon dodělávala ještě školu neumím si vůbec představit, že bych do toho všeho měla ještě dítě. Vůbec strašně obdivuju všechny, co to dokážou skloubit a zaslouží si velký respekt, podle mě.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Ralphichu nebo Paris Texas na společném tracku Whip Cream teď v sobotním odpoledni na Waveu. No a o 17:30 odpoledne přesně v tento okamžik vám připomínám, že léto je tedy v plném proudu, ale stále my minimálně na rádiu Wave nepolevujeme a nabízíme celou paletu eventů, kterou po našem boku můžete strávit, můžete navštívit. V srpnu pokračuje naše koncertní kulturní série Riviera, kterou Wave pořádá společně s galerií hlavního města Prahy v zahradách zámku Troja. Zbývající edice s podtitulem Ráj konfliktu a Nehledat a najít nabídnou opět debatu naší kolegyně moderátorky Terezy Havlínkové. Můžete se těšit na představení nějakého nového uměleckého díla přímo v zahradách zámku Troja. No a samozřejmě se můžete těšit na muziku. Co se týče prvního termínu, což je úterý 11. srpna v příštím týdnu odpoledne, tak si můžete zajít na vystoupení Kláry Voden a Silence a vystoupí taky hudebník Josef K. No a co se týče toho druhého data, později na konci měsíce, 25. srpna konkrétně, tak tady pak vystoupí Dirty Depressa a Arty a taky Candy Pumps, takže pokud jsou to jména, které vám buď něco říkají a moc se na ně těšíte, anebo vám třeba neříkají vůbec nic, tak vám rozhodně doporučuju jít koukat, observovat a taky se naučit poslouchat třeba nějakou muziku, inspirovat se nějakým způsobem, protože myslím, že i tak to může hezky posloužit aktuální line-up, co se týče naší Riviery. Těch eventů, které můžete navštívit v průběhu srpna a pak následném září, je celá řada a vy se můžete na podrobný hezký přehled podívat na našem webu hned na úvodní stránce wave.cz, tak koukněte, pokud máte třeba dlouhou chvíli a nevíte, jak chcete trávit následující dny během srpna.
1: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Nasty Cherry, I'm a King, skladba teď na vlnách rádia Wave, ale před námi už poslední Kulturistán pro dnešní vysílací směnu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás originální program na čtvrtek 13. srpna. Je to taková interaktivní přednáška, kterou můžete zažít v Ostravě. Organizuje to antikvariáta klub Fiducia. Ve čtvrtek bude tedy sraz v 18 hodin a ta přednáška nese název Věžové vodojemy ve Slezské Ostravě. Právě Věžové vodojemy patří k nepřehlednutelným a přesto často přehlíženým stavbám Ostravy. Během terénní přednášky u dvojice vodojemů ve Slezské Ostravě si přiblížíte, jak tyto nepřehlednutelné ostravské dominanty fungují a čím jsou právě výjimečné. Přednášku povede Robert Kořínek, specialista na věžové vodojemy a industriální dědictví, vedoucí ostravské pobočky výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka. No a součástí programu bude také křest nové skládačky Ostravské vodojemy, která představuje vybrané stavby a jejich příběhy. Sraz bude u secesní vodárny na Hladnově na ulici Nejedlého 14. No a pro podrobnosti koukněte třeba na web antikvariátu a klubu Fiducia. 18. hodina, připomínám, čtvrtek 13. srpna, ostravská interaktivní přednáška Věžové vodojemy ve Slezské Ostravě.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.

playlistu Rádia Wave teď aktuálně domácí pětičlenná formace kytarovka Island Mint s trackem Tunnel Vision. No a protože se přiblížila dnešní 18. hodina, tak nezbývá, než se rozloučit. Doufám, že jste si dnešní víkendový on air užili. No a se mnou za mikrofonem zase zítra od 8. hodiny raní. No ale rozhodně zůstávejte u svých přijímačů, protože od 18. hodiny aktuální Psycho, podcast Rádia Wave, v 19 hodin pak naše Buchty, no a pak můžu ještě ze sobotního programu vypíchnout 22. hodinu večerní, to si můžete vychutnat náš Hotcast Pod. Mějte krásný zbytek dnešního dne, no a jak už jsem zmiňovala, se mnou zase zítra ráno.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tady je Pavel a tentokrát tady s námi není Kája a je tady s náma někdo jako úplně novej, jo. Je to fanda do motorů a všeho motoristického. Jak se chceš jmenovat?
3: Nevím. To vymyslí. A nevím, tak.
2: Jenom tak, aby jsme to jako uvedli na prvou míru. Kája teď měla, co jsi to měla, nějaký...
3: Bronchitídu,
2: prostě... Mluví teď výrazně jinak než jindy.
3: Já jsem jak 12-letý mutující chlapec právě.
2: Takže nebojte se, nezměnili jsme naší sestavu, nicméně Kája dneska bude mluvit opravdu jako jiným hlasem, nezvyklým.
3: To se to třeba časem rozjede. Ne, Pájo, víš, co je psycho? Když je někdo psycho za volantem.
2: Ale jasně, no, jako ta nehoda, která se stala v Praze.
3: No my jsme to bylo na můj svátek, takže si to poměrně dobře pamatuju, ale ve souvislosti s nehodou Filipa Turka, který měl nehodu na Legerově ulici, kde se srazil teda s nějakým nemocničním vozem,
2: převážejícím
3: nějakým biologickým materiál.
2: No.
3: A prostě, aby jsme to teda uvedli do kontextu, věřím tomu, že většina z vás asi o té nehodě slyšela. My vycházíme z toho, co bylo zveřejněno třeba na iRozhlasu nebo na Seznamu, na Aktuálně.cz, kdy teda...
2: Věřím, že jste třeba viděli ty záznamy z kamer pouličních.
3: Jo, nebudeme se věnovat žádným konspiračním teoriím a podobně, ale prostě teda Filip Turek narazil do toho vozidla, to skončilo na střeše a důležitý uvést, že Filip Turek jel velkým autem, SUVčkem, takže...
2: Jedné nejmenované německé značky. A to je docela jako zajímavý. Dneska právě se budeme soustředit i nejenom na jízdu, nebo že tam teda Filip Turek jak jel nebo nejel, ale i právě na to, jako vlastně jakým autem.
3: No, to je
2: se tam objevil.
3: To je taky zajímavý. No a on právě teda podle těch zveřejněných záběrů i třeba právě na webu Seznam zprávy předjížděl přesně před strážkou tu kolonu v odbočovacím pruhu. Tak se tam chtěla si zařadit, předpokládám. Ale prostě tam projíždělo to houkající auto prostě a srazili se spolu a on teda tomu jeho SUVčku se nestalo nic, to je prostě tank. A jako ten pán, ten se tam převrátil prostě na střechu, skoro na střechu a otočil se to.
2: Já teď vlastně jako nevím, myslím, že nějak jako byl zraněný, nevím jak moc, já pevně doufám, že je v pořádku. Co jsem ještě taky zaslechl, takže vlastně to jako auto, že, který bylo takhle jako sražený a otočilo se, tak proletělo kolem lidí, kteří byli na chodníku, vlastně kousek od nich. No. Takže je obrovský štěstí, že se doufejme nikomu nestalo nic zásadního. Jak říkám, bohužel jako nevím tohle přesně, tuhle informaci, ale doufám, že to jako dopadlo co nejlíp, jak mohlo. Nicméně, že to mohlo dopadnout i výrazně tragičtěji, je na snadě.
3: Filip Turek samozřejmě se pak různě vyjadřoval v médiích, obhajoval svoje chování a nás to vlastně přivedlo k tomu, že tohle z toho, co se stalo, ta nehoda, nebyla náhoda.
2: Jasně, to bych chtěl, to je takové jako, když jsem se nad tím zamýšlel a četl si všechny ty články kolem toho, mám teď na mysli z psychologické literatury, tak to skutečně jako ta pravděpodobnost, že se Filipu Turkovi stane takovýhle druh nehody, a není zanedbatelná. Jo? A je to jenom čistě na základě toho, co víme třeba o tom, kdo má tendenci řídit auta prestižní značky, kdo má tendenci řídit auta, který jsou víc nebezpečný svýmu okolí, jo? SUVčka, mluvím o SUVčka.
3: My jsme třeba zrovna řešili včera se ségrou, jsme jeli v autě, jsme právě řešili SUVčko a tohle, že jakoby my máme tady u nás taky souseda jednoho, který má taky tohle ty obrovský auta. Já říkám, tady ve městě to vůbec nemá jako smysl v takovémhle autě jezdit.
2: Ale oni vůbec jako SUVčka jsou zázrak, jo.
3: To zároveň chápu, taky zase, když máš dítě a máš SUVčko, víš, že to dítě, že se tvý rodině nic nestane.
2: Ne, tak docela. SUVčko je zázrak. Na základě toho, co víme, tak je to fakt jako zázrak, jo, protože SUVčka jako takový, nejste v nich bezpečnější při nějakým jako dopravní nehodě, kdy kam třeba najedete, vyjedete, tak to není bezpečnější auto než ostatní auta. Jo?
3: Je to bezpečnější?
2: Není. Jo, naopak to auto je nebezpečnější v případě kolize s nějakým jiným autem pro tu druhou stranu. Je výrazně nebezpečnější a to je jako několik málo procent, ale jako násobně. Jo? Potom, když se podíváš na ty data nebo ty články, které se na to podívali, tak tohle to přináší a ukazují to docela jako jednoduše a přesvědčivě. Jo, že je to nebezpečnější pro jako všechny vlastně mimo. Je to nebezpečnější pro chodce, jak to má tu zvednutou hranu, tak místo toho, aby přepadli při strážce, aby vlastně jako přepadli přes, aby spadli vlastně jako dopředu na tu masku a rozložila se nějak energie toho dopadu, tak je to naopak vymrští ještě dopředu, tím se vysvětluje, proč jako ta pravděpodobnost, že se vám něco stane, když vás srazí SUVčko, je větší. Platí to pro chodce, platí to pro kola. Je z toho hůř vidět, už se stalo xkrát, že někdo jako zajel svoje malé dítě, který se hrálo před autem, protože ho jednoduše neviděl. Tam jako proč je to zázrak, to SUVčko. Protože na základě toho, co my jako víme o SUVčkách, jo, že teda nejsou bezpečnější pro ty lidi, kteří v nich jedou a zároveň jsou nebezpečnější pro svoje okolí, mají tendenci vyhledávat lidi, kteří řídějí méně bezpečně, jo. A tohle to všechno o SUVčkách víme a přesto u nás SUVčka jsou legální, jo, můžeš je legálně vyrábět, můžeš legálně koupit, můžeš v nich legálně vjet do centra města. To je zázrak. To je prostě druhý neposkvrněný početí. To je zázrak.
3: Já právě jsem si říkal, že mě to jako ještě právě vyskočí. Já tam na věc, třeba jsem, když by olympiáda přijela americká delegace, který mají ty obrovské SUVčka do té Itálie, je tam třeba blokovali příchod jako různých sportovců, protože se prostě neprocpali těma ulicama, protože oni tam mají ty auta ještě mnohem širší, než co jsou i tady ty SUVčka u nás. Tam bylo nějaké porovnání jako našich SUVček, co tady běžně jezdí, auta ty od švédské značky a podobně, tak oproti těm jejich to byly úplný prdítka. Jo, takže to je ještě jedna věc. Druhá věc je ta, že třeba v té Americe si umím představit, když se srazí dvě SUVčka, tak jako je to něco jiného, než když se to tady srazí s malým městským prdítkem nebo sporťákem. Jo, tak to je asi taky jiná věc. Ale vždycky bylo tak jako přednášeno. Já jsem chtěla říct, že jsem z rodiny motoristů. To mi šlo, že je blbost, tak jsem chtěla říct, že jsem z rodiny autistů. A to taky není úplně dobře řečeno. I když myslím si, že o jednom členu rodiny. Ahoj, tati, mám jisté podezření.
2: Jakože má rád auta. No, to má rád, máš na mysli.
3: No. Já myslím si to srandu, ale... Ne, tak můj táta je sběratel veteránů. Jaké moutu mám jako blízko, ale jasně. Já právě nechápu, co se někomu líbí na SUVčku. Já chápu, že se někomu líbí sportáky. Já chápu, že se ti líbí veterány.
2: No,
3: ale já nechápu, co se ti líbí na týhle tý obrovský kraxně.
2: No, já to taky nerozumím. Taky jsem viděl nějaký přirovnání k tomu, že ono je to vlastně jako, když si to vezmeš, co porovnáš rozměrově s tankem Sherman, jo? To byl tank za druhý světový války americký. Tak je to prakticky totožný, jo.
3: No jasně. A já si říkám, hele, já rozumím tomu, že třeba máme známýho, který má obrovské SUVčko, ale má jako obrovskou farmu, ranč, prostě musí to objíždět, jo, máš nemocnou ovec, tak musíš naložit ovec a vodit někam. Tomu rozumím. Na toto SUVčko je dělaný.
2: Pick-up truck,
3: no. No, nebo pick-upy, nebo něco jako je, tomuhle rozumím.
2: Jasně.
3: Ale nerozumím na to, proč musíš po Praze jezdit SUVčku, když se tam s ním nevejdeš. Že si tam budeš projíždět hezkým, elegantním sportáku. Ale to mám pochopení.
2: Tomuhle se dostaneme, jo, protože co se týče třeba jako SUVček, jo, tak existuje spousta vlastně jako vtipných a zajímavých, nebo nejenom SUVček, ale vůbec jako aut prestižní značky, jo. Tak jo, a taky dneska se budeme teda bavit o autech jako různých jako značek. Dohodli jsme se, že nebudeme říkat jako jejich názvy, že jo, těch výrobců, ale já myslím, že z našeho popisu to bude poměrně jako pochopitelný, o co se jedná. Jo. A existuje teda spousta studií, které se zaobíraly, řekněme, jo, existuje, jo, když uvidíte někoho, že jede jako v nějaký značce, nějaký firmy, v nějakém jako autě, který nějak vypadá, tak si vlastně o něm něco pomyslíte. Jo. Samozřejmě podle šatů nelze, nebo nějakého auta nelze někoho jako soudit, jaký je nebo podle, není.
3: Nesuďte knihu podle obalu.
2: Ale v tomto případě to jde.
3: No, právě.
2: V tomto případě to právě vychází, že to tak jako skutečně za pravděpodobnost, že se vám jako podaří podhadnout toho člověka, opravdu jako není malá. Jo, co se týče třeba, víš, který jako auta ve Finsku jezdí nejrychlejc, poruší nějakou jako omezenou rychlost nejčastěji.
3: Nechám se podat.
2: Hele, jsou to takový ty auta, když nemáš na opravdovýho sportáka, tak si to koupíš, jo.
3: Počkej, to jsou ty auta, u kterých je podmínkou toho, že neumíš používat blinkry.
2: Jo. Hele, ale to člověče zrovna o tomhle s tom, jako taky na to byla zaměřená jedna studie a ta tam jako nenašla tuhle tu souvislost, že teda jako nepoužívali blinkry, ale zase používali prostě takový ten vyhrazený pruh pro autobusy výrazně častěji, jo, než zbytek ostatních jako aut nebo řidičů v ostatních autech. Je to takový to auto, když nemáš na sportáka, tak si to koupíš a vyrábí se to v jižním Německu. Já myslím, že teď asi víme, o jakou značku se jedná. Mm-hmm. Už jak tam dopadl český výrobce?
3: Ne.
2: Na šestý příčce. Mm. No už taky jako začíná, už taky nejsme úplně jako cheap.
3: Not great, not terrible.
2: No, že už to jako lidi začínají vnímat taky jako svým způsobem prestižní značku. Jsem z toho jako vyčet. No.
3: Hele, jako je pravda, že v některých zemích je prostě naše auta jsou považovaný jako luxus, jo, takže proč ne, ale je teda pravda, že o téhle značce tak jsou takový ty running jokey i na internetu, jo, že prostě že řidiče tohodle auta poznáš kdykoliv, že opravdu vstupním testem je, musím řídit rychle, nerespektuju předpisy a neumím používat blinkry.
2: No a skutečně to tak jako vychází, že jako řidiči těch aut opravdu jako v různých zemích nejčastěji překračují nějaký pravidla. Hmm. To je docela zajímavý, jo, ta věda, která se tím zaobírá, jak teda řídíme a co vede k dopravním nehodám, jo, tak rozlišujou mezi dvěma věcma, jo, tak rozlišujou mezi přestupkama proti pravidlům a potom chybama, třeba z nepozornosti nebo z nějakého, jo. A tyhle ty dvě věci, že teda jsou vlastně jako ty hlavní zdroje toho, proč se dějou nehody, jo. A logicky prostě víc přestupků budou dělat mladí lidi, víc nějakých chyb budou dělat jako starší lidi, nebo starší prostě už jako lidi, kteří vlastně jsou.
3: Já jsou chyby z nepozornosti prostě, už ten mozek neslouží tak, jak má, no.
2: Ale co se týče třeba jako právě těch jako řidičů, který vlastně jezdí v těch jako prestižních značkách, tak ty se dopouští obojího. Jak přestupků, tak chyb z nepozornosti. Jo, což je jako docela zajímavý.
3: No, já jsem právě si jako vzpomněla na to video, co jsi mi posílal, že jsou to k naší rešerši. Já jsem ho je viděla, myslím si, že dřív, ale prostě jsou na to výzkumy, že lidi přejedou spíš hada než želvu na silnici. No a nejzajímavější bylo, že tam chlapík teda položil hada umělýho, želvu umělou a dal to ještě teda mimo tu trajektorii, kde to auto jede. Takže když ještě se to fakt musel přejet, jakože jsi tam musel opravdu.
2: Jo, tam měl čtyři věci.
3: Ještě tarantuly a list jako tak kontrolní skupinu.
2: Ještě možná bychom to popsali, jo. On to byl jako vlastně, tohle je youtuber, jo, který, on to ty svoje data jako nikde neposlal, prostě jako článek někam doven, protože je s tím za A práce a pro něj by to jako nemělo žádný význam, přesně, takže je jednodušší pro něj udělat video. Ale vlastně ta jeho metodika za A vlastně reagoval na nějaký články, které už existují, takže je to vlastně jako replikace vědeckých studií a udělal to dobře. Jo, jako kdyby z toho udělal článek jednoznačně publikovatelný.
3: Jo, jako experiment byl opravdu, jako ten experiment byl dobře udělaný.
2: Krásně udělaný. Jo, teď jak si to představit, jo? On si prostě sednul u silnice a měl čtyři různý atrapy. Atrapy. Jedna z těch věcí nebyla atrapa. Jo, měl atrapu tarantule, atrapu hada, atrapu želvy a list papíru,
3: list ze stromu, no, jako kontrolu.
2: Jako kontrolu, jo. A teď vlastně, co sledoval, tak bylo, jestli někdo záměrně tuhle tu atrapu přejede autem.
3: A opravdu teda dal ty atrapy z té silnice tak, aby to bylo, že opravdu musí člověk tam fakt jako záměrně najet, aby to prostě přejel. A bylo to teda na těch videích i vidět, že prostě tam se řídilo auto a opravdu začalo směřovat jako ke té krajnici, aby to, tu věc přejelo.
2: Jasně.
3: No a ne, no zajímavým zjištěním bylo, že ty lidi, že tam byly nějaký lidi, kteří se vyhli nebo opravdu to zvěřátko chtěli odehnat, pak jeden týpek ho zčořil, což bylo nejlepší jako.
2: A to bylo kouzelný, tam byla jako ta výměna, jako že to zvednul, že jo, tu atrapu toho hada, a teď jako, že jo, co to je, a on na něj křičel ten youtuber prostě ze strany, hej, to je můj had, nech ho, já tady s ním dělám vědu, a ten tak na něj se podíval a hodil ho do auta a odjel.
3: No, takže ale zároveň řidiče, který tu zvíře schválně přejeli, tak byli většinou řidiče SUV. Jinak z toho samozřejmě z toho experimentu vylezlo, že přijeli spíš toho hada, než tu želvu.
2: Jasně.
3: A i vůči tomu listu a tu tarantulitu úplně ta vůbec tu přejeli vždycky, že jo?
2: No, ne vždycky. Tam, jak to vycházelo, tak bylo vlastně jako většina, a to je důležitý, jo, většina lidí jako nemá tendenci porušovat pravidla, většina lidí nemá tendenci jezdit nějak jako blbě, ale že vlastně 6% z těch asi 1000 aut takhle jako pozoroval, nebo 6000 případů, kdy tam projelo auto, a z toho 1000 aut teda 6% zareagovalo na tu atrapu a nějaký jako se snažilo třeba přejet, jo, nebo s ním něco udělat. A nejvíce lidi reagovali na tu tarantuli, potom na hada. Ale až jako 1% řidičů mělo tendenci zajet želvu. U té tarantule hada, tam je to snad ještě jako trochu představitelný, že to, já nevím
3: je to,
2: co.
3: Máš to zvíře, s kterým máš strach. Nebo
2: jako... Ano, je to prostě jako zvíře, který v nás vzbuzuje nějaký emoce, ale jako kdo zajede jako želvu, jo, to je...
3: Jo, a to mi přišlo, a fakt jako mě to bylo, já vím, že to byla atrapa, že jsem na to koukala, tak jsem a fakt tam jako jel na tu želvu, tak jsem si říkala, to mi fakt to bylo líto, jako jo, protože no, jo. Si vím, že to by bylo reálný zvířátko, který za to jako nemůže, tyko si říkáš to, kdyby tam byla kočka, jo. Jo, a teď je to, jako, a je to jedno, jaký to zvíře je, prostě každý zvířátko zvíře to nezaslouží, ale byly to vždycky řidiči SUVček.
2: Jo, 90% těch řidičů, co takhle zareagovalo, tak jeli v SUVčku. Jo.
3: A většině těch lidí, kteří zareagovali, že zastavili, tak byli normální řidiči jakýkoliv jako jiných aut. A jediný ten, který zareagoval a zastavil, a tak to byl ten týpek, který byl v SUVčku, tak to byl ten, co zčořil toho hada.
2: No, hele, jako ono vlastně, teď možná jako to vyzní tak, že jako kdokoliv, kdo má SUVčko, tak jako je vlastně hrozný psychopat a nelida. Takhle to úplně nefunguje, jo, ale
3: jako
2: lidi, kteří nemají...
3: Nerovná se, že když máte SUVčko, že jste psychopat, ale je tady vyšší pravděpodobnost, že psychopat si to SUVčko pořídí.
2: Přesně tak, jo. Takže i z tohohle důvodu já jsem říkal, že je to vlastně jako zázrak, že furt jako tohleto jako nějak jako společnost neregulujem, protože vzhledem k tomu, co o tom víme, tak opravdu jako není moc důvod, aby něco takového jezdilo po městě. Ale ještě jako co se týče právě jako těch lidí, kteří mají tendenci se pořizovat prestižnější značky, to bylo celé jako zajímavé, ale ono to platí, vypadá to, že to jako bude platit asi víc na chlapy než na ženský. Jo? To, že teda člověk, který není úplně přívětivý a nedělá mu problémy porušovat pravidla a tak dále, si pořizuje prestižnější auto.
3: Ono to je taky pravda, že většina těch studií, i když jsem to tak byly většinou jen na chlapech.
2: Jo, to, co já jsem viděl, jak tam jako bylo nějaké rovnoměrné zastoupení, ale bylo fakt jako zajímavý v jednom případě, tak tam teda vlastně třeba ve vztahu k přívětivosti. Jo? Přívětivost to je vlastně to, jakou máš tendenci prostě zohledňovat ostatní lidi. Je to z konceptu Big Five, to je takový jako jeden ze základních konceptů, který se zaobírá osobností. A vlastně ta přívětivost jako taková nejlíp vlastně odpovídá tomu konceptu jako tý psychopatie, to znamená hodně přívětiví lidi jsou málo psychopati a málo přívětiví lidi jsou víc psychopati. Jo, že to vypadá, že to jako je jedna věc. A u žen to úplně jako nesouviselo s touhletou přívětivostí. Já umůžu, jo. A já se vůbec nedivím, jo, protože já když si představím, že by třeba jako někdo mě někde jako v práci nabídnul, že bych teda měl řídit jako nějakým autem, jo, že bych dostal firemní auto a dostal bych třeba právě něco z těch německých značek pseudosportovních, tak bych se asi zamyslel nad tím, co si to o mě ten člověk myslí. Jo, že...
3: jako my jsme taky třeba, to je taky u nás doma, taky jako že třeba brácha řeší, jaký má auto a jakou má motorku. A pro mě s mým přítelem, já teda jako mám papíry, ale neřídím. A Honza nemá ani papíry, ani neřídí. Jo. To by byl blbý, kdyby řídil. Jo. Ale pro naše auto je něco jako lednička. I když tu ledničku si radši vyberu, protože tu mám hezkou, potřebuji mít hezkou.
2: Jasně,
3: jo?
2: Jasně,
3: ale,
2: jasně.
3: Ale pro mě je auto spotřebič.
2: Jasně.
3: Jo, hlavně, když to, já bych chtěla hlavně to auto, že to samo zaparkuje. A jinak mi je to jedno.
2: To byla taky zajímavá jedna studie, kterou jsem tam našel, která jako zkoušela, protože třeba když máš nějaké jako zvířata, ať už domácí zvířata, nebo třeba trénuješ koně, tak jsou lidi jako z fleku schopní jim přisoudit nějakou osobnost. Mm-hmm. Jo. To není nějak moc jako překvapivý. Ale když takhle zeptáš lidí, jestli třeba si jako pojmenovávají svoje auto nebo jakou osobnost má jejich auto, tak jsou tohle schopní taky.
3: Jo? Jo, jo.
2: A jako víceméně to obráží jako jejich osobnost, ale ne prej úplně. Jo? Mm-hmm. Takže to je jako něco trochu jiného, ale samozřejmě lidi, kteří jsou přívětivější, tak i ty jejich auta mají prostě přívětivější názvy, jako třeba zelený obr a tak dále. Jo? A ne, já nevím co, jedovatá kobra nebo něco takového. Mm-hmm. A taky bylo zajímavé, zrovna z této studie, že ta jako nejlíp předpovídala to samotné řízení. Hmm. Jo, že takhle, ty osobnosti, které přisuzovaly těm svým autům, tak nejlíp předpovídaly to, jak řídějí.
3: Tak já doufám, že mě segra teďkon nedá pak doma čajdu. Segra má prdlavku.
2: No, tak vidíš to. No, jo, tak,
3: a já musím říct, že se segrou jezdím hrozně ráda. A to je ne, ale to je opravdu, segra dlouho neřídila, pak byla nějaký donucen na nějakou situaci a vozit dítě do školky, prostě jasně. Bydlí na vesnici a tak. Ale segra prostě, když neví, tak to je člověk, který prostě zastaví si, někdy, já nevím, si naparkuje nebo někam to, prostě podívá se v klidu, rozhlídne se, rozmyslí si tu cestu, nezmatkuje. Já bych chtěla být takhle klidná. Já když jsem řídila, nebo jsem si dala nějaký kondiční jízdy. Jako já opravdu fakt jsem měla propocený záda. A já to fakt nedávám. A je to vtipný, protože jako malá jsem ráda řídila, já jsem měla motorku, já jsem měla motokáru a ty blbosky. Mě to hrozně bavilo. Ale já, jak tam je ten lidský faktor, tak já se bojím ostatních lidí, protože nevím, co udělají. Já umím předpokládat svoje chování a nevím, proč předpokládat to chování člověka za mnou a přede mnou, že jo.
2: Jasně.
3: A to je vlastně asi jako na tom, to co mě jako nejvíc, jako na celém řízení děsí. No mě právě v té souvislosti, když my tady máme jako popkulturní jako pořád, nebo se zabýváme jako popkulturu, tak jsem vlastně přemýšlela nad tím, jak vlastně se jako nějaká riskantní jízda, riskantní nebo agresivní chování na silnici zobrazuje v popkultuře. Mm-hmm. Jestli rozebrat nějaký film, seriál, a já tady jako úplně nejsem jednak fanda úplně jako kela akčňáků. Co jsem se vybavila, akorát byla Cobra 11 a pak jako GTAčku, protože vyjde nový GTAčku, co obecně jezdí naprosto otřesně. Tak jsem se ale vlastně uvědomila, že ve všech filmech je nějaká riskantní jízda, rychlá jízda ve městě, v plným, samozřejmě za plnýho provozu. Tak ať jsi na straně paroucha nebo hrdiny, tak nikdy tam nejsou žádné morální konsekvence za to, že jezdíš jako velmi riskantně v tom městě mezi lidma, můžeš někoho zranit, nebo že jsou tam opravdu ty autonehody, jo, když se tam za tebou srážejí ty auta. A to nikdo tam vůbec, jako tam není žádný morál, jo. A ještě vždycky vlastně si vybavuju, že když jsou třeba rozhovory s těma režisérama, s těma hercema, tak vždycky, že jo, ta honička, jak se to natáčelo a jak to vypadalo. Jo, já jsem teď koukala na Autozabiják, že od Tarantína. Taky jako jo, prostě byl ten týpek psychopat, jo. Jak se to stalo? Jo. Takže Autozabiják, že jo. Kde vlastně ten hlavní hrdina, hlavní padouch je jako psychopat a teda pak narazil na další psychopatky. A takže to byl vlastně v boudu psychopatů, jo. Ale spíš jde o to, že vlastně jakákoliv honička autem, jako je tam ten adrenalin a tak. Takže asi těm lidem to dává ten adrenalin a tak, ale přijde mi tam jako zajímavý, že když tam i ten třeba hrdina, který jako je ten kladnej, tam udělá nějaký nemorální čin, typu i nevěra a podobně, a ho tam prostě dávají mu za to čajdu. A tady prostě za tohle, že jezdí jako velmi, velmi nezodpovědně, tak se tam neděje.
2: Ale k tomuhle mám dvě věci, které se zase jako týkají psychologický vědy. Ono jako když, jako vlastně ty studie, které se zaobíraly tím, jestli jako jaký lidi třeba osobnostně si vybírají, jaký značky aut, jakou mají tendenci jezdit, jestli teda mají větší tendenci porušovat pravidla, tak ty výzkumníci používali různý koncepty. Nicméně takový ten jako globální obrázek je poměrně jednoduchý. Opravdu jako člověk, který má tendenci porušovat pravidla, má tendenci si pořizovat silný auto, nebezpečný auto nebo nebezpečnější auto pro nás s ostatníma vůči svým okolí, tak jsou lidi, kteří jsou psychopatičtější než nějaký jako srovnatelný zbytek populace. Jo. A zároveň prostě i co se dopravních nehod týče, tak takový to jako klasický Paretovo pravidlo platí, že vlastně nějaká menšina řidičů je zodpovědná za jako většinu těch jako nejzávažnějších nehod, jo, nebo těch nejzávažnějších přestupků. Jo. Třeba když spácháš nějaký přestupek, máš samozřejmě xkrát násobně větší pravděpodobnost, že znova něco takového se ti stane a větší pravděpodobnost, že se staneš jako účastníkem nějaký dopravní nehody. Jo. Tohle to platí jako docela jednoznačně. Hele, jo, a vůbec jako na celém, já myslím, můžeme bavit o tom, jako, jak to ten Filip Turek jako udělal dobře, špatně, to je jako hezký, ale ono je, co je jako podstatný si uvědomit je, že vlastně takových jako Filipů Turků vždycky bude nějaký počet jo, ve společnosti. Existuje nějaká prostě normální rozdělení rysů ve společnosti, takže vždycky tam člověk bude mít někoho, kdo řekněme nebude nutně úplně jako nejvíc jako ohleduplnej vůči svýmu okolí. Jo. A takže spíš než jako odsuzování, jak teda kdo řídí nebo neřídí, tak je dobrý se vlastně říct, jak to udělat, aby k takovýmhle věcem co možná docházelo nejmíň. Jo, nebo aby jako dopady vůbec jako dopravy byly co nejnižší. Jo. A tady je potřeba říct jako jedna věc, že v tomhle tom jako Česká republika udělala kus práce. Jo, protože třeba jako vlastně v 90. letech jo, tady umíralo na silnicích kolem 1400 lidí ročně. Jo. A dneska jsme někde jako mezi 400 a 500. Jo, to znamená, takže prostě jako o dvě třetiny, prostě, že to kleslo.
3: To je hustý.
2: A je, on je hrozně zajímavý, já jsem právě pro šéfovou jsem svýho času zpracovával nějaký data ohledně třeba obětí dopravních nehod a tak. Což je teda mimochodem zajímavý, jo, existuje památník obětem dopravní nehody. Jo. Ale co teda musím říct, tak za mě to byl jako šok, když jsem se dozvěděl, kde se nachází. A přijde mi to jako vlastně, co to asi jako vypovídá o české společnosti, protože on je na nultém kilometru D1 v Praze, jo. A to je fakt jako hnusný místo.
3: Tam je
2: prostě u toho nějaká jako benzínka, jo. A tam máš prostě památník obětem dopravních nehod. Jo, úplně jako zapadlý, zavšivený místo a tam máš jako něco takhle. Jo, takže vypovídá to něco o tom, jak se jako stavíme k bezpečnosti na silnicích. Dá se z toho na to usuzovat. Jo. Ale teď pojďme nazpátek k tomu, jako, co se nám teda povedlo a jakým způsobem k tomu pravděpodobně došlo, že teda dneska máme takovýhle jako relativně nízký čísla.
3: Mě právě ještě zaujalo, vlastně, jak jsi mluvil o tom bodovém systému. Já si hrozně pamatuju, když se zaváděl bodový systém. Já jsem byla malá, 2006 byl bodový systém, je to tak,
2: 2006,
3: že?
2: Přesně tak.
3: To je hustý, jak se ho pamatuju. To je zelený rok, nevím, proč mám to vždycky spojený se zelenou barvou. A právě, že bodový systém, když se zaváděl, tak já si pamatuju furt ty zprávy, jak na to všichni nadávali.
2: Jasně, jasně.
3: Jak se toho fakt báli.
2: Akce Krištof, že jo, všichni si to dělali legraci.
3: No, tak si pamatuju, kolik kolem toho bylo jako humbuku, jak se všichni báli, že prostě ty už nesednou nikdy za volant, jo, že za pásy, tolik bodů vám seberou, jo, a když nemáte připoutanýho spolujezdce a pak, že se vymýšleli, že teda lidi, že budou jezdit bez pásu, tak si týpek objednal mikinu, jakože je na ní nakreslený pás, akorát, že byla z Británie.
2: Jo.
3: To mají na druhou stranu. Tam říkali dopravní psychologové, když se od nich měli přednášku, jo, takže jo, takovýhle blbosti, jo.
2: Jo.
3: A tak si to pamatuju, jako kolem toho bylo humbuku, ale vlastně ty jsi mi říkal, jako, co se vlastně všechno díky tomu jako povedlo.
2: No ale ono takhle, aby jsme si to nějak jako přiblížili. Za tu dobu, co od těch roku prostě 2006 do dneška, to znamená za nějakých těch 20 let, jo, tak vlastně ten rozdíl jo, toho, jak to třeba vypadalo tehdy, jak to vypadá dneska, tak z toho se dá dopočítat, kdyby se nic neudělalo, jo, tak jako vlastně o kolik životů jako bylo zachráněných. Jo. A to číslo vychází zhruba na 20 tisíc lidí, jenom těch, kteří jako nezemřeli při autonehodě. Je to ještě důležitý jako započítat do toho i to, že zhruba 4 nebo 5 lidí je těžce zraněných na jednoho zabitýho. Jo, to je relativně stabilní poměr, takže s tím se dá jako počítat snadno. A zároveň zhruba třetina až jako pětina lidí, kteří jsou těžce zranění, tak mají nějaký jako doživotní následek, jo, toho těžkého zranění. Takže se dá říct, že jo, jako vlastně na každého jednoho zabitého člověka při nějakých jako autonehodách, tak připadá jeden člověk, který je doživotně postižený. Jo. Takže se dá říct, že to nebylo jako 20 tisíc zachráněných životů, ale 40 tisíc zachráněných životů, jo, který prostě nějakým způsobem jako takhle nedopadly. A z toho teda 20 tisíc se dá dát na vrub větší bezpečnosti aut. No a zbytek, tam je otázka, jo, jak to přesně jako funguje. Lidi to různě dopočítávají. Ten bodový systém samotný, jo, tak se odhaduje, nebo jako různý odhady, ať už od nás nebo ze světa, tak se zhodujou na zhruba 15%. Já si myslím, že je to spíš podceněný odhad, že to bude spíš
3: trošku víc.
2: A řeknu proč. Jo. Ve Španělsku tam zkoumali, co to udělalo za efekty. A zjistili, že vlastně jo, jako bodový systém, jak funguje, jsou tam nějaký jako menší prohřešky, ty jsou bodovaný míň, pak jsou nějaký výraznější prohřešky, které jsou bodovaný víc, jo, třeba 6, 8 body a tak dále. A ono jako to zavedení toho bodového systému v tom Španělsku vedlo k tomu, že lidi vlastně dělali míň těle z těch dopravních jako přestupků, který jsou takhle bodovaný. Ale ty, který jsou bodovaný nejvíc, tak ty poklesly o největší, jo, jako o největší procento. Jo. Takže to opravdu jako má tendenci zabraňovat. A to jsou zároveň ty přestupky, které vedou k těm smrťákům. Jo. Prostě, jo, ono to jako je vlastně účinný a čím je to jako závažnější přečin, tak je to na to účinnější. Jo.
3: To je ale úplně jako skvělý zjištění. No, hrozně důležité, že to fakt dobře fungovalo a za tu dobu, já už si myslím, že úplně to všichni jako berou jako úplně normu,
2: jo.
3: A vůbec nad tím nepřemýšlej.
2: Jo. No jasně, přesně tak, jo, že ono ti to vlastně vytvoří nějakou jako normu, která, já to, když jsem tak jako přemýšlel, tak ono je to vlastně taková jako Darwinova cena v dopravě.
3: Jo.
2: Jo. Jestli znáte jako Darwinovu cenu, je to takový ten, že jako vlastně vtip, jo, že většinou se to vztahuje k nějakým jako videíčkám vtipným, že někdo udělá nějakou jako věc, která je nebezpečná a mohla by dopadnout i tragicky, ale nějak jako to třeba přežije, ale udělá to, protože jako z nějaké jako vlastní blbosti to udělá. To
3: má Darwinova cena, no, Darwinova cena dopravě, no.
2: Jo, že teda...
3: Přirozená selekce.
2: Že se teda jako lidi, kteří by vlastně dělali ty jako smrťáky, takže se jako takhle vyselektujou. Jo. Jo, ale co se týče jako bodového systému, já teď mám takovou jako zásadní potřebu jako dát jako velký shoutout, to je pro mě naprosto jako neviditelný hrdina nebo hrdinové, který s tím vůbec jako tehdy přišli. No, jako známe jméno, já nevím, že jo, ministra, který to zaved a tak dále. Ale já si úplně nemyslím, že to nutně třeba jako tyhle ty lidi jako vymysleli. To musel být někdo, ať už z ministerstva nebo z nějaký jako organizace výzkumný, která se tímhle tím zabývala. A který to viděli, jak se to jak prostě zavádělo v ostatních zemích a řekli, hele, to je dobrý nápad, pojďme to zavíst a přesvědčili vlastně ty svoje šéfy k tomu, aby se tohle to stalo. No. Protože prokazatelně zachránili přinejmenším 6 tisíc životů, no tu jako éru, co to běží, jenom v tom případě, že to je pouze těch 15%, kterým to má zabránit. Myslím si, že to bude spíš víc, protože právě to jako spíš zabraňuje těm jako závažnějším přestupkům. Jako, kdo může říct, že zachránil prostě 6 tisíc životů? Jo. Jako skutečně za mě je tohle něco, co by si klidně zasloužilo nějaký jako státního ocenění. Jo. Zkus si představit jenom, že dneska by někdo chtěl něco takového zavádět v České republice. To bylo nepředstavitelné. No,
3: naprosto.
2: Jo.
1: Domácí úkol.
2: Co je tak jako zajímavý, tak to proniklo právě i do psychologické vědy. Je pár článků, který se zaobírají takzvanou motonormativitou. Jo. Aha. Jako, a co se tím chce říct, je, že vlastně je spousta věcí, které by si člověk nedovolil v jiné oblasti, jo, já nevím, třeba zapálit si někde, kde jsou ostatní lidi, tak většina lidí jako už jako má na tohle nějaký, jako se to posunulo, že jo, že a je to srovnatelný s tím, co by se stalo, když by člověk sednul do auta, jo, že projedeš jim tam a zasmrdíš jim autem, to jako v tom nevidí, že je problém. Tak jak to jako máte vy? Jak to máte třeba s tím, když sednete do auta? Jo, jako přemýšlíte nad tím, jestli jako zrovna teď potřebujete to auto využít, anebo nad tím takhle nepřemýšlíte, přišlo by vám jako blbý, kdyby vám jako někdo vlastně vás za to moralizoval, jo, jako jak to máte? Jak to máš ty, Kája?
3: Hele, já právě neřídím, že jo? Takže já za to auto, jako za ten volant nesednu.
2: Jasně.
3: Mám teda hodně často sny, že řídím. nevím proč, ale asi jak se toho možná bojím, tak se mi to o tom zdá často, že musím řídit.
2: Jasně.
3: Ale jsou právě chvíli, kdy si říkám, že bych to o to ocenila, prostě třeba odvést nějaký bordel někam, jo. Že takhle to musím tahat sama někam.
2: Jasně,
3: jako,
2: jasně.
3: Jo. Takže jako, myslím si, že není potřeba lidi šejmovat za to, že ve městě používají auto, to se jako myslím, že ne.
2: Jo.
3: Je to prostě někdy to hold potřebuješ. Ale
2: jasně.
3: Musím říct, že jako člověk, který ho dlouho nevyužívá, a nebo prostě musím se spolehnout na ostatní, nebo si někoho zavolat, tak vím, že jsou cesty, jak to zvládnout i bez toho.
2: Hele, já, co se toho šejmování týče, tak já bych jako se z toho zas až tak moc nebál, ale jako za určitých jako prostě předpokladů, jo, že třeba určitě, co je jako šejmovatelný, tak je, že někdo jako sedne do auta a jede do práce, jo, když má alternativu. Jo,
3: ale já si nemůžu představit, když mám práci od sebe 20 minut tramvají, tak tím autem jsem tam mi to trvá mnohem díl, že mi tam jenom brácha vezl.
2: No.
3: A trvalo to mnohem díl, protože to tam je brutálně ucpaný. A takže tou sockou je to mnohem lepší.
2: Jasně, jasně. Jo, takže jako tohle to za mě jako je rozhodně šejmovatelný. A zase jako auto je jako skvělá věc, jo. Já nem teď naposledy, když jsem se stěhoval, že jo, tak prostě to bylo jako skvělý jako pomocník. Ale třeba i bylo zajímavé, my jsme jeli takhle s kamarádem po magistrále a bylo to relativně ucpaný, že jo, klasicky prostě bylo jako kolem nějaký jako 4., 5. hodiny, jak to tam vždycky stojí. A koukali jsme se na to, vlastně na ostatní auta, jako kdo tam jako opravdu ho v ten okamžik potřebuje. Dali jsme se k tomu nějaký, jako prostě pro sebe nějaký, když jsme tam viděli, že tam ten člověk třeba má dětskou sedačku, takže asi nějak jede někam vyzvednout dítě. Jo? Takže dává smysl, aby jel autem, jo? Nebo tam jede víc lidí v tom autě a tak dále. Jako polovina těch aut tam jako vlastně neměla zjevný důvod, proč by ten člověk zrovna teď potřeboval autem někam jet, jo.
3: Ale jako to je můj táta, ten jako jezdí autem opravdu všude, furt. Má vždycky radost toho, když ho vyvezeme někam tramvají teda. To je jako, už teď už je důchodce, tak jezdí zadarmo, že jo. Ale vždycky, děti musíte mi koupit lístek, to má jako kratochvíle, jo.
2: Jasně,
3: ale je pravda, že třeba vím, že táta jak přijíždí mezi různýma schůzkama, že to auto využívá k kancel, jo.
2: Nebo
3: jasně, že si, a vím, že mám spoustu zase kamarádů, který to auto využívají, že rádi jezdí, že to je jediné místo, kde si pro české myšlenky při té jízdě. I to, že je to třeba jako, že při té jízdě se musí soustředit, takže je to taky opravdu jako pro ně dobrý fokus, že si tím český hlavu. Takže zase říkám, jo, někdy to tak
2: nefungu. Ale to jsem teďkon zčetl, že jako taky se odvíjí to, do jaký míry má člověk větší pravděpodobnost, že se u něho prostě ve stáří rozvine demence. Tak a jedna z věcí, co to ovlivňuje, je, jaký si jako se vykonávala profesi.
3: Aha.
2: A třeba řidiči taxíků, to jsou jako relativně chráněný před demencí.
3: No jasně. Jo, tak ono je přesně ty předpisy, tohle to, takže já rozumím tomu, že opravdu třeba pro někoho ježdění autem je jako opravdu příjemná záležitost, takže a je to pro nějaký druh psychohygieny.
2: Jasně, ale zase na druhou stranu jsem si uvědomit, že jo, jako když to vlastně auto používáš, takže v ten okamžik ho jako nepotřebuješ, tak jako spoustu lidí tím omezuješ.
3: No,
2: jo.
3: Vlastně.
2: Jo, bavíme se o tom, že co, děti nechodí moc ven, ano, protože se je tam bojíme pouštět a tak dále. Je docela zajímavý, jo, v Holandsku, kde hodně vlastně se snaží rozvíjet to, aby se člověk všude dostal nějakým jako jiným prostředkem než autem, tak mají třeba nejspokojenější adolescenty na světě.
3: Hmm.
2: Jo. Čím to jako přesně může být, že jo, těžko říct. V mojí představě to dává dost smysl, protože se jako nemají toho rodiče, který je aby ho potřebovali k tomu, že je někam zaveze, ale sami si tam dojedou. Jo? Takže vlastně
3: tak.
2: Jako daleko dřív mají...
3: Se můžou samostatnit, že jo?
2: Tak, mají tu možnost se svobodně pohybovat, mít prostě různý jako práce, různě daleko, nebejt závislý na tom, že se tam odsaď třeba jako nedostanou. Jo? Takže jo, je vlastně jako spousta věcí, říká se, jako když chceš někomu někde jako zakazovat auta, tak že omezuješ jeho svobodu. No dobře, ale ty můžeš také říct, že jako tvoje svoboda nespočívá v tom, jako někam dojet autem, jo, nebo někam jet autem, ale tvoje svoboda spočívá v tom mít možnost se tam dopravit.
3: Přesně
2: jo,
3: tak.
2: To je ta svoboda, ne nutně v tom prostředku.
3: Tak jo.
2: Dobře.
3: Tak tímhle se s vámi loučíme. Tady Kája.
2: Kája s velmi pozměněným hlasem, ale ano, byla to Kája a Pavel.
3: A podcast Psycho.
2: Psycho.
1: Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz v aplikaci

Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu
1: Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty. Dlouho jsem neřekla, jak se to řekne anglicky, ale nechce se mi, protože je teplo. Je to pořad o všem a o ničem. Dnes je tu kromě Ivany Veselkové, Ivanky a Lubora, Luborka. Jsem tady i já, ale já jsem tady vlastně vždycky, takže hlavně Lubor. To je důležitá věc, Lubor, ne já. Lubor je tady, Lubko, a Lubko je tester softwaru. Lubko. To mě se to líbí, Lubko, nevím, jestli Luborovi se líbí Lubko. A je to osoba, člověk, nelíbí. Takže Lubor, tvrdý Lubor, Luborák.
4: Tak, ahoj Luboráku.
5: Ahoj.
4: Lubore. Jenom jsem ještě Zuzko chtěla říct, a Lubore, jako už se nám to rozbíhá někam jinam, ještě si ani nedostal prostor, abys něco řekl a už jsem ti skočila do řeči, kterou si ještě ani nedostal. Ale, že totiž, jak my máme ten podtitul, jakože říkáme, že Buchty jsou podcast o všem a o ničem, tak já teď jsem si řekla, že přečtu si něco takzvaně pořádného a čtu takovou tu filozofii, malá filozofie, nebo jak se to jmenuje, od Jana Sokola. A tam mimo jiné je, že pod titul Nietzscheho knihy Zarathustra, tak to bylo, že to je kniha pro všechny a pro nikoho.
3: Aha.
4: Takže vlastně
3: inspirováno
4: to
3: je, tím.
4: To on se určitě inspiroval teda námi.
3: No těžko, ani to nevychází.
4: My jim jsme se taky neinspirovali, mrtev. Protože já jsem to opravdu nikdy nečetla.
3: Já taky
4: tak
3: ne.
4: Tak pravil Zarathustra. A teď jsem to teprve zjistila, že údajně ten podtitul byl pro všechny a pro nikoho. Je to v kapitole o tom, jako o řeči, že když máš jako ty, jako osoba, co mluví k nějakému adresátovi a tak dál. Pokud by vás to víc zajímalo, tak já vám
3: tady
4: to
3: Ivanka tady
4: lépe nevysvětlím. Ne, ale že mě to jako
3: mluví.
4: Zaujalo. Rozumíš, to je Zuzko nějaký to prostě kolektivní vědomí se tady vzbouřilo. A je to teda
3: že to souvisí.
4: O všem a o ničem a souvisí to. Myslíš si, Lubar, že to souvisí, nebo spíš, že to je blbost?
5: A já jsem se v tom trošku ztratil.
3: Nedivím. Tomáš jedno, tady
4: Tomáš jedno.
3: Ivanka něco říkala.
4: Hele, všechno a nic, Luba, říkala jsem všechno a nic.
3: Všechno a nic.
4: Pro všechny a pro nikoho.
3: Já myslím, že to gro bylo, že Ivanka čte knihu o filozofii a to si zapamatujme.
4: Tak, to si zapamatujme.
3: Nicméně, jdem k mailu, který o tobě napsala tvoje kamarádka, doufám, že už ne, minulá kamarádka. Napsala to Cibulka Kateřina a píše, ahoj, nominuju do buchet Lubora.
4: Ale pozor, ona to nominuju do buchet Lubora, napsala kapslokem
3: a
4: vykřičníkem. A napsala to i do předmětu, to cením, předmět rovněž psáno kapslokem.
3: Nominuju Lubora.
4: Nominuju do buchet Lubora.
5: Chtěla zbudit pozornost.
4: Ví, jak se to dělá.
3: Ano, attention. A pak už normálním takzvaně, nebo co je normální, že v dnešní době normální písmem. Lubor je můj kamarád. A mně se líbí ty krátké věty. Takové.
4: No to se dobře čte, ty krátké
5: věty. A tady končí
4: věty.
5: Ta pravdivá část.
3: Jo. Ty to budeš komentovat teda, co je pravda a co je nepravda. Pochází ze Slovácka a obecnou češtinu slyšel až ve škole. Vykřičník. Jak
4: vykřičník.
3: To je?
4: Tak Lubore.
5: No, je pravda, že pocházím ze Slovácka a obecnou češtinu jsem slýchával v televizi už od malička, ale je pravda, že jsem začal tak jako spisovněji mluvit až v té škole.
3: Jo.
4: Tak a pojďme to tedy vzít, ale od píky, Lubore. Kde je Slovácko? Co to je Slovácko?
3: A soudí se?
4: Jak tam teda mluvíte? A obecnou češtinu si tedy slyšel například v jakých pořadech? Musíme to zodpovědět pěkně všechno do detailu. Tak pojď začít teda, co to je to Slovácko a kde to je?
5: No tak Slovácko je region nebo oblast na jihovýchodě Moravy.
3: Krásně.
5: České republiky.
4: Tak v AZ quiz, no.
3: A jak se tam mluví?
5: A mluví se tam po našem.
3: A tak řekni příklad.
5: To jsem teď řekl.
4: Po našem se tam mluví. Ale to je hrozně krátká ukázka.
3: No, tak jak by se řeklo třeba take me to the cottage po slovácky.
5: Vezniňa do chaty.
3: Vezniňa do chaty. Vezniňa. Hodně sexy.
4: Jakže vezniňa do chaty.
5: Vezni, ne vezmi, a vezni.
4: Vezniňa do chaty.
3: Vezniňa do chaty.
4: Tak a teď třeba něco delšího, tak třeba kdybys měl říct, dal bych si prosím svíčkovou se 6 knedlíky a meduňkový čaj.
5: Dal by jsem si svíčkovou se 6 šiškama a meduňkový čaj.
4: Dobře.
3: Takže... Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.
5: Když už člověk jednou je, tak má čučat, aby byl.
4: A teď to Slovácko, teda ty jsi říkal, že to je jihovýchodní Morava. A konkrétně třeba nějaké takové slovácké město, kdyby někdo chtěl vyrazit teď o prázdninách na výlet do nějakého jako typického Slovácka, tak třeba co tam je za městečko,
3: je to
4: co
3: bys doporučil? Vůbec,
5: ideálně třeba do Vesnice. Hlavního města Uherského Hradiště.
4: Takže Uherské Hradiště. A ty pocházíš konkrétně z toho Slovácka, no, z toho Uherského Hradiště?
5: Já jsem spíš od Hodonína, bohužel.
4: A proč bohužel? Jako,
5: protože Hodonín
4: rád?
5: Nemá takový cool vibe jako to Uherské
3: nemá,
5: Hradiště.
3: No.
5: A...
4: ty, to Zuzko, ty jsi nějaký odborník, no, na Hodonín?
3: Mě už víc lidí říkalo, že Hodonín není cool.
4: Aha, takže víc lidí už říkalo. Takže teď nám napíše napíše obecní zastupitelstvo, nemám kdo starostka z Hodonína, že tady hejtíme jejich město. Takže Hodonín podle některých lidí z Brna nemá tak cool vibe jako Uherské Hradiště.
3: To si představ jako na příkladu Heated Rivalry, Vanko.
4: Ano.
3: Že Hradiště to je Rozanov a Hodonín to je ten druhej.
4: Jo, ten druhý. Ale já si Zuzku myslím, že existují i fanoušci toho druhého. Ale už jsem
5: to
4: i zapomněla.
5: Třeba mi se líbí víc než Rozanov asi.
3: Ten druhej?
4: Ten no. Druhej, jo.
3: Ten nuďák?
5: No, a teď... no jako je nuďák, ale...
3: Máš pro něho slabost.
5: Přijím jako hezčí než ten Rozanov.
3: Jo, tak hezčí. Samozřejmě vkus. Já nemluvím o fyzičnu, ale spíš o tom jako vibe.
4: No a vidíš, a to je i ta otázka, Zuzko, že teda tady se třeba taky neshodneme, protože nás určitě poslouchá někdo, kdo si myslí, že Hodonín má větší takzvaně svek, nevím, jo. Styl než
3: Uherské
4: Hradiště.
3: A stejně
4: jak
3: je to evidentně i u toho Heated Rivalry. Já nevím, jak se ani jmenuje ten druhý. Jak se mu tam říkalo té postavě? Je Rozanov, dlouho nic a ten druhý je jak?
4: Nějak anglicky, měl nějaký příjmení.
3: No měl nějaký příjmení, ale jaký?
5: Nějaký měl určitě.
3: No, taky nevíš. Zajímavý, pozoruhodný. Tak
4: třeba si vzpomeneme za chvilku, ale ty tedy říkáš, Lubore, že jsi spíš od Hodonína, to ale znamená, že ty jsi z nějaké menší obce, že nejsi přímo z Hodonína, že jsi z vesnice?
5: Ano, já jsem z Kolonie.
4: Z Kolonie, co to je Kolonie? To
5: tak se jmenuje čas naší obce, se jmenuje Kolonie.
3: A proč se to jmenuje Kolonie? To je trestanecká kolonie?
5: Ne, to vzniklo jako dělnická kolonie, protože tam byl cukrovár a kolem něj se vytvořila taková osada a ta postupně se rozrostla.
4: Mm-hmm. Takže ty jsi z Kolonie teda. A ta kolonie je součást čeho?
5: Obce Rohatec.
4: Obec Rohatec, to je pěkně, to se zase líbí, to zavání nějakým čertem zase, viď? Podle mě hot čerti z Kolusko.
3: Rohatec je dobrý název.
4: Rohatec to už je skoro spíš do Rozanova, podle mě. Mm-hmm. Takže ty jsi tady z obce Rohatec a z tamní části, která se jmenuje Kolonie.
3: A obyvatelé Rohatce se jmenují Rohatčané, nebo jak?
5: Jmenuji se oficiálně asi Rohatčané a říkají si Rohačáci.
3: Rohačáci.
4: Takže ty jsi Rohačák.
5: A ještě Rohatec třeba slavný, že se tam natáčela filmová trilogie Morava krásná zem.
3: To neznám.
4: Tak to jsem neviděla.
3: To je režíroval to kdo? Nebo...
5: Že to osoba původem z Hodonína a já si teď nespomenu za boha na jméno, protože já si nepamatuju jméno.
3: Tento banger neznám.
4: Morava krásná zem a obec Rohatec tedy, konkrétně kolonie, odkud je tedy zde přítomný Lubor. A ty si tam teda češtinu si, tady píše, obecnou češtinu si slyšel až ve škole. Ty tedy tvrdíš, že toto tvrzení Káti Cibulky je nepravdivé, že si slyšel obecnou češtinu už v televizi.
5: Ano, i s tou spisovnou, to vlastně, tam jsem se naučil česky asi z televize hlavně.
3: Jaké pořady jsi sledoval, na základě kterých jsi osvojil tuto řeč kanonickou?
5: V té době to určitě byly Kuřátka a Magilon možná.
4: Ale to podle mě základ spisovné češtiny jsou
3: a
4: Kuřátka.
3: Jan Rosák za mě nejhezčí muž světa. Jeho ten kňour.
4: A Zuzko, tak já nevím, ty to furt měníš, tak je to teda Bad Bunny.
3: No to je podle mě takový archetyp Polraj, prostě.
4: Nebo...
3: To je jedna osoba v podstatě.
4: Ale víš, kdo má rád Jana Rosáka? Taky naše kolegyně rozhlasová Anna Vošalíková, která zde byla v jednom díle nedávno mluvila o strašidlech, mimo jiné, o tom, jestli čerti jsou a nejsou hot. Ovšem, Anna tvrdila, že nejvíce hot strašidlo je bezhlavý rytíř, ale kromě bezhlavého rytíře se jí líbí taky, má ráda také, má ráda. To
3: já
4: líbí,
3: taky mám ráda.
4: Máš ráda? Jan Rosák.
3: Já od jak živa, z Magionu, jo.
4: Tam šahal do magického oka. Takže ty tady si čerpal znalosti češtiny z pořadu Kuřátka.
3: Z Magionu. Ale Magion občas moderoval ještě nějaký alternativní moderátor a to zdaleka nebylo tak dobrý.
4: To už si teda nepamatuju. Takže tedy z Kuřátek. A pak si tedy šel do školy a tam v té škole jste už mluvili jinou řečí jinou češtinu, než teda jste mluvili doma, nebo to Káťa přehání?
5: Tam jsme právě museli začít používat tu spisovnou češtinu aktivně a museli jsme ji teda hovořit v hodinách.
4: A to už tě bolelo, nebo jak se cítil u toho? Co se směješ?
3: Jako fyzicky tě to bolelo?
5: Mě už to jako fyzicky nebolelo, že tělesné tresty už v té době byly zakázané naštěstí. A ty předchozí generace třeba to asi bylo i fyzicky. No.
4: A jako šlo ti to? Nebo, a vy jste doma teda mluvili pořád tou, jak se tomu říká, slovácká čeština nebo slováčtina?
5: No, už to
4: bylo
5: asi takový mix té slováčtiny a nějaké té obecné češtiny nebo
4: takže
5: pisovné.
4: Ty,
5: nebo...
4: Takže ty si uměl říct kuřátka třeba, jo? A no, jdou k vám kuřátka. Stejně. Jo.
3: No a když jste pletli tu češtinu s tím vaším, dejme tomu, argotem, nebo jak to nazvat, nebo tím
4: argotem,
3: nebo tím nářečím, tak jste dostávali třeba poznámky, nebo nějaké horší známky, nebo výtky, nebo jak to probíhalo?
5: No dostali jsme výtky, byli jsme napomínáni a bylo nám teda vysvětlováno, že takhle teda ne. A...
4: Takhle teda se nemluví. Do 6 let mluvil jen po slovácku, tady píše Káťa. A to
3: jste
4: věděla teda. Jo?
3: Úplného divocha.
5: No tak pro ní to bylo nezvyklé, protože já jsem přijel do Brna
4: Robinson, no.
5: A občas jsem tak promluvil
3: srandovně.
5: Že se používám nějaké ty slova, protože já jsem byl zvyklý v té neformální komunikaci používat ten dialekt, no. A to mi vydrželo vlastně v tom Brně.
3: Jo. A ona se tomu podivovala.
5: Ano.
4: Do 6 let mluvil jen po slovácku. Umí to dodnes. Mohl by mluvit o svých slováckých kořenech.
3: Ta se na to hodně upnula teda. Hmm.
4: Tak jaké teda mohl bys mluvit o těch kořenech, nebo to už bylo všechno ty kořeny? Tady jsme zmínili tedy, že jsi obce Rohatec.
5: No já jsem právě vyrůstal na té kolonii a ona se dost jako z toho Slovácka vymyká, že s tím si většinou lidi spojují víno a já nevím, Baťův kanál a tady ty hezké věci.
4: Folklor.
5: A my jsme tam spíš měli ty
4: a
5: rozpadající
4: taky
5: se továrny.
4: Jízda králů, ne? Ta je taky spojená se sám, nebo jízda
5: králů? Ta je v některých
4: králů.
5: Obcích, jako na to, u toho Uherského hradiště třeba. Tak tam u nás přímo ne.
4: Taky u vás teda v kolonii. A čím se teda ta kolonie teda vymyká, že vy teda jste takový atypičtí slováčtí, jo?
5: No tam právě byly ty rozpadající se továrny, byl tam kovošrot starý.
4: Jo, takový tam, urbex jako.
5: Jo, v podstatě jo.
3: A hrál jsi s kovošrotem?
5: Nehrali jsme si na smetišti.
4: Mm-hmm. Hrali jste si na smeťáku? Mm-hmm. Tak takhle to teda zní jako nějak skoro drsně, ale to asi jste tam měli i jiné věci, třeba pouštili jste draka, nebo já nevím, jezdili jste na kole.
5: Jo, jsme taky jezdili na kole, byly tam velké lesy, takže byly tam
3: velké,
5: i příroda. A
3: velké, smíšené, jehličnaté, to docela podstatné.
5: Byly tam hlavně jehličnaté borovice, anebo taky dubové lesy.
3: Jo, já nemám ráda čisté listnaté.
4: Ne, proč?
3: Tak mě to nesedí.
4: Nesedí. Ty máš radši teda jehličná, jakože borovicový les?
3: No, jehličnan jakýkoliv.
4: Jakýkoliv jehličnan.
3: Rostou tam lepší houby potom a borůvky.
4: Mm-hmm. Dobře, takže tedy jsou tam, ty jsi říkal, dubové lesy převážně a borovicové. Tak to už si o těch kořenech už si tedy promluvil, že ta kolonie od v tom Rohatci je taková netypická, dejme tomu, jo?
3: A máš pocit, že ať už vaše kolonie nebo ten kraj je nějaký rázovitý, co se týče mentality, nebo jsou to taková trapná ze vše obecnění?
5: No asi nějaký rozdíl tam je.
3: A jaký?
5: Třeba to nářečí, že se udržuje do dneška. A je tam hodně nábožensky zložených lidí stále.
3: A patříš mezi ně?
5: Ne. Já jsem právě z té kolonie.
4: Jakože ty jsi z té kolonie, že vy jste teda trochu jiní, anebo že ty jsi i v rámci té kolonie jiný tím, že třeba nejsi právě tak, že bys chodil každou neděli pěkně do kostela tam čoudit kadidlem.
5: No celá ta kolonie je taková jiná. My jsme takové Sudety Slovácka v podstatě.
3: Takový rebelové, jo.
5: No je to tam na té hranici. Ale...
4: Takový drsnější bys teda řekl, jo.
5: Nevím, jestli drsnější, ale takový jiný. Jako nezapadáme do takových těch klasických slováckých klišé.
3: Jo. Takže ani žádné kroje folklor?
5: Nebyl jsem k tomu vedený.
4: Mm-hmm. Takže tedy kolonie teda drsnější. Ale pak tady Káťa pokračuje. Ale má i kořeny hlubší. To navazuje na to, mohl bys mluvit o svých slováckých kořenech. Ale má i kořeny hlubší. Jeho babička prošla gulagem nebo co?
3: To mě taky zajímalo.
4: To je tak jako...
3: To je zajímavá
4: nechceme
3: informace.
4: Nechceme zlehčovat tragickou teda minulost, ale jako, že někdo prošel gulagem nebo co, tak to je sympatický. Tedy sloh, tak jak to tedy bylo nebo co?
5: No, takže to musím zase dementovat.
3: To si vymyslela, jo?
5: Babina se narodila na... taky říká brácha, no. Ona se narodila na dnešní Ukrajině, v Zakarpatské oblasti, mezi válečným období. A vlastně část dětství strávila v pracovním táboře ve východním Rakousku.
4: Aha.
5: Oni vlastně odsunuli z toho Zakarpatí, přes Maďarsko se dostali do Rakouska a po válce už pak zůstali na Moravě.
4: Takže původem tedy byla ze Zakarpatí. Ty říkáš, že tedy mezi válkami potom se byla odsunuta nebo přesunuta přes Maďarsko do...
5: No, když začala druhá světová válka, taky vlastně Maďaři tu odsunuli.
4: Jo, a skončila teda nakonec v Rohatci.
5: Ne.
4: Ne, to ne, tam do Rohatce se pak dostali až další. Tvoje babička, bábina, jak jí teda říkáš, tak ta neskončila v Rohatci. Ta skončila teda kde?
5: Oni skončili po válce ve Valticích, tam dostali nemovitost ještě s jednou Němkou a spolu tam žili.
3: Aha, jako napůl to dostali, jo?
5: No, ji tam nechali na dožití.
4: Jako tvoji babičku?
5: Tu Němku.
4: Aha, tu paní Němku. Tvoji babičku.
5: A moje babička se svými rodiči tam dostali vlastně to její hospodářství a společně se tam o to starali.
4: Jo, a ta paní tam byla jako na dožití.
5: Ano.
3: Že tam měla takový vejminek, jo? Mm-hmm. To je zajímavý kombo teda. A od tama se ta babička teda nedostala do Rohatce stále, jo?
5: Stále ne.
4: Ona už tam vůbec nikdy nedostala, ne? Podle mě.
3: Ale povila teda asi určitě tvé příbuzné.
5: Tam povila asi moji mámu. Celkem jako záhy.
4: Valticích teda. Tak, takže tam povila tvou mámu. A tvoje máma pak ta už je dostala do toho Rohatce? Nebo tvoje máma, no tak musel se tam už někdo dostat.
5: Moje máma se pak časem dospělosti dostala do toho Rohatce.
3: Jo, ale byla dlouhá cesta.
4: Byla teda dlouhá cesta.
5: Ano, ona tam našla zaměstnání.
4: Nakonec. Tak, ale tedy nicméně můžeš dementovat tedy to, že by tvoje babička prošla teda gulagem.
3: Ale ona, to je vidět, že ona si nebyla pracovní, jistá, psala no a, gulag nebo co.
4: Ale tak pracovní tábor, jakože ty jsi říkala, že ona teda byla v něčem takovým jako pracovní tábor.
5: Jo, pracovní tábor.
4: Tak, dobře. Lubor má tedy vřelý vztah k Ukrajině a východní Evropě. Mluví ukrajinsky, rusky a vlastně jakýmkoliv jazykem.
3: To je taky široký pojem, všemi Zulu jazyky. Nebo...
4: Tak tady to Káťa vzala hopem, takzvaně jako, že umíš ukrajinsky, rusky.
3: A všechny jazyky.
4: A všemi dalšími
3: Sanskrt.
4: Jazyky.
3: Kolik jazyků umíš? 99 nebo kolik? Víc než Ransdorf?
5: Já bych řekl tak dva.
4: Aha.
5: Jakože umím.
3: Umíš česky?
5: Umím česky a slovensky.
3: Jo.
5: A pak dalšími několika jazyky se domluvím.
3: Jo, a tak to je taky lepší než nic. Ne?
4: A těmi dalšími tedy to je ta ukrajinština a ruština.
5: Ruština a pak angličtina, polština.
3: No, tak to je dost.
5: Částečně němčina.
3: Asi to nejsou všechny, ale je to dost. To už jsi jmenoval Hafo.
4: A vlastně jakýmkoliv jazykem. Ale prosím tě, jak ses k tomu dostal, že se domluvíš tolika jazyky a že tam máš i takové méně tradiční jazyky typu polština nebo ukrajinština, to se tolik lidí neučí v porovnání třeba s angličtinou a španělštinou?
5: No mě to vlastně k té ruštině, kde mi tomu tahalo už od základky, jak jsme měli prostě tady tu ukrajinskou anabázi rodinou, tak jsem se o to zajímal a bavila mi historie, takže k tomu jsem se dostal.
3: Takže ty jsi byl takové malé nerdisko? Dejme tomu, nebo ne?
4: Nerdisko, to je zase slovo, Zuzko. To není nijak citově zabarvené, Zuzka to myslí neutrálně.
3: Dobře, ne, tak, to myslím
4: dobře dokonce.
3: Ne.
4: Takže ty jsi tady zajímal o tady tu historii, takzvaně východní přísliby, a proto ses naučil i rusky, aby ses jako dostal k nějakým těm primárním pramenům?
5: No vlastně skrz tu ruštinu jsem začal a pak jsem se dostal už třeba i na Ukrajinu a začal jsem se učit i ukrajinsky.
3: A dostal znamená co, že jsi tam vycestoval?
5: Ano, jsem tam vycestoval v rámci pak studia.
4: A ty jsi teda studoval co? Na začátku kuřátka, to víme. Pak jsi chodil Magion. Na základku.
5: Na základku, pak jsem chodil na obchodku do toho ošklivého Hodonína.
4: Ale prostě chudák Hodonín tady takovýho tady dostává bídu.
3: To slyší
4: takzvaně.
3: Starostvo Hodonína, taky nám dají.
4: Do pěkného Hodonína si chodil na obchodku, nebo do Hodonína, ano. A pak teda?
5: A pak jsem se sedla do Brna na Fildu.
4: Na Fildu.
3: A na Fildu je na jaký obor?
5: Na Fildu na filologii a tam byly ty ukrajinštiny, ruštiny a polštiny.
4: To byly ty jazyčky tedy ano. Tvoje. Dobře, takže teda přes ruštinu, pak se teda dostáváš na tu filologii, takže ukrajinština a polština.
5: Mm-hmm.
4: A ještě něco tam
5: plus
4: máš?
5: Ještě jako v mezičase jsem si tak dával jenom jako pro zajímavost třeba finštinu a litevštinu.
3: Mm-hmm,
5: a
3: no tak už to začíná, jako... takže pro zajímavost. Jo.
4: Pro zajímavost litevštinu, ano.
3: A to jsi učil jako samouk, nebo jsi chodil do nějakých jazykovek?
5: Tam jsem měl možnost chodit právě do kurzu, tak jsem toho využíval.
4: V rámci té filologie.
3: Takže pilný student.
4: A je tam třeba velký rozdíl, dejme tomu, ukrajinština a ruština? Nebo jako když jsi uměl už rusky, tak pak už si ukrajinsky ti to šlo jako jednoduše a pak, já nevím, uměl si česky, tak polština ti taky šla jednoduše. Já nevím, já si to představuji jako Hurvínek válku, takže já nevím.
5: No mě to šlo vlastně všechno snadno, protože to bylo podobné češtině, ale v tom jako tkví ten kámen úrazu, protože jak je to podobný, tak se to člověku může plést, že tam spousta takových těch false friends.
3: Tak když třeba vidíš dvojčata, která nejsou úplně stejná, tak se ti pletou, protože prostě ten rozdíl je malý.
5: A navíc já jsem třeba měl hodiny ukrajinštiny.
4: A dvojčata pak Zuzko, podle mě dvojčata se ti pletou vždycky, ne? Jako ty jednovaječný. Vypadají stejně.
3: A to je ten problém.
4: Ale to podle mě není úplně, že když oni jsou úplně stejný, ty dvojčata.
3: Ale oni nejsou nikdy úplně stejný. No, oni vždycky mají třeba jeden má cop a druhý ne, nebo mají
4: jako,
3: jiný hlas.
4: Ale stejně si myslím, že jako třeba ruština a ukrajinština
3: nejsou dvojčata.
4: Nejsou jednohlasní dvojčata. Jako, ale
3: trošku to pokulhává ten příměr, co
4: ale
3: si bude.
4: Ale já cením, že ty totiž máš tu obsesi těmi dvojčaty, který se bojíš.
3: A musela jsem se ptala tady mojí dcery, jak rozpozná své spolužečky, které jsou dvojčata.
4: No.
3: A ona říkala, že podle hlasu a podle účesu.
4: Hmm.
3: Ale kdyby to byla dvojčata, která každá vypadá jinak, tak seš v pohodě a stejně tak je to s těmi jazyky. Takhle máš problém.
4: Děkujeme tady za tento vhled. Takže tedy Lubore, ale ruština a ukrajinština, dejme tomu teda, nejsou jednovaječná dvojčata, ale ty si použil termín false friends, nebo co jsi říkal, to je jako nějaký váš filologický slovníček, jakože false friends, jakože to je nějaké zavádějící, že se ti může zdát, že to umíš, ale neumíš, nebo co to znamená?
5: No právě filologický termín to není, to je právě takový ten
4: tvůj?
5: Populárně naučný, řekněme.
4: Aha, populárně, to neznám.
5: Filologický termín by byl homonyma. Jsou to vlastně slova, která zní stejně nebo podobně, ale znamená něco úplně jiného.
3: Jo.
4: Je to, že v češtině takový to nejznámější, jakože krásný, je rusky červený.
5: Přesně tak.
4: Mm-hmm. Tak, ale že se to teda děje i v těch dalších jazycích a že to může znamenat něco úplně jiného.
5: Ano, ano.
4: Dobře.
3: A můžeš uvést ještě nějaké příklady?
5: No hodně je třeba mezi češtinou a polštinou.
3: Like?
4: Já znám akorát hledat polsky.
5: Ano, šukat.
3: A ještě něco?
5: Nejstrašně moc a teďka mě z hlavy asi žádný nenapadá.
3: Ale stačí šukat za všechny.
5: A nebo jsou pak takový ty falešný slova, co se lidi...
3: Ne, že jako toto slovo je dobrým příkladem.
4: Jakože jedno, no. Uvedli jsme si jeden příklad.
3: Za všechny.
4: Za všechny, takhle.
3: Promiň, ano. Lubor.
5: Že jsou pak ještě takový jako vymyšlený slova, že jsou takový vtipy, že se říká, jak se polsky řekne kaktus, ježek pochodový.
3: Jo, to jsou takový ty humory. Hmm. Jo, to bylo, jak bylo přece někde takový ten fórek, jak se řekne, co to bylo japonsky.
4: Já vím, že Japonec, který vymyslel stan, byl pan Nacochata.
3: No, to byl takový humor.
4: A pak, jo. Že maďarský hřbitov je tuhoš kemping. No, to jsme si říkali na základce.
3: Jo, to jsou taky blbosti prostě.
4: No, a vlastně jakýmkoliv jazykem.
3: Čtu dál. Mm-hmm. Tady je zajímavý odstavec, který tě teda trošku... Tak vzavaně obnažuje, dejme tomu, ale nemyslím to doslova. Když tak to okomentuju, že to třeba není pravda, něco z toho. Ona tady píše, je gay a žije v Brně. Mohl by mluvit o tom, jak těžké je randit s muži v Brně, kde se všichni znají.
4: Hmm.
3: Tak co si o tom myslíš?
5: Je to pravda, jsem teplý člověk z Brna a v Brně se všichni znají, nejenom gayové,
3: se znají. No.
4: To říká i Zuzka, že tam jdeš, viď, a pořád
3: já
4: potkáváš někoho známého.
3: Si měřím, jak jdu pozdě nebo brzo, podle toho, jak ty lidi, které potkávám každý den, v jaké fázi té cesty je potkám.
4: Hmm.
3: Potkávám jednu slečnu a když ji vidím prostě už za kostelem, tak vím, že jdu pozdě.
4: Takže je tam lidí málo. Mně to právě přijde, že i třeba relativně v Praze je lidí málo, ale tak jako
3: ale
4: taky já.
3: Ale furt těch je třikrát víc než v Brně.
4: Je třikrát víc než jako v Brně. No, takže je to teda těžké, protože vás je tam všech málo. Ten rybníček je takzvaně malý.
5: Ano, ten rybníček je malý a jak ten věk ještě přibývá, tak je to...
3: A ještě já nevím, jestli se dá mluvit furt o minoritě, ale je to teda nějaká sekce občanská, jako gejové, tak jich je ještě méně, než kdyby si mohl vybírat ze všeho, že jo? To je ještě nějaké omezení, ne?
5: No, já jsem to tak jako propočítával a v podstatě je to, jak kdybych žil třeba na Islandu.
3: Jo, že tolik lidí pro tebe nějakých možných je, jo? A to znamená, které ještě neznáš, kteří sdílejí tu orientaci a kteří žijou v Brně.
5: Kteří žijou v Brně a ještě si s nima třeba musím mít co říct. A...
3: No, tak to je těžký.
4: To právě, jak tam začneš vnášet i tady ty
3: další požadavky,
4: z vlastní zkušenosti, další požadavky, než jenom, že třeba ten člověk, v mém případě by byl třeba muž, tak pak ty další požadavky už to teda
3: pak
4: dost
3: to
4: jako... No, teď ještě třeba, aby byl single, nebo aby přesně si se s ním měl svůj, nebo no, tak to už začíná.
3: Je to no, každý další požadavek je prostě problém, podle mě.
4: Mm. A nepřemýšlel si teda, že by se z Lubory někam odstěhoval?
5: Já jsem se taky přeorientoval.
3: Na reverzní terapie.
4: Odstěhoval na Island třeba, nebo na nějaký větší ostrov, nebo na nějaké, do nějakého většího města, než je Brno.
3: Do New Yorku?
5: No určitě jsem o tom uvažoval, ale...
3: To každý, no.
4: Mm.
5: Ale asi bych jako neměnil úplně.
4: Že zase to Brnečko máš rád.
5: Jo, má to takový jako vibe, co mi vyhovuje.
3: Jo, taková pohoda. No a zbývá ti tam ještě teda nějaké lidstvo, s kterým bys teda mohl navazovat nějaký kontakt?
4: Tak musí doufat, že jo? Musíš vždycky doufat.
5: Doufám, že jo.
3: Jo? Ty jsi říkal, že jich co by na prstech jedné ruky spočítal, tak jestli tam ještě někdo zbývá.
4: Tak to podle mě, Zuzko, sorry, ale to je teda podle mě víc lidí, než jako potenciálních partnerů pro Lubora, víc než pět, jako. Nejsem statistik, takzvaně.
3: Já jsem třeba vždycky v šoku, když jde po ulici někdo, koho neznám, tak jsem v šoku.
4: Jako v Brně.
3: Já mám pocit, že všechny znám, no.
4: Se z toho zhroutí, že to je...
3: No.
4: Ale to je pravda, že to si nějak, Zuzko, říkala, že v Brně tajemného cizince nepotkáš.
3: To ne, no. A taky se říká takové řečení brněnské, nebo můj táta to vždycky říkal, že v Brně kámen drbe cihlu a drba cihle sloup.
4: Mm-hmm, a to
3: cihla drbe sloup, pardon.
4: Co kámen teda
3: kámen drbe cihlu a cihla drbe sloup, že tam všichni ze všemi prostě se znají.
4: Znají, tak není to ani drbat ve smyslu pomlouvat, je to tedy jiný význam.
3: No,
4: ústy tvého taťky.
3: Je to nějaký význam, no, že to tam jako těžké teda najít jako cizí lidi, no. Tak co s tím, Lubore?
5: No tak já bych chtěl využít toho prostoru v rádíku a rád bych apeloval na všechny G, aby se přestěhovali do Brna.
3: To určitě udělají, to je podle mě jako město snů, no.
4: Proč? Ale jako tak Brno je fajn, já to tam mám ráda, když tam jsem tedy takzvaně na výletě.
3: Ivanka tam vždycky stráví
4: na
3: tak gigu, hodinu.
4: Já tam strávím vždycky tak
5: to, to je asi ideální.
4: A to se mi líbí, jako mně se líbí, že to Brno za mě v porovnání s Prahou má takovou jako víc rozpohoděnou atmosféru.
3: A to jsou takové ty projekce, ono to není úplně pravda.
4: Ale tak, takhle mě to připadá, když tam jsem tu hodinu, no. To je pravda, že asi kdybych tam žila delší dobu, tak to není pravda, ale takhle, když tam navštívím, takzvaně nakouknu, tak se mi to líbí, no. Ale vy teda asi nesouhlasíte oba dva.
3: A ty jsi odsouzen k tomu, abys tam žil, nebo máš nějaké jiné možnosti?
4: Odsouzen, nebohý Lubor.
3: Jestli nemáš nějaký trest prostě.
4: Jo, trest jakože doživotní pobyt v Brně.
3: Já nevím, no.
4: Trestaný se odsuzuje k doživotnímu pobytu v Brně.
3: A nebo jestli by nebyla varianta se vrátit do kolonie třeba, jestli by tam nebyly větší šance.
5: No to myslím, že bych si nepomohl.
4: Tam by možná ten počet byl lidí ideálních, třeba kolik je počet na jedné ruce po cirkulárky zásahem.
5: Možná kdyby se tam vrátil do 9. století, tak...
3: Tak
5: bych
3: co?
5: Tam, tak bych si pomohl, že tehdy tam žilo asi jako víc lidí než Brně, ale...
3: To si nepovede. Teda nechci takzvaně...
4: Ještě máš tady záložní variantu, že vymyslíš stroj času a přestěhuješ se do Rohatce v 9. století, kdy tam žilo víc lidí než v Brně. Je dobré mít i záložní plán, který třeba se nemusí realizovat, že? Teda ještě něco třeba, Lubore, k tomu Brnu. Ty jsi tady provedl takovou výzvu, aby se všechny gay osoby přestěhovaly pokud možno do Brna. Já si myslím, že to spíš nevyjde, ale nechci špatným prorokem.
3: Co bys byl, nelíbilo by se třeba se navštěvovat s nějakým člověkem z jiného města nebo vesničky?
4: Vztahy na dálku podle mě taky jsou fajn, zase si nelezeš na nervy hned. Jakože.
3: Ty chceš, aby ten člověk teda měl trvčo v Brně, jo? Nutně, aby platil popelnice v Brně.
5: Tak asi nenutně, ani já neplatím popelnice v Brně.
3: Ne?
4: Zatím. Ty máš trvalé bydliště teda v Rohatci ještě, jo?
5: Ano.
3: Sleva na popelnice. Dobře, takže a byla by ta varianta, co bych ti navrhovala, že bys někam třeba za někým dojížděl, nebo on za tebou, Vídeň blízko.
5: Ty to taky možnost, no. Vlastně do Brny se třeba dojíždí i líp než.
3: No.
4: A Vídeň je velká, větší.
3: Já vím, že někteří lidé to řeší právě, tu omezenost Brna, humánní nebo lidskou omezenost Brna ve smyslu počtu, že jezdí právě na kontakty. Do Vídně.
4: Do většího městečka tedy. Jo? No. Do Bratislavy, ne, ale do Vídně.
3: No, i moji různí příbuzní to tak dělají.
4: Jo, aha, no. Jako, aha.
3: Jedna příbuzná.
4: Jo, jakože třeba na výstavy nebo ne, za jinými
3: jako
4: aktivitami.
3: Má vztah?
4: Vztah v Brně, teda třeba vztah ve Vídni.
3: To příbuzenstvo.
4: No víš, a pak tam můžeš jezdit i na výstavky. Takže tedy Zuzka ti nabídla, Lubore, toto řešení. Tedy buď se můžeš přestěhovat
3: do 9.
4: století do Rohatce.
3: A to je dobrá varianta.
4: Pojedeš do Vídně.
3: A nebo do budoucnosti by ses mohl přestěhovat.
4: No, tak...
3: Nějakou jinou planetu. Mars.
4: Krásná rada, podle mě. Tak vidíš, hned máš 3 možnosti a můžeš si vybírat. A Katka,
3: každá trampota má svou mes, evidentně.
4: Každá trampota má nějaké řešení, takže myslím, že přestěhování se do budoucnosti je řešení problému nás všech. Děkujeme za radu. Ale Katka dál píše, teď pracuje v korporátu, ale prošel různými profesemi, kde se takzvaně tvrdě maká.
3: Aha.
4: Například prodával jízdenky v jedné dopravní firmě. A taky tvrdí, že na dráze pracuje mnoho gejů.
3: Tak to se má taková dost sporná teda tvrzení, dejme tomu. Nepodložená daty, ale tvrdit můžeš asi, co chceš.
4: A taky můžeš to vyvrátit, třeba to netvrdíš, že jo? Tak jak to tedy je s těmi...
3: Tvrdě si makal?
5: Ano, tam se velmi tvrdě maká.
3: A jako při tom prodeji jízdenek, že tě jako boleli z toho ruce, nebo já to nechápu?
5: Bolela mi z toho hlava.
3: Hlava tě z toho bolela?
5: Ano, protože ve smyslu jako lidi, kteří si dokážou tu jízdenku koupit sami online, tak si koupí sami online a k nám chodili lidi, kteří s tím měli problém. Ale jenom skoupí jízdenek.
3: Ale se životem.
5: A celkově se životem.
4: Jo, takže to byla taková selekce, spíš, že ti tam chodili ty jako těžší případy a nešlo třeba jenom o tu koupité jízdenky, ale třeba to šlo nějak hloubš.
5: Ano, třeba mi tam stáli více než 8 hodin a pak jsem musel volat policii.
4: A takhle.
5: Abych se mohl dostat domů a tak.
3: Oni čekali na tebe, než vylezeš.
5: Jo, oni mě chtěli zabít totiž.
3: A jo, oni tě chtěli zabít, no tomu se nesmíju.
5: Protože jim třeba ujel autobus a dávali to za vinu mě.
3: Jo, a tak to je spíš nějaká anomálie, ne? To asi nebylo úplně na denní, tvůj denní chlebík, ne?
5: No úplně ne denní, ale zase to nebylo nic jako výjimečného.
3: Jestli ty nepřitahuješ nějaké lapálie, Lubore?
5: Já myslím, že to místo, kde se prodávaly ty jízdenky, přitahovalo.
3: To místo znám a to místo je specifické. Hlavně tam páchne moč.
5: Ano, tak nejenom.
3: No, to je pravda. To se shodneme. My oba to místo známe, bohužel kdo nezná, ale tak si to musí představovat.
5: Poslední dobou mi přijde, že jako na hodně místo v Brně.
3: Moč. Já jsem teďka měla takovou zajímavou, dejme tomu, řeknu to slovo, komparativní studii jsem udělala během 24 hodin, jsem byla.
4: Ty jsi měla zase puzejní, že musíš říct nějaké chytrolínské slovo. Že?
3: Během 24 hodin jsem byla ve 4 ráno na Hlaváku v Brně, tam byla jistá moč, ještě jak byla ta vedra, 40 stupňů nebo kolik. Pak jsem jela na Hlavák v Praze, tam byla moč, ale zase trošku jiná. To byl jako jiný styl. A pak jsem ještě byla ten den večer na Florenci a tam ta moč byla úplně nejvíc intenz.
4: Jo.
3: Takže to byly tři moči, ale vždycky je to nějaký zákon, že tam ta moč je.
4: Ale smrdí to jinak. A já bych to, Zuzko, přirovnala třeba k vinné révě, že přeci se říká, že taky hodně záleží jako na tom podloží.
3: Jasně, a co kdo
4: a tak
3: snědl?
4: Dál.
3: No.
4: A že
3: taky na jaký roli. Ta moč dopadne materiál a tak dál. No. Tak. Ale ta moč opravdu, a já skoro necítím, a ta moč teda, ta se mnou zamávala.
4: Vlastně by mohl být i takový someliér tady toho čichání moči, že by hned někdo začichal a věděl by, ano, tak to je přesně nádraží, já nevím, v Olomouci třeba.
3: A co se ti tam ještě tak nelíbilo tady na té práci? Bolela ti hlava teda z těch lidí, kteří ti vyhrožovali?
5: A se všech ostatních.
3: To nebyla úplně práce pro tebe.
4: A tam jsi pracoval jako při škole, při studiu? Nebo to byl tvůj jako tenkrát full time, jako úplně jobík, že jsi vyšel z filologie a...
5: No já jsem se tam shodou okolností dostal na full time, protože jsem v té době potřeboval rychle nějakou práci a skončil jsem tam.
3: Jo. A jak dlouho jsi tam byl?
5: No s nějakýma přestávkama několik let.
4: Takže docela jsi si sáhl teda takzvaně na makačku. Ale teď tedy pracuješ, prošel různými profesemi. Tak jakými teda jinými ještě profesemi jsi prošel, anebo to by si zase nějak vyvrátil?
5: No, mimo jiné jsem třeba pak pracoval jako steward ve vlaku.
3: To tě bavilo nebo taky ne?
5: To mě docela bavilo, akorát to bylo zase časově náročné.
3: Že tam musíš být ve vlaku celou dobu?
4: No, my jsme
5: jako začali v Brně, museli jsme přijet do Prahy, tam nám začala směna. Já jsem třeba do Rakouska, do Grácu. Když nebylo zpoždění, tak jsem měl pauzu a pak se zase jelo zpátky do Prahy a pak jsem se musel zase dostat do Brna.
3: A to už se nepočítalo jako tvoje pracovní hodiny, ty cesty dom, jo?
5: Ne.
3: Aha, to je divný. Ale zase jsi mohl nakoupit v Rakousku dobré potraviny.
5: Ano, to jsme to často využívali.
4: Vidět na všem něco pozitivního. A Graz je i pěkné město docela, ale tak vy jste tam asi moc nezevlili, že ty jsi zase jel hnedka zpátky, ne?
5: No, buď jsem jel hnedka zpátky, nebo jsme tam strávili noc.
4: Takže to jsi taky...
3: Jako v Šantánu, nebo jsi někde přespával?
5: Na hotelu u nádraží.
3: A to jsi musel platit?
4: To je jak název nějakého CDčka od Nedvědu na hotelu u nádraží.
3: A nebo od Hapky.
4: Na hotelu u nádraží ve 3 ráno. Tak a ještě nějaké další profese, takže tedy stevardstvo, prodej jízdenek.
5: Pak jsem pracoval třeba v e-shopu s vodními dýmkami a...
3: Tak to je za mě nejlepší práce.
4: Zajímavá profese.
3: A tam jsi jako dělal co? Jako nějakou zákaznickou podporu, když si někdo neuměl tu vodárnu vybrat, nebo jak?
5: Tam se to právě střídalo, že jsme každý týden dělali něco jiného, že jsem třeba týden pracoval na skladu, pak jsem dělal faktury, pak jsem byl zase na tom zákaznickém oddělení a pomáhal jsem s těma dýmkama.
4: Že se to jako točilo.
5: Jo, jo, jo.
3: A to se ti líbilo? To už zníš tak jako veselé, když o tom mluvíš trošku.
5: Jo, tak to se mi docela líbilo. Tam to bylo takový, že to nebylo nudný, střídalo se to. Tak.
4: A teď ty máš nějaký vztah k těm vodním dýmkám, anebo ses dostal k tomu náhodou, že to byla jako práce spíš v tom e-shopu a nešlo tolik o ty takzvaně vodnice.
5: Já mám vlastně vztah k těm vodnicím. Jsem se k ním dostal už při studiu.
3: Jo, že zbafal?
5: Ano, jsme bafali místo školy občas.
3: Místo školy zbafal, tak, ale to se naučil dost na to, že zbafal tedy ještě u školy vodnic.
4: Melounovou.
3: A to jste šli do čajky a tam jste bafali, jo?
5: A na tom jsme šli s ostatními nerdy do čajky.
3: A bafali jste.
4: A dávali jste si takové ty nějaké ovocné příchutě, anebo nějaká jako klasika? Protože já si nejvíc pamatuju teda melounová. To na střední trendilo.
3: A pak ještě smrdělo.
4: Tady ty a smrdělo to teda fest, no.
5: Já myslím, že tehdy nic jiného moc neexistovalo, než ty ovocné příchutě.
3: A jaká byla tvoje oblíbená? Vodnice a... of your choice.
5: Asi višňová.
3: Višňová, jo.
5: No.
3: A já jsem pracovala v čajovně, kde občas tady ty vodnice, nebo často se konzumovaly, občas se z nich tam někdo pozvracel a to teda... Jako,
4: a to se dělo, protože to se taky dělo. To bylo docela silné.
3: A oni to přehnali, ty děcka.
4: To, a ty jsi se z toho někdy pozvracel, Lubore, nebo ty jsi jako solidní bafač.
3: To je ale novinařina.
4: Tebe jen tak nějaká vodnice.
3: Peroutkovat se na komik.
4: Nerozhází.
3: Máš dobrý gastro systém?
4: Investigativní žurnalistika. Lubore, poblil ses někdy z vodnice?
5: No myslím, že jako čistě z vodnice asi ne.
3: To bylo kombo, jo, ještě další
5: věci. Ale jako nedivím se těm lidem, že se poblili, protože tehdy se dávali takový ty samozápalné uhlíky a ty jsou vlastně hrozně škodlivý a,
3: jo,
5: a to asi by se neměli moc používat.
3: Tak snad už to nepoužívá. No to bylo pro mě zase traumatické období pracovat v té čajovně teda.
4: Takže ty si teda k vodnici měl vztah a praxi pracoval tedy v e-shopu s nimi. A to si lidé jako dost kupují ty vodnice, nebo to si spíš kupují ty podniky, nebo si to jako lidi kupují i na doma, že třeba vám tam na zákaznickou podporu někdo psal třeba, chtěl bych své babičce koupit k Vánocům pěknou vodnici, co byste mi doporučili, jaký objem, velikost, nebo já nevím.
3: Heřmánkový bafání.
4: Pro babičku bafání.
5: Kupují si to lidi pro sebe, pro babičky a ještě to kupují firmy.
3: A jako, že to bafají fakt doma, jo?
5: Jo, jo, jo.
3: Já si to nedokážu přijít. Já si myslela, že vždycky je to v nějakém podniku.
5: Já to mám taky doma.
3: To bafáš tak, doma, jo?
4: Ty jsi teda starý vodničář, ty teda se v tom vyznáš. I pro babičky teda, jo? A doma máš jako vodnice, to je jako třeba vodnice jako taková ta velká, že to měří třeba metr, já nevím, 10 od země, nebo?
5: Je to taková střední, asi má přes metr. Ale jsou i daleko větší.
4: No, to jo. Tam jsou takový ty šlajišky, nebo jak se tomu říká, ty šlauchy. Šlauchy. A musíš se o to nějak speciálně starat, o tu vodnici, že třeba vím, že když má někdo doma drahý kávovár, takže je s tím docela takzvaně starání, že to musíš nějak různě proplachovat a tak. Já bych si to třeba nekoupila, protože bych se na to neuměla starat a byla bych na to líná. Tak jestli taky tu vodnici musíš nějak jako proplachovat.
3: Čistit.
5: Je s tím daleko méně starání než s kávovarem, stačí to prostě proplachovat vodou. Jsou na to i třeba speciální prostředky na umývání těch váz,
4: jo,
5: aby tam nebyl vodní kámen.
3: A to je prvý, no.
5: Kor v Brně je
4: tvrdá vodička.
5: Tam je.
3: A ještě třeba, kdyby jsi hledal nějakého partnera, co by taky měl zájem o ty vodnice, tak to si myslím, že je ještě úplně specifické, opravdu specifický výřez obyvatelstva.
5: A to nemusí mít zájem o vodnice.
3: Ne?
5: To není podmínka.
4: Ale zase jí nemohl by jí jako nenávidět. Že třeba
3: by to smrdělo.
4: Někdo, že by mu to smrdělo, nebo by ti chtěl vyhodit z okna, tak to by taky z toho bylo mrzení. Takže by musel být jako neutrální vztah k vodnicím minimálně. Buď pozitivní nebo neutrální. Ale negativní vodničář, to by podle mě nedělalo Lubore dobrotu.
3: Připomněl můj oblíbený seriál, který sleduje i náš kamarád Matouš Sudík, to vím, že je jeden z mála. A to se jmenuje Hex. Za mě skvělý seriál na jedné streamovací platformě a tam je taková holka, která se seznámí s klukem, který ona ho pozná jako sexuálního pracovníka a to se jí líbí. Ale on jí pak řekne, že ve skutečnosti on nechce být sexuální pracovník, což byla ta profese, která jí imponovala, ale že chce být kouzelník. Mm-hmm. A od té doby ona je úplně odpuzená, vůbec se jí to nelíbí a rozejde se s ním, protože on jí furt chce ukazovat nějaká kouzla.
4: A to je teda, Zuzko, co? Aluze na ty vodnice? Že no? Jako, kdyby Lubor chtěl někomu ukazovat, jak leští doma vodnici,
3: tak
4: a on
3: někoho
4: by z toho
3: to může právě fascinovat.
4: No a někdo by si
3: odpudit.
4: Právě řekl, že to je fajn. Mm? Tak dobře, pak tady teda to, jak se tomu říká, kontroverzní tvrzení, které ty tvrdíš a taky tvrdí, že na dráze pracuje mnoho gejů. Tak já nevím, jestli to chceš vyvrátit nebo nějak se k tomu jako vymezit nebo prostě je to nějaká stereotypizace, já nevím.
5: Tak nemám nějaké přesné statistiky, ale podle mých zkušeností
4: by... nehumánní a nelegální.
5: Podle mých zkušeností bych řekl, že docela dost obecně v dopravě, nejenom jako na té železnici, ale obecně v té dopravní sféře.
4: Tak a tam se teda stejně navzdory tomu teda neseznámil, jo? Teda. A co v Gracu třeba? Ty by se přestěhoval do Gracu, nebo to je taky malej?
5: No ten ještě menší než Brno.
4: Jo, asi jo, no. Tak tam asi by ti taky teda pšenka nepokvetla. A pak tady Katka pokračuje. A je velký fanoušek Buchet už od začátku. Vykřičník. Dokonce je to on, kdo mi Buchty doporučil, když jsem tě ještě neznala. A vždycky hrozně ocenil, když jsem vyprávěla něco o Ivaně, tedy o mě, z kanclu. Dobře, to je pěkné, protože my jsme spolu s Katkou, která tento mailík napsala, pracovali na stejném patérku, takže se známe. A je ona tady teda píše, velký fanoušek Buchet už od začátku. To jako, really, doopravdy to posloucháš od začátku, protože to je podle mě takzvaně za krále Kladska. 8 jak by se řeklo, 8 let.
3: Nelíbí
4: už to trvá, no.
5: No je to dost dobře možné, protože jsem vás poslouchal už když jsem podával ty jízdenky, si myslím.
3: Tam, když ti vyhrožovali lidé, tak se uklidňoval, jo?
5: No, nebo když jsem se cítil osamělý někde na Dolním nádraží, tak...
4: Tak jsi spustil Buchetky.
5: Tak jsi spustil Buchetky. Jo.
4: A tak a tam... to může být teda 8 let, no? To je teda doba. Tak a mezi tím teda se z tebe stal ten, jak jsi to říkal, tester softwaru. A to tě baví? To tě nestresuje?
5: To mě většinou baví.
4: A není to taková osamělá práce, nebo ty chodíš někam do nějakého testingového centra, nebo to můžeš jako na home officeu testovat? Tester softwaru je, že ty jako procházíš nějaké programy nebo aplikace a zkoušíš ty funkcionality, jestli to dobře takzvaně facha?
3: Šlape?
5: Jo, přesně
4: šlape,
5: tak vlastně.
4: Zuzko, krásný slovo. Šlape to jak hodinky.
5: Procházím tu aplikaci.
3: A to znamená co, že dáš enter, nebo jak, to, jak si to mám představovat? Jako dáš on ráno a pak to projíždíš, kliky, klik?
4: Jako máš aplikaci v mobilu.
3: Jo, to vím, no.
4: A tam nedělá žádný enter, když do ní vstupuješ.
3: A jo, já jsem myslela, že to máš v počítači právě.
5: No, buď můžu testovat na fyzickém telefonu, anebo testuju na emulátoru v počítači, anebo testuju třeba webové stránky.
3: Jo, takže... Jo.
5: Takže si otevřu buď tu aplikaci nebo ten web a...
4: A jako z pozice třeba toho uživatele nebo někoho, kdo to má nějak používat, tak jako tam řešíš, co tam je třeba blbě, jo? Jakože tady tlačítko nefunguje nebo já nevím, dělá to tohle, jo?
5: Přesně tak, jestli se doklikám na konec tý flow se tomu říká, toho procesu, kontroluji, jestli jsou literály správně, jestli všechny tlačítka fungují.
4: Cože, jestli je správně literál?
5: Literál, jestli to na tom tlačítku, co je napsaný, jestli je tam to slovo, co tam má být, jo, a jestli je to ve správném jazyku.
3: Přesně. Jo, jestli tam není nějaká blbost, zkrátka.
4: Jo, a pak třeba napíšeš teda, když to je v pohodě, tak jako Zuzka, tak napíšeš šlape to jak hodinky, jo. To asi nepíšeš, viď? Ty asi musíš být nějak konkrétnější.
5: No já právě píšu, když je tam něco špatně, tak vytvořím bug report a pošlu to developerům a oni to v ideálním případě spraví.
4: A to můžeš teda, to děláš teda z domova? Není to osamělé povolání, Lubore, toto? Není ti smutno? A nebo to je vás jako...
3: Není vůbec nahodná
4: otázka. No tak já si to tak představuju, jakože Lubor tam sedí někde sám u počítače doma se svou vodnicí osamělé testuje něco, anebo vy máte nějaké hromadné testerské jako open
3: community, crazy community.
5: Ne, máme náš hub v Brně a to je vlastně velký open space a tam jsou desítky lidí a je to rozdělené vlastně na týmy.
4: Takže máte teda společné pracoviště.
5: Ano,
4: takže
5: ano.
4: Chodíš do kanclíku, tam se v kuchyňce můžeš takzvaně načichat člověčinky a je to pohodka.
5: Přesně tak.
3: No, tak a tam máš svůj stolek nebo musíš měnit ty stolky?
5: Musím je měnit, ale já tam většinou chodím docela často, takže sedím skoro pořád u toho stejného.
4: Tam si napíšeš fixku, tady je to Luborovo, nesedat.
5: To mi zakázali.
3: No ale jak máš tu jistotu, že si sedneš k tomu stejnému stolu?
4: To je takzvaně nepsané pravidlo.
5: No, my si tam bukujeme ty místa a já si to bukuju co nejvíc do budoucnosti.
4: Jo, že jsi jako
3: a už tam máš třeba svůj nějaký obrázek.
4: A nebo víš, co bys mohl Lubore dělat, jak si dělají lidi, že si dávají takový ty ručníky na lehátka v hotelech. Jo. Takže mohl bys to zkusit, že bys si tam takhle teď v létě tematicky hodil jako ručník na ten stolek.
3: Že bys to jako, že by to bylo tvoje teritorium díky tomu. Nebo nějaký puch bys tam dal.
4: Vstal každý den v 5 ráno.
3: Z té vodárny. Že bys tam dal vodnici, bys to začadil trošku.
5: No to by bylo taky super, ale to by asi neprošlo.
4: A
3: máš i nějaké přátele, nebo je to takový ten, jak jsou takové předsudky vůči těm korporátním tady, jak se tomu říká, tady těm open spaceům, že tam třeba někdo zemře a nikdo si to ani nevšimne, to se tam děje?
5: Ne, právě jako já mám štěstí a náš tým jako docela šlape.
3: Jo.
5: Jsme tam rádi, že se potkáváme i právě mimo práci.
4: Jo. A děláte nějaké společné aktivity, třeba kouříte vodnice.
5: Třeba ano, tomu se říká Luborova kuřba tady těm.
4: Počkej, jakže se tomu říkala?
5: Luborova kuřba.
4: Luborova kuřba.
3: A to jsou ty sedánky s tou vodnicí, jo? Nebo doufám teda.
4: A Luborova kuřba, to je pěkná volnočasová aktivita.
5: Říká, tím setkáním to jako.
4: Jo, že ty tady
3: a takhle to nazval ty?
4: Luborovi kůžby.
5: Ne, tak to nazval kolega, který je takový maskot našeho týmu.
3: A proč je maskot? Že on je králík nebo to? Proč je maskot?
5: No, on je z nás takový jako nejživější a je takový akční.
3: Jako veselý
5: a
3: člověk, jo?
5: Je to veselý člověk.
4: Mm-hmm. Občas fajn, teda já ovšem cením, že vymyslel
3: že extrovert.
4: Geniální název Luborova kuřba. Tak.
3: To bude určitě v nadpisu Luborova kuřba.
4: Luborova kuřba. A prosím tě, Lubore, když jsi dojel sem tedy do Buchet, tak je něco, co bys určitě chtěl, aby zde v tomto podcastu zaznělo z tvé strany? Nezapadlo to nějaký
3: nějaká manifestace, nebo někoho chceš pozdravit, nebo něco sdělit o životě, co si třeba ještě nikomu neřekl?
5: Tak určitě bych ještě jednou vyzval ty G, ať se přestěhují do Brna.
3: Každopádně, to bude nějaký Czech turism prostě.
4: To bude za chvíli potom ve zprávách o ano. tom, že Brno praská ve švech, určitě ano. díky této výzvě. Ano, to je krásná výzva.
3: Přitažliví Gejové z celého světa se balí a jedou.
4: Já ti nechci brát nějaké iluze, Lubore, o tom, jak to se stěhování funguje, ale je pěkné, že jsi to zopakoval, ano. No. A ještě něco?
5: Tak chtěl bych pozdravit Káťu, která mi se přihlásila.
4: To já i taky zdravím, Káťu.
5: Kámoštvo a koleštvo a rodinu a tak.
4: Jo. A tak to je hezký, že si všechny pozdravil. Tak.
3: A jaký je tvůj oblíbený citát? A tím bych skončila. Máš nějaký citát?
5: Já si nemám žádný citát.
3: Nemáš citát?
4: Tak, většina lidí podle mě nemám žádný citát nezná. A my bychom ale ještě, Lubore, to bys i ty mohl přijet se svým koleštvem a přátelstvem, chtěli pozvat na buchty živé naše, které proběhnou v srpnu.
3: Ano, nemá to tak vtipný název jako tvoje eventy.
4: To nemá.
3: No.
4: To by nám ten tvůj kolega měl vymyslet nějaký název, že my v pátek 21. srpna budeme mít večer buchty live v Opavě.
3: Takový jakoby konzervativní název,
4: buchty
3: dejme
4: live
3: tomu.
4: Buchty live Opava nejen o Umču, budeme se tam s historikem umění bavit možná, teda nevím, že jako znáte to, jak to chodí s těma buchtama. Máme se třeba chvíli bavit o umění.
3: Takový je záměr.
4: Takový je záměr.
3: Realizace uvidíme.
4: To samozřejmě dopadne. Když takže už klobouk jednou je, tak má vyset, kde je
3: bohužel
4: doma.
3: Bohužel se to nemenuje buchtí smažba o Umču, tak, ale mohlo by bude se. To fajn.
4: Bude to teda vařba a 22., což je den po té Opavě, tak pak se přesuneme do Jindřichova Hradce, a.k.a. Jindřicháče, do Kraferovy zahrady a tam budeme mít buchty Čtou live se Standulou na téma Láska a komedie. Hmm. Takže to bude hodně deep, takže Lubore, můžeš přijet do Opávky nebo do Jindřicháče. Pokud ještě nemáte lístečky, tak již jsou v prodeji na Webísku, takže si můžete takzvaně zakoupit a hlavně přijďte, abychom tam nebyli sami z hosty. A případně potom se Standulou. I když Standa říkal, že pozve nějaké přátele z chaty, svoje, jo, tak možná tam budou
3: ale
4: i
3: fakt?
4: Standovi přátele z chaty. Takže Lubore, můžeš tam být i ty, nebo i vy, kdo teď posloucháte. A to je asi všechno. Poslechněte si moji sérii Klub 40 o starých lidech, jako jsem já a přijďte na Buchty Live. A teda pokud se vás týká výzva a chcete, tak samozřejmě se můžete přestěhovat do Brna, ale je to na vás, že?
3: A třeba se někdo chytne.
1: Buchty.
2: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

kože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme

0: Transu, ve kterém si dohloubky povídá nejen s trans lidmi, ale i s jejich rodiči či se svou vlastní ex-manželkou.
1: Lenka svou prací demystifikuje předsudky, které se o trans lidech ve veřejném prostoru bohužel často objevují. Svůj požár v srdci sdílí často a odvážně a my jsme moc rádi, že ho bude sdílet i tady dnes s námi. Bonjour, Lenka.
2: Ahoj, bonjour.
0: Bonjour.
1: Nás hrozně zajímá jedna věc, a to, jak se teď máš.
2: Já jsem taková unavená. Venku sněží, je hnusně a nevím, jestli na mě něco
0: venku
2: nelese,
0: je hnusně, ale ty se hezká teda moc.
2: Já se snažím bejt.
0: Lenka dneska, přátelé, přišla, pokud jste se nepodívali na fotečku, kterou vidíte buď na webu, nebo na
1: sociálních sítích.
0: Tak Lenka dneska přišla v podstatě jakoby Zuzana Čaputová, jakoby prezidentka. Ona je opravdu
2: Ale to je můj jako everyday styl. Já vlastně se jakoby každý den oblíkám tak, že kdybych jako náhodou musela jít do národního večer, tak vlastně
0: tak není
2: můžu,
0: problém.
2: Nemusím se jít někam převlíkat.
1: To mi připomíná takový to jako oblékej se tak, jak bys chtěla, aby tě pohřbili, že jo, v tom outfitu.
0: Hele, a pojďme se o tom chvilku bavit, by the way, docela super
1: tak jako
0: téma.
1: Na začátek to
2: ale
1: vykopněme.
2: Samozřejmě, když jdu do přírody, do lesa, tak mám jakoby jiný outfity, který ale tak jako moc nezdílím.
1: A podpatky nebereš?
2: Do lesa ne, no.
0: Já jsem, když jsem chodila do školky, tak my jsme měli družinářku, která chodila zásadně do lesa v podpacích, v jehlách. A říkala, že prostě, že jí z těch našich tenisek bolej nohy. A chodila s námi normálně na tury v jehlách. Měla to ráda.
1: No, a co ti kromě té mody přináší takhle motýly v břiše v téhle sezóně, kdy jako buďme upřímní, občas to je spíš na, jako na ležení v posteli a moc se ti nikam nechce, tak co ti přináší ten požár v srdci a motýly v břiše?
2: Ježiš, to je hrozně zajímavá otázka.
1: Děkuji.
2: Já vlastně nevím. Já si ráda, jako ráda sedu projít do přírody, to je čím jako čerpám. Mám ráda vlastně samotu. A mám strašně ráda horký vany a to takže to je můj každodenní rituál, že já opravdu úplně každý den začínám horkou vanou, vstávám kvůli
1: ráno,
2: tomu.
1: Jo, já
0: ráno,
1: večer
0: nejlepší,
1: právě.
0: Ne, ráno, to ráno. Je nejlepší, veď.
2: Mě to totiž jakoby probudí a potom, když vylezu z té vany, jsem tam tak půl hodinky, hodinku, vstávám kvůli tomu dřív. A vlastně fakt nikdy nevynechám, tak já se pak najednou cítím probuzená.
1: Můžu mít taky malej
2: tip. A ještě prosím tě jedna věc, ono to je vlastně takový, že ty seš v tý jako horký vyhřátý postýlce a nechce se ti ven, ale ty, když si jakoby dopřeješ tu vanu, tak si vlastně nabídneš něco ještě lepšího, než je ta vyhřátá postele a to tě vlastně z té postele dostane.
0: A ještě k té vaně, máš tam nějaký jako program, děláš tam něco v té vaně? Ne, protože já třeba, já už teď nemám vanu, ale když jsem měla vanu, tak to počkej, tak kromě toho, že jsem byla nahá, tak jsem si vždycky tam třeba už, já jsem to měla fakt vymástrovaný, jo, že jsem si tam přinesla židli, na tu jsem si položila počítač, pustila jsem si film nějaký nebo seriálek, nebo hudbu, to je jedno, nebo podcastík, že jo. Pak jsem v takových mističkách plastových plovoucích si tam dala ňaminky, že mi tam plavaly takhle třeba sýrečky, jo, dobrůdky, něco. Měla jsem samozřejmě nějaký jako čajíček k tomu, nějaký drink. No a takhle jsem si dala takovou pohodičku. No, tak máš ty něco takový dlouho, čím si jako vyplňuješ ten čas v té vaně?
2: No tak od nějaký verze jsou mobilní telefony vodotěsný, jakoby značky, kterou teď nebudu jmenovat a vlastně to ti umožňuje mít ten telefon vlastně ve vaně. Takže já si tam buď jenom tak zarelaxuju, pustím si hudbu a jenom tak, anebo u toho vyřizuju třeba e-maily, odpovídám lidem na zprávy. Každou vlastně většinu mých videí uveřejňuji v sobotu ráno a vlastně většinu to dělám z vany.
1: Takže taková pohodinda, ne, když u toho pracuješ.
2: Okamžik. No, ale pro mě to takový, že vlastně jako já si tam jako vlezdu a chvilku jako jen tak sem a pak jako si jdu něco vyřizovat a tím se vlastně jakoby dostanu do toho dne. A pořídila jsem si do koupelny držák na mobil, co je určený do auta, taková i ta přístavka na sklo, tak to mám vlastně na kakličce a můžu si ten mobil tam připevnit a koukat třeba na video.
0: Ježíš, to je geniální.
1: No, já jsem chtěl doporučit, ještě já jsem si pořídil totiž takovou plastovou kachničku, ve které je ještě plastová, jako plastové děvče.
0: To růžový, plastové děvče
1: no, taká,
0: v té kachničce?
1: Jako prostě plastová panenka v plastové kachničce, který tak jako hezky plujou na té vodě, že asi tam s tím hraju a snažím se právě, aby to byl jako čas bez telefonu, víte, protože jako ta screen addiction, tak jako, že si tam jenom fakt jako hraju s kachničkou a s bublinkama.
2: Já to mám podle nálady, někdy ty ranní vany mám taky jako, že to je bez obrazovky, že jenom se tam tak válím a jenom tak medituju.
1: Já jsem rád, že jsme začali takhle tou self-care, protože to je samozřejmě potřeba pro všechny a ty v rámci své práce aktivismus toho dáváš ze sebe hodně, konfrontuješ se s transfobními lidmi. Vlastně i v rozhovorech se hodně otvíráš různý bolestivý témata, tak jak si udržuješ tenhle klid a tím myslím jako i během těch rozhovorů, během toho vystupování, během nějakých konfrontací?
2: já vlastně mám za sebou jako roky, možná jako přes 15 let nějakých terapií a různých takových seberozvojových akcí, na kterých jsem byla, takže jako je tam jako hodně práce na sobě.
0: Jakože máš spoustu nástrojů, který třeba...
2: Spoustu nástrojů, přesně, jako když jsou ty různý hejtři a tak, takže už jsem si jako vybudovala takový různý obranný mechanismy, typu, že vlastně, co má někdo jiný za názor na mě, tak nemůže nějak ovlivnit můj well-being nebo moje vnímání sebe, pokud to není člověk, kterýho si nějak vážím, jo.
0: A to znamená, že teda už tě dneska takzvaně nic nerozhodí?
2: Rozhodí. No. Rozhodí mě, když jako právě jak říkám, od lidí, kterých si vážím nebo který mám ráda, když zazní nějaká kritika, tak to mě donutí k nějakému zamyšlení. Jo, ale když tady nějaký prostě debilci něco píšou prostě na sociální sítě, tak to už... To jenom tak se jakoby pousměju.
0: No a po jakých nástrojích jakoby saháš, když se náhodou stane, že ti něco fakt vyhodí z té pohody, že ti něco jako trošičku dostane do úzkých, tak jestli máš, víš, třeba to může fungovat jako nějaký tip i pro někoho, kdo nás poslouchá.
2: Většinou vlastně si sednout do klidu a jenom jako dejchat a jenom prostě pozorovat ten dech a jako říct si tak, nebudu hned reagovat. Někdy to taky poruším, někdy jako se s těma lidma třeba hádám, nebo tam udělám nějaký, ale většinou to dělám spíš tak jako na oko, jako pro tu show, jo, na těch sociálních sítích, to je taková vlastně jako persona, jako v realitě jsem daleko míň kousavá.
1: Já tady mluvím právě třeba o tvém vystoupení na semináři, který se jmenovalo Zachraňme děti před genderovou ideologií. Možná nám potom o tom můžeš říct víc. Každopádně to pořádal spolek Tradiční rodina a strana SPD a ty jsi tam vlastně před všechny ty transfobní, velmi konfrontující lidi stoupla a velmi s klidem si tam říkala věci, jako já jsem stělesněním toho, z čeho asi máte strach. Jsem ale především člověk a přišla jsem se vám tady ukázat. A říkala jste s takovým klidem a takovou vyrovnaností, že to je fakt hrozně silný. Jako doporučuji, abyste si to našli na Lenky sítích někde. Tak jak se na takovouhle konfrontaci připravuješ? Jako tohle to si vůbec jako plánovala díl, nebo to vyšlo nějak spontánně?
2: Ne, tohle to bylo vlastně spontánně. Já jsem plánovala se na tu konferenci přijít podívat, vlastně spíš tak jako by ze studií.
1: Očíhnout hejtry.
2: Očíhnout vlastně co, jo, ty jejich argumenty a vlastně zkusit tomu nějak porozumět, jo. Zažívala jsem tam vlastně velký menšinový stres. Částečně jsem se nebála, protože jsem byla na půdě prostě poslanecký sněmovny, takže jako tam člověk
0: jistý bezpečí,
2: jako jistý bezpečí aspoň, jo, jakoby asi tě tam někdo prostě nezmlátí řetězem. A zároveň jsem tam poslouchala ty šílenosti, jakoby, co říkali. Jo? To bylo opravdu úplně jako z ranku, nevím, podporovačů ploché země. Jo? Tam bylo, že jako je to epidemie, kterou je potřeba vymítit a úplně prostě takový šílenosti. A můj plán vlastně původně vůbec nebyl tam jakoby vystoupit, ani jsem vlastně nevěděla, že oni tam budou dělat ten, jakoby, já tomu říkám open mic.
0: Já jsem
2: že tam
0: to chtěla taky takhle nazvat. No.
2: Vlastně, de facto to byl open mic a když už tam byl asi nějaký druhý člověk, tak jsem si řekla, OK, tak já se přihlásím a jako zkusím to a řeknu jim prostě k tomu svoje. No a vlastně to bylo ještě jakoby vtipný, jako jsem se o tom moc jako nevyjadřovala nikde, ale vždycky lidi říkají, kde jsi jako sebrala tu odvahu tam prostě vyjít a i to. A já jsem v té době zažívala takovej prostě hodně, hodně nešťastnou lásku. A já jsem prostě chtěla udělat dojem na jednu holku vlastně.
0: Takže jak Lenka balí holky?
2: Ona nebyla vlastně v sále, ale já jsem viděla kamery, já jsem věděla, že to bude online a věděla jsem, že to bude virální asi zřejmě. Ale byl to pro mě, byl to pro mě takový jakoby finální prostě jakoby impuls vstát a jít tam a nandat jim to. To jsem teda udělala.
0: No počkej, a zabralo to?
2: Nezabralo to. Mělo to pak asi, já nevím, 5000 lajků na Instagramu.
0: Ale ne
2: a ten jeden jediný like, který jsem tam nejvíc chtěla.
1: Ale tak spoustu lidí to rozhodně inspirovalo.
0: Tak asi nebyla ta pravá.
2: Asi ne.
0: Už to víme, jestli byla ta pravá.
2: Ale já jako nevím, co je jako boží záměr. Jo, každopádně jakoby to nějak jsem si už zpracovala, řekněme.
0: Tak ale zase to inspirovalo 5000 dalších lidí, možná
2: no,
0: bych
2: právě,
0: řekla
2: to
0: i třeba
2: jsou takový jakoby paradoxy a mě to jakoby pomohlo v tom sebrat tu odvahu. A ještě k té konferenci řeknu, že třeba to byl takový přesně moment, kdy zažívám ten menšinový stres, který nezažívám tak často, jako třeba jiný trans lidi, zase vzhledem tomu, v jakých bublinách se pohybuju. Ale tady jsem ho prožívala třeba tím způsobem, že jsem záměrně nepila celý den, vlastně, abych nemusela na záchod. Jo? Že prostě ta situace, kdy seš prostě v parlamentu České republiky, ale seš na akci takhle jakoby nenávistných lidí a fakt se jako bojíš jít na záchod, že tam prostě vznikne konflikt, jo. Takže...
0: Pro posluchače, já teď jenom jsem jako čumem a mám, vlastně nemám co říct, protože...
1: To je bohužel jako realita pro spoustu trans lidí.
0: No jasně, no, no jasně, ale já jako heterosexuální žena, i přesto, že jsem prakticky 90% mýho času ve queer bublině, tak mi nejdřív nedošlo, kam tím míříš. Víš,
2: jo, protože
0: že jsem tomu nerozuměla, že jako si říkala, nepila
1: jo,
0: jsem
1: jako,
0: celý
1: chce,
0: den.
1: Že nechce propasnout žádné zajímavé...
0: Já jsem myslela, nepila jsem jako třeba alkohol, víš, abys nebyla jako mimo
2: nepila
0: nebo
2: jsem,
0: něco.
2: Nepila jsem ani jakoby...
0: Aby si nešla a v ten moment mě to úplně jako vlastně odzbrojilo. Jsem říkala, ty blaho, to je strašný.
2: A to samý, když jsem byla třeba ve Voxu, jo, u Kubelíka, tam to teda bylo víc na pohodu, ale jakoby prostě ten strach z toho, že seš jakoby s lidma, který zakládají svoji nějakou politickou rétoriku na tom, že jako já bych správně neměla důstojně chodit na záchod, protože tam jsem nějakou hrozbou, jo.
3: Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladekou na rádiu Wave.
1: Co je určitě inspirující a co snad inspiruje i tebe, tvůj pořad v Tranzu, který vedeš už přes 5 let, že tuším, že to máš už přes nějakých 100 dílů, tak by mě zajímalo, jak tohle inspirovalo tebe vlastně jako konverzace, který mají většinou přes hodinu, už tam měla tolik různých lidí, trans lidí, nebinárních lidí, jejich příbuzenstva, tak v čem to inspirovalo tebe? Měla jsi nějaký třeba zásadní rozhovory v tomhle, co tě ovlivnili?
2: Jako těch rozhovorů opravdu jsem dělala přes 100 už. A byly tam takový, který mě ovlivnili, měla jsem tam, byl to jeden zrovna z anglických rozhovorů, mám tam těch rozhovorů asi 6, který jsou v angličtině, že to bylo s cizincema a byla tam slečna z jedné postsovětské země, kterou se dokonce si přála, aby ta země nebyla jmenovaná kvůli jako bezpečnostním důvodům, kde prostě za to, jak žije tady, tak by tam šla do vězení natvrdo na 3 roky, jo, za projevy homosexuality, to je prostě v zákoně, to mají v téhle tý zemi. Je to prostě asijská postsovětská země a ona tady jako v tom mým podcastu tam se slzama v očích mluvila o tom, jak tady přijela do zastávky u Brna, do nějakého uprchlického centra. Oni tam dali vlastně takový ten náhradní uprchlický pás a ona se tam jako úplně jako sesypala štěstím, jo, že říkala tak a teď jsem konečně svobodná. A já jsem si třeba u toho uvědomila, že já takhle jako často čiju jakoby do České republiky, protože jako řada věcí tady je prostě na prd. Ale tady jsem si vlastně zase uvědomila to měřítko, jo? Že zase oproti jako postsovětským asijským zemím je to tady vlastně ráj na zemi. Tak to byl třeba jeden takový rozhovor, který mě hodně zasáhnul.
0: To je síla.
1: Můžeme se zastavit třeba u tvýho nedávného rozhovoru s tvojí ex-partnerkou, ex-manželkou Terezou.
2: Ano, to bylo hodně, to byl taky hodně speciální rozhovor.
1: Já bych chtěl vědět, jaký to bylo pro tebe, že ty jsi tam pozvala svou ex-manželku, probírali jste, jak jste obě prožívali tvojí tranzici, nebo tvůj coming out spíše respektive a ty prvotní fáze té tranzice, potom vašeho odloučení. A je to vlastně hrozně speciální se na to dívat, mám pocit, takhle jako dvě ex-partnerky, když si to jako úplně v klidu vyříkají. Tak jaké to bylo pro tebe, jak jsi to prožívala?
2: Byla jsem nervózní, protože jsem si vlastně nebyla jistá, do jaký míry ten klid je vlastně křehkej. Já možná jenom tak jakoby naznačím, že my třeba máme, se to pak jako byl covid a různý ta můj coming out a vlastně se nějak přihodilo, že my máme úplně jakoby diametrálně odlišný politický názory, ale jakoby úplně jako brutálně. A někdy před rokem jsme o tom měli hádku a pak jsem jí nějak řekla, že dobře, jako vážím si tě, mám tě ráda, pojďme se už nikdy nebavit o politice a za ten rok jsme to vlastně vůbec jakoby neotevřeli to téma, děláme jako, že to neexistuje a z toho jsem byla jakoby hodně nervózní. Je tam hodně těch emocí, byli jsme spolu prostě 15 let a byla to fakt jako velká láska, jo, jsem přesvědčená o tom, že kdyby jsme se nerozešli, tak jsme spolu jako asi do smrti, že... To bylo jako hodně intenzivní vztah, tak to mě dost znervozňovalo. Zároveň já jsem tam pánem, jo. Já vlastně, jako vy si to tady natáčíte a můžete se rozhodnout, že tenhle rozhovor je trapný a neuveřejnit ho, nebo to vystřihat, tak já mám tohle taky vlastně u sebe pod kontrolou. Zároveň to dávám těm hostům vždycky ke schválení, což jsem tady neudělala výjimku, takže vždycky každý můj rozhovor, co jde ven, tak vlastně já jsem s tím v pohodě a i ten host je s tím v pohodě a může se třeba říct, že nějakou pasáž chce vystřihnout. Takže jako zase díky tomu, že to nebyl nějaký přímý přenos nebo nějaká veřejná live diskuze, tak to zase až tak jako stresující vlastně nebylo.
0: No a jaký máte vztah teď? Ať už jako s tím odstupem, když už jako nejste spolu, nebo i s odstupem od té doby, co jste natočili ten rozhovor. Já si totiž dovedu představit, že to, že natočíte rozhovor, který jde ven, lidé ho vidí, něco si o něm myslí a tak dále, tak i to má pak jako dopad na nějaký ten vztah, ne?
2: Jako zatím nemělo. Zatím super. Jako spolu jako vycházíme úplně jakoby v pohodě a my vlastně spolu tak jako trávíme čas jako rodina, jakože častokrát spolu něco podnikáme o víkendu, ale jako nejsme partnerky, nedržíme se za ruce, nemáme spolu jako žádný intimnosti a nebo city, ale prostě fungujeme jako lidi, co se hrozně dlouho znají a co mají spolu dítě, vlastně tu pro ně nejdůležitější věc nebo to nejdůležitější v životě, tak máme spolu dohromady, no, takže to nás tak spojuje.
1: To byla vlastně velká součást toho rozhovoru, to, jak jste zvládli taky tu komunikaci se synem samozřejmě během těch počátků, během tohle období, takže řekla bys, že jste to zvládli dobře, tu komunikaci, protože z toho rozhovoru je cítit, jako, že obě vlastně máte toho syna na prvním místě, že jste ho nikdy nechtěli používat jako nějakýho rukojmího, že pro vás bylo vlastně nejdůležitější, aby jemu jste ty informace předali nějak jako citlivě, pomalu, tak máš pocit, že tohle se podařilo?
2: Asi tak nějak plus minus, jo. Jsou tam jakoby různý věci, které šly asi udělat líp. A potom vlastně po tom mým coming outu, když došlo k tomu odloučení, tak tam byly takový vzájemný, jako teď se synem jsem to vždycky měla v pohodě, ale s tou jeho mámou právě jsme měli dost takový třenice a hádky a různý jako výčitky a tak. Nikdy jsme to jakoby nepřenesli, že bychom toho syna začali používat jako nástroj k tomu, ale fakt to jako řadu let nebylo vůbec dobrý. Ale pak vlastně já jsem měla 3letý vztah, tím se to asi taky nějak jakoby uklidnilo, že já jsem si nějak potvrdila, že mám nějakou hodnotu, nebo což je jakový idiotský vlastně, jakoby svoji hodnotu hledat v tom, jestli
0: ale všichni to děláme v nějaký moment nebo do jisté míry.
2: Ano,
0: takže
2: teď se to učím, toto odbourávat na sobě. Ale no, že jsem vlastně, já jsem do té tranzice šla, měla jsem strach, jo, že jsem prostě 40-letá transka, nikdo si o mě neopře ani kolo, jo, říkám tohleto slovo teď jakoby na schvál, transka by se nemělo říkat, ale my to o sobě říkat můžem. A no, takže jsem měla tenhle ten strach, že jsem prostě skončila se vztahem na tím, no, pak jsem teda měla ten 3letý, který mi teda nějak dodal tohleto vědomí a vlastně po tom rozchodu jsme si tady s tou bejvalkou začali s tou Míšou mámou nějak víc vlastně jakoby vídat a bavit a je to teď takový na pohodu, no.
0: A teď to máš jak? Teď jsi single?
2: Teď jsem single.
0: A jak je to dlouho, co jsi single?
2: Rok a půl.
0: Rok a půl. A jaký to je? Jak to prožíváš?
2: Já jsem vlastně do tranzice jsem vlastně single skoro nebyla.
0: Fakt, jako roku.
2: Já jsem měla první vztah v 17.
0: Ty jsi byla takový ten člověk, co prostě pořád jde ze vztahu do vztahu.
2: Jo, já jsem měla první vztah v 17, trval 8 let s půlroční pauzou.
0: Wow.
2: Takže ta půlroční pauza byla od 17 let jediný, kdy já jsem byla single. A z toho jsem rovnou přeběhla do druhého vztahu tady s Terezou, s tou jakoby mámou syna, který trval 15 let. A pak vlastně po té tranzici jsem byla chvilku single, pak jsem měla zase 3letý vztah a teď jsem zase, jo. A teďko poprvé tehdy, po té tranzici jsem z toho byla úplně zoufala. Já jsem po těch 15 letech prostě nedokázala být sama. Já jsem potřebovala prostě opravdu jako vztah za každou cenu, jako nebejt sama. A pak vlastně, já jsem teda někoho potkala, potom koho jsem se prostě strašně zamilovala, kvůli tomu jsem ukončila prostě ten vztah 3letý, ale tam to jakoby nevyšlo, tam mě úplně prostě jako dumpla, takže já jsem pak měla úplně asi rok, kdy jsem byla fakt jako na dně, kdy jsem fakt jako rila rypáčkem prostě někde v bahně hluboko pod dnem, jo.
0: A teď ještě do toho hormony a věci, že jo?
2: Do toho hormony, věci,
0: to musela být super diskotéka.
2: Takže to byla super diskotéka, ale nějak vlastně mi to strašně pomohlo v tom jako objevit sebe a poznat nějaký ty životní hodnoty a někam se posunout. A teď vlastně bych řekla, že se nikam nehrnu, jakoby do žádného vztahu. Před týdnem jsem poprvé jednu holku pozvala na rande, jenom jsem to tak jakoby zkusila. Nevyšlo to, ale už
0: to
2: jenom
0: nevadí.
2: Ten
0: už ale jenom to, že jsi měla chuť, no.
2: Už jenom to, že jsem měla chuť, že jsem prostě udělala ten krok a za někým jsem fakt přišla a žádný jako bez nějakých obalů prostě, jako jsem ji prostě pozvala na rande, tak to mám ze sebe, jako jsem na sebe pyšná, jakože po roce a půl to aspoň nějak jsem takhle dala.
0: No a jak jsi to udělala?
2: A ještě jsem chtěla říct, že vlastně teď se tou samotou najednou vlastně nějak netrápím, jo, najednou se prostě jako realizuju, zjišťuju jakoby věci, které jsem jako ve svém životě odkládala, jo, a věnuju se víc teď jakoby sama sobě a hledám takový to štěstí a spokojenost sama se sebou a nutně úplně jakoby nemám takový ten craving úplně po nějakém vztahu teďko. A je to nový pro mě úplně tenhle pocit. Neznám to, nikdy jsem to vlastně neměla takhle.
0: Takže ty jsi nikdy neměla takovou tu motika éru. Teďko mě to naučila říkat moje neteř, která je mladá, že tomu říkají s kamaráda, neříkají hou éra, protože hou má více významů. Jeden z významů je i motika. Ale řekněme takovou prostopášnickou éru. Měla ty jsi někdy tuhle tu prostopášnickou éru?
2: No, jakoby za Tomíkova života, jo. Já jsem říkal, že jsem měla ty
0: za
2: dva...
0: Tomíkova života. Za Tomíkova, to znamená jako před tranzicí.
2: Před tranzicí, já to říkám za Tomíkova života. Ano. Ale jakoby moje bývalá identita, ano. Moje bývalé já, které jakoby...
0: Že tvé bývalé já...
2: skončilo v propadlišti dějin. Moje bývalé já sice mělo ten jeden vztah 8-letej, druhý 15-letej, ale u toho jako probíhaly různý... jakoby,
0: motiky.
2: Různý motičky, no.
0: Motičky. A tvé nové já, Lenka Královna. Ta jakoby nemá chuť si taky užít nějakou motičkovanou.
2: Moc ne vlastně.
0: Fakt ne, jo.
2: Moc ne, vlastně si to nějak jako, nevím, jestli už jsem jako stará. Ty hormony mě uklidnily hodně v tomhle ohledu.
1: Tak to se pořád taky může změnit, že jo?
2: A může se to změnit. Aha. Jako teď v tuhle chvíli jsem taková, jsem vlastně roka půl v celibátu. A
0: to jsem se taky chtěla zeptat, jak vlastně řešíš toho... jako sexualitu a pudy a věci.
2: Měla jsem 3 roky prostě stálou partnerku, intimní, teď už nemám a teď jsem prostě v celibátu, ale zároveň se tím jakoby netrápím.
0: A jsi s tím v pohodě.
2: Jsem s tím v pohodě.
1: A tak zároveň já taky jsem chtěl říct, že ty jako nejsi sama.
2: A nemyslím si, že to je do konce života, jo. No. Je to prostě teď jenom nějaký období, kdy já se potřebuju tak jako zregenerovat, prostě vlastně zahojit si to jako srdí. Rozprsklý.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
1: Tak ty zároveň jako v rámci tvý práce, tvých aktivit seš jako obklopená jako komunitou a dobrými lidmi, mi přijde jako těmi hlubokými konverzacemi.
2: Jo,
1: tak
2: rozhodně.
1: Jsem se chtěl zeptat jakoby vlastně na to, jestli ti teď třeba tu romantickou i sexuální lásku nějak nahrazuje ta komunita, jako jestli si seš toho vědomá.
2: A částečně i ta bývalá rodina, jo, protože vlastně já mám jako pocit, že nejsem sama.
0: No jasně.
2: Jo, a že vlastně třeba nevím, jsem byla nemocná, ona mi zavolala, jestli něco nepotřebuju, jo, takže takový to, mám toho syna, s kterým toho času trávím hodně, takže to mi dává takový pocit, že prostě nejsem sama a pak ano, mám bohatý sociální život, furt někam chodím a vídám se s lidma a to, takže jako nemám pocit nějakého osamění.
0: Ne, já si myslím, jakože bejt single v, řekla bych, třeba po 30 nebo takhle, je neuvěřitelně přínosný. Že do té doby, když jsem někdy byla single, tak jsem měla pocit, že mi něco utíká, že určitě umřu sama a že jako vlastně je to smutný, ale po té 30 mám pocit, že snad, když se poštěstí, tak už máš nějakou práci, už si vyděláš nějaký peníze, už trošku tušíš, co ti dělá dobře, co ti dělá špatně. Umíš si to udělat jako hezký i sama, že jo? A teď to myslím v obouma směrama prostě. A najednou v té samotě můžeš fakt jako čerpat i tu inspiraci a může to být prostě vlastně pohoda.
1: Jo, mě taky tahne na 30, že jo? A vlastně po hodně dlouhý době, kdy taky, že já jsem už dlouho nikoho neměl, přestože mám podcast o sexu a lásce, tak vlastně poprvé teď jako na hraně té 30 se jako doopravdy cítím jako takový to, jako že já teď nikoho nepotřebuju to nutit, já opravdu jako začínám být zaměřený sám na sebe a věřit, jako, že to přijde, kdy to má přijít. Tak jakoby taky se tak teď cítím asi tak jako poprvý v životě, po těch letech, kdy si to nalháváš, jako ne, já jsem spokojená sama.
0: Ale teď, úplně
1: ale teď to jakoby doopravdy poprvý začínám cítit.
2: Takový vnitřní klid prostě, že vlastně no, jako se všechno děje.
1: Já myslím, že naopak potom ten vnitřní klid přitáhne jako tu opravdovou lásku, že jo?
2: A nechávám
1: ta roztěkanost.
2: Nechávám to otevřený, možná, že když se bavím o tom seznamování, já jsem nikdy neměla apku. A já si to vůbec neumím jakoby představit. Jako ten pocit už jenom, že bych si tam zakládala nějaký profil, že bych tam prostě o sobě něco psala, dávat, teď jako jsem veřejně známá, takže to už tím pádem nemůžu. Ale vlastně to vůbec je seznamování, které já vůbec nechápu.
0: Jasně.
2: Já prostě potřebuju vlastně jako ten vibe, tu energii z toho člověka, takový to, co máš opravdu při tom osobním setkání. Já vlastně jsem zjistila, že nemám ani nějakou jakoby věkovou preferenci. Jo? Že sice jsem teď měla jako partnerku o 20 let mladší, ale když se kouknu okolo sebe, jaký holky bych třeba jako na to rande pozvala, tak jich je třeba tak jako 6 max. Ale jsou mezi nima i starší než já, překvapivě, jo? Že to nemám jako omezený, nemám ani nějaký typ úplně vyloženě.
0: No teď jsem se tě chtěla zeptat jako právě, fyzický... protože my tady občas i takzvaně manifestujeme, jo? Že si říkáme, když bych jednou měla prostě manželkou vlastně, nebo jako přítelkyně, to je jedno, tak jak, jaká by byla, můžeme klidně být i čistě povrchní, protože jsme povrchní lidé, to je v pořádku, nebo to můžeme stavit.
1: Cituješ našeho bachelora, viď?
0: Ano, přesně tak. No, ale, no, tak máš nějakou takhle představu, kdyby si fakt, ale představ si, že můžeš snít, že můžeš se úplně urvat ze řetězu a fakt si jako nadizajnovat, kdo by ta jedna, na kterou se dá jako počkat, mohla
1: můžeš
0: být.
1: Třeba se vztáhnout k nějakému celebrity crushi, takzvaně.
2: Ježiš, hele, já za prvý, já vlastně moc nevěřím na tyhle ty, že si člověk vybuduje nějaký jako seznam nějakých vlastností.
1: Jo, ty jsi taková zaterička jako my.
0: Jako my.
2: Já prostě fakt jedu jenom prostě na ten, no na tu energii, na ten, jak prostě se s tím člověkem cítíš.
0: No a jak by se prostě s tím člověkem chtěla cítit teda?
2: To se jako nedá úplně ani jako doslov předat. To prostě
0: Venko, jsi výborná prostě hostka na rozhovor.
2: Ano. Ale jako tak já se snažím odpovídat upřímně.
0: Ne, já si dám srandu, prosím, já tě popichuju.
2: No, prostě když toho člověka potkáš, tak to prostě nějak jako cítíš něco. A to je jako kvál. Celý prostě takovej jako vibraci v celém těle, prostě ty motýlky nebo něco. A to je to ono, to je to, na čem záleží podle mě. A takový jako psát si nějaký jako seznamy, že musí prostě, já nevím, tělesný nějaký prostě.
0: Takže jako by vysoká mrňavá je ti to úplně jedno.
1: Ono naopak, ono se říká, že dobrý si ty věci
2: mám
1: sepsat.
2: Mám ráda
1: jako
2: feminní děvčata, no. Jako by feminně se prezentující, takhle bych to asi jako řekla.
1: Zároveň tak se o tebe říká, že jsi velká srandistka, tak jako ten humor je asi taky hraje
2: velkou
1: roli. Ale
2: já teď sedím tady jakoby s nejvtipnější moderátorkou ve východní Evropě.
0: A nemyslí mě, takže
1: v východní Evropě.
0: Jsme, Hany, bohužel ano.
2: Já říkám jakoby geograficky ne, ale mentalitou ano.
1: A děkuji, toho si moc vážím. Ne, to totiž říkal jeden z tvých taky nedávných hostů, terapeut Adam Šimek v podcastu V Transu, tak řekl, že když jste se poprvé potkali na podpůrné skupině Transparent, která byla jedna z tvých prvních, jako vlastně na začátku tranzice, takže byl jako oslněný z toho, že jsi tam přišla hrozně jako vtipná a s nadhledem.
2: Jo, to ano, to
1: no,
2: je taková
1: takže
2: moje,
1: to vypadá, že už jako od začátku jsi taková jako je ne se kvá.
2: Já jsem se to snažila prostě si z toho nedělat prostě tragédie. Vždycky se jako, já jsem taková jako optimistka ze své podstaty, vždycky se snažím hledat to lepší ve věcech a v lidech a i v tomhle tom, i v téhle těžké situaci jsem si snažila v tom hledat prostě dobrý jako pozitivní věci, no. A když jsi jakoby u té vtipnosti, tak jako mně se to totiž děje tak, když se to jakoby neočekává. Tak jsem ráda jsem vtipná, jo, když se to jako když to není na místě, jo. A třeba no, pětkrát, šestkrát v životě jsem si zkusila stand up, tak že vystoupíš
0: počkej,
2: na stage.
0: Počkej, fakt?
2: Dokonce jednou to je i na videu.
0: Je to,
2: na YouTube.
0: Teď je to dohledatelný.
2: To na YouTube. Už jsem se, jako je to třeba 5 let starý, už jsem se postunula, už bych trošku ty forky některý jakoby volila jiný, je to trošku za hranou už, ale whatever. Jako z toho YouTube to se tím dávat pryč nebudu. To bylo na Prideu zrovna na Střeláku.
0: Aha.
2: Ale navíc různých jako událostech jsem měla takhle jako stand-upy a pak jsem zjistila, že mě to prostě strašně stresuje. Ono to jakoby vyšlo, ty lidi se smáli, jako bylo to v pohodě, ale ten stres, že teďko tady je ten mikrofon,
1: že teď musí být vtipná.
2: A teď prostě si tady vylez a buď vtipná, jo. Kdežto, pak jsem třeba šla moderovat nějakou business konferenci, prostě strašně nudnou, prostě diversity inclusion, prostě tam ty manažeři tam ukazují ty grafíky a takhle. A já jsem z toho udělal totální stand-up, že ty lidi se váleli prostě po zemi a to bylo právě dobrý, že to nikdo nečekal a nemělo to tam být.
1: Tak ono pracovat s PowerPointovou prezentací může být hrozně zábavný, že jo, když si to umíš udělat.
0: Ne, ale to si dovedu představit, jsi taková ta tichá voda, která břehy mele, že ty jsi taková ta klidná síla, která tam přijde, vypadá jako prezidentka, ale najednou rozjede show jak v kabaretu. Jako.
2: A přesně, a na těchto konferencích to ráda rozjíždím, že z toho ten stand-up jakoby vytvořím a jako přináším tam humor, který je úplně na hraně a všichni se smějou, protože to tam vlastně jakoby nepatří. Ale stand-up už asi dělat nebudu, to mě fakt jakoby děsí.
1: Já myslím, že toho děláš dost. My už jsme úplně na konci našeho rozhovoru, tak nemáš nějaký, buď třeba vtípeček, nebo radu, nebo nějaké moudro nakonec.
2: Řekni ty něco.
0: Tak to je třeba, Kájo, pobav nás.
1: A ty mě teď taky stresuješ, protože Lenka mi teď nastavila laťku hrozně vysoko.
2: Nic vtipného tě nenapadá, viď? Najednou, když musíš.
1: Šlo dva prostředí upát.
0: Já miluji, jak tě na tom pogrilovala. Já bych taky ze sebe červená. Nic nedostala, že jo? Pane bože.
2: Ale to je taky, to jsem zjistila, takový dobrý jakoby privilegium žen.
0: Ano.
2: A který jako samozřejmě muži taky můžou, jo? Protože jakoby make-up nemá
1: muži
2: gender.
1: Taky můžou.
2: Už taky nemají to, ale že když takhle chodím na různý ty diskuze a tak, že když máš make-up na sobě, tak na tobě není vidět to červenání. To je úplně geniální, že ty vlastně máš jakoby na rozdíl od toho, když tam sedíš s nějakým lidovcem, tak on ten make-up nemá na sobě a na něm je vidět, když se dostane do úzkých a na tobě ne, ty to můžeš jakoby zahrát.
0: No počkej, to mě zajímá, tak a napadnou ti ještě nějaký tyhle ty ženský privilegia, který jakoby si...
2: Ale jakoby to jsou jako stereotypně ženský privilegia, jako muži si taky můžou dávat make-up. Jo?
0: Samozřejmě, my to víme.
1: Jako 10 vrstev jako, BB krému, zlato. Zrovna, jako, koukáš se na ně.
2: Píš asi z nás nejlíp tady.
0: No ne, ale samozřejmě, že to jsou nějaký stereotypní věci, ale prostě se dějou, jako co si budeme povídat, prostě se dějou. Tak zaregistrovala jsi nějaký takovýhle, kterých třeba i využíváš, protože ale třeba toho make-upu využíváš,
2: make-upu
0: že jo?
2: Make-upu využívám, teď ho nosím jakoby málo, ale když někam jdu před kameru, tak si ho dám a mám pak tenhle pocit, že vlastně to na pohodu. Vyhovují mi vlastně hrozně kabelky, vlastně v tom chlapském životě jsem furt jako řešila, kam věci.
0: Kam si dám
2: a nosila
0: věci?
2: Jsem teda nějaký jakoby brašny na notebook jako pracovní, nebo jo, si ty věci nosíš po kapsách, takže takovou jakoby praktickou.
1: Ale jako... zase chlapský oblečení má kapsy. Já třeba vždycky, když si pořídím jako ženský kabát nebo ženský kalhoty pro dámy, tak má jakoby fejkový kapsy, což mě vždycky hrozně vytočí.
2: No, můžou mít a nemusí, je to jakoby zase jako typ od typu, no.
0: Kabelky, to je dobrý.
2: Ale kabelka je dobrá, taková jakoby výhoda. Samozřejmě chlapi taky můžou nosit kabelky, všichni fotbalisti nosí kabelky.
1: No řekni nám ještě nakonec, jak jsi nám říkala tady před nahráváním, že máš teď 12 kabelek stejného typu v jiných barvách.
0: To mě úplně, kabelka, Lenka já našla tom, takzvaně D kabelku.
2: Já jsem našla svoji, fakt mi to ale jakoby trvalo roky a strašně moc jakoby výzkumu a proli hodiny strávených na e-shopech a všecko a našla jsem prostě ideální kabelku, která mi prostě ve všem vyhovuje.
1: Takže ideální žena se stále hledá, ale kabelka nalezená.
2: A kabelku jsem prostě nalezla, jako už ji fakt jako používám asi 4 roky a prostě nemá chybu. A
0: Vysoká škola kabelkové žurnalistiky.
2: Natočím o tom video, kde to všechno vysvětlím, proč to tak jako je. No, řeknu vám, je vlastně super.
0: Řeknu vám to takhle, mě už to Lenka říkala a jako já se na to video podívám.
1: Já taky.
2: A pak jsem to nějak jakoby neudržela a prostě začala jsem si ji postupně, vždycky na mě vyskočila někde nějaká reklama, že je v akci, tak jsem si ji koupila znova v jiný barvě, kterou ještě nemám. A takhle teďko mi akorát má přijít 12. No.
0: 12.
1: Není to náhodou závislost už tak trošku?
2: Možná jo, ale vlastně ale tak... jakoby já jsem dlouho měla vlastně jenom jednu. Tu jako úplně první barvu a ona se pak jako rychle vošoupe, že oni když se střídají, tak oni díl vydržej a pak to vlastně můžu kombinovat s těma outfitama, což je
0: takže
2: úplně super.
0: Takže ty opravdu už nemáš jinou kabelku, jenom
2: mám,
0: tuhle.
2: Mám na běžný nošení, mám jenom tuhle, vlastně na takový everyday a pak mám samozřejmě na nějaký úplně jako společenský příležitosti, mám takový ty psaníčka, když jdeš úplně jakoby do opery nebo někam prostě. Na setkání s vévodou z Edinburgu třeba a podobný. Jakoby.
0: Počkej, ty jsi byla na setkání s vévodou z Edinburgu?
1: Já jsem byla, asi královna.
2: Už končíme rozhovor, jste říkali.
0: Já vím, ale ty tady...
1: Že ty vždycky vypálíš něco ještě zajímavějšího.
2: Byla jsem na setkání s vévodou z Edinburgu, což
0: taky pozvala
2: je vlastně...
0: na rande, nebo...
1: A byl sexy?
2: Nebo... Ale nevím to, jako v rychlosti teda, jak to probíhalo.
0: No tak povídej.
2: Je to teda bratr krále, jenom abysme jako... Wow. Bratr teď britského krále, tak jenom jakoby jako...
0: Pucám respekt, jasně.
2: Jaké, co to bylo jakoby za týpka. No a prostě já jsem dostala pozvánku z britského velvyslanectví. Na setkání vévody z Edinburgu s inspirativními mladými lidmi, což mě hrozně rozesmálo, protože mě už bylo asi 42 v té chvíli.
1: A
0: to je ten make-up, honey, skincare.
2: A probíhalo to tak, že prostě jsme dostali takový cedulky barevný se svým jménem, jsem tam měla Lenka a měla jsem bledě modrou, to znamená, musela jsem si najít stoleček, kde byla bledě modrá cedulka, takže na zahradě toho velvyslanectví byly stolečky barevně prostě odlišený.
0: To znamená film. No.
2: U každého stolečku bylo třeba 5-6 lidí, jo?
0: Aha.
2: Takže já jsem tam třeba stála s Johanou Nejedlovou, která taky byla jako inspirativní mladá osobnost a ještě jako s pár dalšíma jako lidma. A celkem jich tam bylo tak, já nevím, 50, jo. A pak on prostě přišel a v doprovodu pana velvyslance vždycky jako šel k tomu jednomu stolečku a s každým si popovídal 3 minuty.
0: Takže zhruba. To byl takový speed dating.
2: Takovej speed dating a on viděl tu cedulku, měli jsme zakázáno mu podávat ruku, měli jsme zakázáno mu dávat nějaký dárky a on jenom jako přišel a řekl, hello Lenka, so what do you do?
0: Wow.
1: A what don't I do, darling?
2: Teď jako něco povídáš, on ti prostě pak dá nějakou doplňující otázku a když už vyprší ty 3 minuty, tak se zeptá zase jakoby člověka, který stál vedle mě a když udělá ten stoleček, tak jde o další stoleček. A
0: 50 když... lidí, on musel být hrozně vyčerpaný.
2: 50
0: ne?
2: lidí takhle jakoby si odbyde a pak zase jede někam jinam.
0: Wow. Tak to je to je skvělá historka nakonec.
2: Ale mám z toho fotku. A
0: ale mám z toho, content máme, takzvaně. Ježišmarja, Leni, uteklo to s tebou jako voda.
1: Jako voda. Jako sníh.
2: Já vás mám strašně ráda.
1: My to taky.
0: No tebe taky. Tak bys mohla přijít třeba zase ještě někdy.
1: Jo, zase někdy příště.
2: Jo, klidně.
0: Co si o tom myslíš? Ukázat nám tu 12. Kabelku.
1: Takže bude tak 19.
0: Jak se zasmála.
1: Děkujeme.
0: Leni, děkujeme moc. Já vím, že to zní, že jsme si nic neřekli, ale já věřím, že jsme toho řekli spoustu. A ještě předtím, než tě pustíme, tak my se vždycky loučíme společně. Au revoir. Můžeš to říct s náma? Un, deux, trois. Au revoir.
3: Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.